0: to lásko, vážne, relí poslední.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rosa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rosa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

Ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. Porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem a Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři Kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

Olomouci se hrálo všude, ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží. Jen.

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých 15. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabyho Daňka, Stiskání Marka Ebena a Jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Porta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebenu.

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 000. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál Kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o dva roky později.

0: zkusit zahrát třeba zemá.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikrofórum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

0: muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spirituál kvintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.
1: Chci sluncem

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
2: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka slivovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: Poslední.
0: Jak se to jmenuje?
1: On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda. Že? No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik? 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stromem. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků. Já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž, blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk, no ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestometový. A dřív, než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroji, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon, už taky ne, krytý.
1: Můžeme
0: taky...
1: takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
1: V peřinách.
0: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba za kašly nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu a
1: do
0: podali do ní nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo jí upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože jo. Netušili, že je to živý materiál.
1: No,
0: a
1: tak
0: dá
1: řekli, že měla zplesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: to. Člověče, v ložnici, to by mě zajímalo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím. Podibného.
5: Dobré poledne. Hrázného. Podibné je jiná funkce.
4: Pardon.
5: Podibné je rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
4: Super. Tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
5: Bčko, jo? Tak hurá do ložnice.
4: No super, mě už se to dlouho nestalo.
3: Děkujeme a jdeme za dalším. Dobrý den.
6: Jmenuji se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
3: Dobře.
5: Výborně, děkujeme do Karviné.
3: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
5: Ano, dobrý den.
7: A přála bych si Bčko.
5: Dobře. Bčko.
3: Ložnice,
5: ložnice vyhrála asi.
3: Láka. Ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
8: No ahoj kluci, Bčko.
5: Ahoj Bčko,
3: dobře, tak výborně. Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
9: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
10: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
9: No. Já taky. Já.
10: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
9: Určitě. No.
10: Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
9: Tak to vám teda pěkně děkuju.
10: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
9: Vidru.
10: No. Co kdybychom si potykali? Říkej mi Iveta.
9: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
11: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
10: Tak já jsem nějaká matrace.
11: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
10: No Petře, ale co
11: to nechám? Tak to nechej a hrej. No. Jeď.
10: Kam?
9: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
11: Jasně. Beze všeho, samozřejmě.
10: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
9: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
10: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
11: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
10: No, ale myslel jste si na to.
11: Já na to myslím pořád.
9: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Uběhli do toho pelechu, nebo tam mezi vás vlíknu.
10: Uhně to, pane Vidra.
11: Miláčku,
10: no?
11: Co kdybychom na to hnedka hupsli?
3: Jestli k tomu hopstnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi...
5: Jestli na to hupsli.
3: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál jsi z toho někdy?
5: Větší trapasy neznám.
3: Neznáš.
5: Například...
3: Je to tak stresující, že se ti ani nechce
5: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
3: Ano, ano.
5: Tak tam jsem uléhával s Marie Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
3: Že jsi byl v posteli s Marií.
5: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
3: Ano.
5: A my už

0: Těšíme, protože to bude...
1: Že budete točit novou verzi klipu.
0: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
1: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
0: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
1: Jo, tak...
0: Režina to budeme my všichni.
1: Jo, bude to improvizační večer.
0: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
1: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
0: Takový, no, jeden den.
1: Jo,
0: jeden den.
1: To zvládli.
0: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
1: Ano, ale je.
0: Ale... Viděli jsme se jako já usnídaně, ale ta byla už až v poledne.
1: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
0: To, nevím, to se jí chci zeptat,
1: no,
0: právě.
1: Tak se jí zeptej na tom večeru.
0: Jestli
1: si to pamatuje vůbec všechno.
0: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
1: jaký jsi byl milenec?
0: Jestli si to dovím, tak to pak tady řeknu.
1: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
0: Až v září, a teď Auzer hned nevím přesně datum.
1: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
0: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
1: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
0: Stella, to je silný kalibr.
1: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezer A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanarovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
0: Odkuď?
1: Ze Zdounek. Ano,
0: ze Zdounek.
2: Já jsem
0: to měl jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už tu dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
0: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
3: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, i vám. Vám. Ďakujeme. Další telefón.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
0: Jo.
4: Motor. Jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
4: Ale nemá chybu. Já když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Já nebudu zdržovat pokračování.
0: Do koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanarovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam
0: zdravím,
5: tady posluchačka z jesenických podhůří, z jesenického podhůří.
0: Hezky.
5: A si Bečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála, zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že? Doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že? Nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku. Nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na ničce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala se na něho ze svého ukrytu. Ha-ha!
0: Hodně vysoký ukryt, aby se tam zcela vešla.
1: Byla mladá.
0: Jo, byla mladá.
1: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
0: Ne, naštěstí ne.
1: Naštěstí ne.
0: Naštěstí
1: není
0: ne.
1: Ten typ. Ty?
0: Ne, taky ne.
1: Ne.
0: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
1: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo dvě.
0: Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
1: Dobře, tady to stačí.
0: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
1: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
0: no,
1: s kolegy.
0: No, býváme vtipný jinak.
1: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Mlábus, Dejdar a podobně.
0: To je furt stejný.
1: To je furt stejný.
0: Je furt stejný a furt to baví.
1: Jo, je i vás.
0: Jo. Ano, ano.
1: Jo.
0: Jo, jo. My to máme furt stejný.
1: Já mám pocit, jak Jirku znám, Mlábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
0: zmoudřel?
1: No.
0: To je kravina.
1: Jirko, zdravíme, snažíme se.
0: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
1: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
0: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
1: Jo, to je na Silvestra, až vysílat.
0: Ani to ne.
1: Ani to ne, až
0: ani
1: takhle.
0: To ne.
1: Až takhle odvážné to bylo.
0: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
1: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
0: Tak... No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
1: Učitele tance.
0: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak, a to dělá s paní Petkovou Swing.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to bylo nedávno v Moriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
0: seznamu. Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
1: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové. Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je to široký. Domažlice Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: A prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má hrozně rád.
5: Škoda, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl by jsem Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čapa je u vás novýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak, bo to otřem trošku,
8: jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. Je. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil?
7: Dobrý, prostě.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Yeah. Mě volala Lapata, kam bys šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická dvojice s Pítkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takovej divnej. Takže jsme se jenom taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obráceně jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne. Máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je
7: zajímavý. Pojďme, choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Skolejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlejí a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ti, co si vykoledovali čunky, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek, se v 70. letech u nás nesměl slavit.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem.
3: Ano, stavil jsi už dopředu.
5: Ne, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic, co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu. V nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubilková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezavím. Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam bych stál takový hrnec s bujónem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a my to vajíček si máme nějaký prachy, nebo oni taky dávají hodně panáky. Se říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíšek, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale my máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce příjemný. Takovou pomlásku, kuci, nebude teda tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhem, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je. Ano?
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Lepičko, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: Pojď. A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Lidě.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak. Musím to pohřizovat trošku. Pepo, zaber.
4: Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle, tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no. Já
4: co pak se Schwarzenegger?
3: No, zabej, no.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, Koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykoledovali.
1: Krasnice.
6: My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Rodiny s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách získají nově podporu v Ústeckém a Karlovarském kraji. Ostrov musí kvůli fotovoltaice opravit střechu v ekocentru. Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce, novelu podepsal prezident. A dnes bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, zpráv, přeje Lenka Poláková. Dalším rodinám budou s nejmenšími dětmi pomáhat vyškolené komunitní pracovnice. Nezisková organizace, která už teď funguje na Slovensku a v Moravskoslezském kraji, se nově zaměří i na jiné vyloučené lokality.
2: Za rodinami přímo domů budou chodit komunitní pracovnice organizace Cestavon.cz. Říká se jim o mami a s takovým prostředím mají vlastní zkušenosti, popisuje její ředitelka Svatava Plachá.
3: Chodí přímo k maminkám domů, ale vlastně většina jakoby těch našich omám zažila nějaké vyloučení, nějakou chudobu a už jsou trošku jinde.
2: Rozšíření programu do Chebu, Litvínova a Mostu umožní nadace do Kellner Family Foundation, která během 3 let věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Bůškové může podpora dětem v méně podnětném prostředí usnadnit i nástup do školky i školy.
4: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
2: První pracovnice vyrazí do rodin nejpozději v lednu příštího roku. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Ostrově pokračuje rekonstrukce ekocentra, součástí prací bude taky instalace fotovoltaiky. Při kontrole ale radnice zjistila, že střecha hlavní a nízké budovy není v dobrém stavu. Radnice ji bude muset opravit, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
5: Je tam dneska plechová falcová střecha. Ta střecha není ještě ani 20 let stará. Když ten zhotovitel dělal ty falcové spoje, tak je tam spousta děr. Z tohoto důvodu jsme museli přikročit k tomu, že ji budeme muset celou kompletně zrekonstruovat. Takže jsme rychle vysoutěžili a budeme muset nejprve udělat střechu a následně instalovat fotovoltaiku.
0: Za opravu střechy zaplatí radnice necelé 3 miliony korun. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, podepsalý prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Za tragický pád mostu v italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Castellucci půjde do vězení na 12 let. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla dlouho před havárií a zanedbala údržbu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. Sport. Čeští basketbalisté do 20 let prohráli na mistrovství Evropy s Polskem 83-90. Teď musí vyhrát oba zbývající zápasy, aby nesestoupili do divize B. Počasí. Dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť a bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 24 až 27 na horách, 19 až 22 stupňů Celsia. Povene mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Do
2: pátku, posledního pracovního dne tohoto týdne, se probouzíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. No a my vám přejeme příjemné a bezproblémové vstávání. Je 5:05 a právě začíná ranní vysílání aneb Dobré ráno s Jitkou Broškovou u mikrofonu a já vás vítám u jeho poslechu. Hned na začátek jsme pro vás připravili písničku od Ilony Čákové. V anketě Ahoj rádio se budeme věnovat dešti a také uslyšíte o tom, jak vypadá rukopis císaře Rudolfa II. A co vypovídá korespondence Slobkovici o skladateli Antoniu Salierim. I to můžete zjistit, když nahlédnete do archiválií rodu Lobkoviců. Některé dopisy teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě a my vás tam vezmeme už za pár minut v dobrém ránu, které právě teď začíná. Já vám všem přeji dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Ahoj, rádio!
2: Proč prší?
3: Aby nám vyrostly rajčátka.
4: Aby sílila půda.
5: Aby vyrost stromeček.
6: Aby jsme se taky kapku umyli.
7: Aby kytičky měly vodu.
8: Že jsou mraky, že z něj prší.
9: Když se vytvoří mraky a jsou potom hodně velký, tak prasknou a prší.
10: Aby tu nebylo sucho.
11: Že je zataženo.
12: Aby kytky vyrostly výš.
13: Aby rostla tráva.
14: Protože se vypařuje ze země voda a ta pak v podobě dešťových kapek spadne zpátky na zem.

0: počasí.
1: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do pátečního rána a to má oblačnou oblohu a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia. No a dnes čekejme převážně oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť a přehánky, místy i bouřky, ojediněle silné, mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 19 až 22 stupňů. Vane mírný, jihozápadní, postupně to bude západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dnes většinou mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž, ta je dnes vysoká na 3. stupni. Na hodinách 5.18. Dobré jitro.
0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary vyplnila písnička od Petra Muka a za 8 minut bude 17:30. Dopis krále slunce Ludvíka 14. císaři Leopoldovi I. anebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožemberka. Tak i takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní skladatele Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě a sice v rámci výstavy nazvané Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály?
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
3: Kurátor lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
3: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 18. Je důležité datum, protože to bylo nedlouho poté vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice, přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba, očekávaný mír do Evropy a to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus deo, tedy chvála Bohu.
3: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
4: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. a z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožumberka do Třeboně, byl napsán patrně mezi lety 1586

0: až 1589.
1: Tento pis psal přímo Rudolf II.
0: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
1: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech začne rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče. Součástí nebude jen obnova prostor a technologií, ale vytvoření zázemí, které odpovídá současným nárokům intenzivní medicíny. Vznikne tam i samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Vodárny Sokolovsko otevřely zákaznické centrum na nové adrese. Přestěhovalo se do bývalé budovy městského úřadu v ulici Karla Hynka Máchy. Město na rekonstrukci objektu vynaložilo víc než 22 milionů korun. Dřív v budově sídlil sociální odbor. Hvězdárna v Karlových Varech pořádá i letos příměstské nebo pobytové tábory pro děti. Letošní motto je Karlovarská vesmírná odysea. V rámci programu si můžou děti vyzkoušet let do vesmíru v simulátoru kosmické lodi. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik střelných zbraní, které legálně vlastní. Francie podle prezidenta za posledních 80 let nikdy nečelila tolika silným požárům jako teď. Emmanuel Macron to řekl nedaleko lesů Fontainebleau, kde se v uplynulých dnech šířily plameny. Spálily skoro 2000 hektarů z rezervace zapsané na seznamu UNESCO. Čeští basketbalisté do 20 let prohráli na mistrovství Evropy s Polskem 83-90. Teď musí vyhrát oba zbývající zápasy, aby nesestoupili do divize B. A dnes bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se zatím jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na rozjezd pátečního dobrého rána přispěly nejen první písničky, které jsme pro vás připravili, ale teď už taky první krátké zprávy s Lenkou Polákovou. No a doufám, že vás potěšíme písničkami, co nestárnou, od Ivety Bartošové a Petra Reska. A neměl by vám ujít ani výběr očekávaných událostí. A pokud ještě nemáte na dnešek žádné plány, jak si užijete volný čas, tak si počkejte na naše páteční tipy a buďte s námi. Je půl šesté a 2 minuty. Hezké ráno.

0: Příjemný začátek nového dne přejeme vám, kteří jste do něj vstali společně s námi. Je to pátek 17. července a co se očekává? Tak stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu na následující víkend. Od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí zároveň sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Zároveň dodala, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši, například nafta, určitě zdraží. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD chce do Česka přilákat víc čínských turistů. S tímto cílem letí Okamura v neděli společně s podnikatelskou delegací do Pekingu, Šangaje a Hangzhou. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. Výkonná rada ODS by měla dnes rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidátce Filip Dvořák. Ten totiž podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho proto minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude strana postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl. A v čínské Šangaji dnes začíná čtyřdenní světová konference o umělé inteligenci a její globální správě. Pravděpodobně na ní promluví i čínský prezident Xi Jinping. Podle pořadatelů plánuje účast na akci přes 1000 společností. Na konferenci mají být zároveň představené stovky novinek z oblasti umělé inteligence. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 6:45, za malou chvíli nabídneme pár tipů a rád, jak si dnes užít volný čas, ale nejprve tu pro vás máme předpověď počasí pro dnešní den 17. července. Tak v našem regionu je aktuálně oblačno, teploty se pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia a přes den pak čekejme převážně oblačno. Na většině území se vyskytne občasný déšť a přehánky, místy i bouřky ojediněle silné. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 19 stupňů. Vanemírný, jihozápadní, postupně to bude západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou velmi dobré a biozátěž je na 3. stupni, tedy vysoká.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 9 minut tu bude 6. hodina raní a kam vás dnes pozveme? Tak v Muzeu Karlovy Vary zaujme výstava historické plovárny a oděvní design. Zájemci si mohou prohlédnout pestrobarevné plavky různých barev a střihů, i to, jak se měnila jejich podoba v minulém století. Zájemci o komentovanou prohlídku Šlikovy věže v Jáchymově mohou dnes využít příležitost. Dominanta lázeňského a hornického města bude zpřístupněna od 10 do 15 hodin. Místo je třeba si rezervovat v Jáchymovském infocentru. Přenést se zpět do doby kazetových walkmanů, barevných legín a legendárních hitů můžete netradičně na zámku Kinžvart. Návštěvníky čeká od 16 do 23 hodin večer plný těch největších hitů 90. let, taneční parket pod hvězdami a drinky jako za starých časů. Milovníci rockové hudby si dnes přijdou na své v Lokeckém amfiteátru. Od 18 hodin se tam představí kapely Extra Band, Motor Band a legendární slovenská skupina Tublatanka. Večer plný nejslavnější filmové hudby nabídne od 19 hodin a 30 minut Společenský dům Kasino v Mariánských Lázních. Západočeský symfonický orchestr zahraje melodie z filmů a seriálů, jako jsou Pán prstenů, Titanic, Gladiátor, Forrest Gump a nebo Piráti z Karibiku. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací jeho díla je ženská postava a ženský akt. Právě ty uvidí návštěvníci galerie v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Femina dea, Lucis umbra. A poslední pozvánka zamíří na hrad Seberg v Poušce na Chebsku. V 21 hodin tam začne noční prohlídka s kastelánem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cestopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary chystají obnovu restaurace Jelení skok. Karlovarský kraj podpoří nakládání s textilem, včelaře i chovatele. Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot a bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky. Teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, zpráv přeje Lenka Poláková. Karlovy Vary připravují projektovou dokumentaci na rekonstrukci restaurace Jelení skok. Stát bude zhruba 1 000 000 korun. Opravený objekt by měl nabídnout celoroční provoz restaurace a 5 pokojů pro ubytování. Na přípravě spolupracuje město s Lázeňskými lesy a parky Karlovy Vary. Budoucí provoz zajistí buď tato městská organizace nebo soukromý nájemce. Pokračuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: Schválili jsme výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, to znamená na kompletní rekonstrukci té budovy. Všichni Karlovaráci ví, že to nádherná budova na velmi hezkém místě a má skutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
2: Památkáři dali městu předběžný souhlas k zateplení budovy, které je nutné pro celoroční provoz. Karlovarský kraj rozdělí mezi ekologické projekty a cirkulární ekonomiku téměř 700 tisíc korun. Finančně podpoří Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů a také vznik prvního regionálního cirkulárního centra textilu v kraji, který bude fungovat v Karlových Varech ve staré roli, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
4: Největší část podpory získá vznik regionálního cirkulárního centra textilu, které propojí obce, sociální služby i neziskové organizace do jednoho funkčního systému. Centrum zajistí pravidelný svoz, třídění i další využití odloženého oblečení. Zachovalé oděvy poputují k lidem v nouzi, zatímco materiál již nevhodný k nošení bude předán k dalšímu zpracování.
2: Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. A to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že resort bude ceny a marže nadále sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
5: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
2: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření reagujících na rostoucí ceny po začátku konfliktu. Americké vzdušné údery údajně zasáhly 2 mosty a nádraží na jihu Iránu i letiště na jihovýchodě země. Oznámila to iránská státní média. Úřady zasažené země informují nejméně o 2 mrtvých a 4 zraněných. Podle Washingtonu je cílem útoků oslabit vojenské schopnosti Teheránu. Údery Spojených států na Irán pokračují už téměř týden. Teherán na ně odpovídá střelbou na americké základny na Blízkém východě.
0: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzskou Monetovou porazila ve 2 setech. Mezi nejlepší 8 se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou také bez ztráty setu.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť a bouřky ojediněle silné. Nejvyšší teploty 24 až 27 na horách, 19 až 22 stupně Celsia. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré, aby o zátěž vysoká na 3. stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/6 mezi Chlumečkem a Pomezí nad Ehuří na Chebsku se provádí pokládka mikrokoberce. Doprava je řízena kyvadlově.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jak dětem vysvětlit, co je to lék, příbalový leták a jak se vůbec chránit před bacily? Také nejen tomu se věnují nové interaktivní workshopy, které seznamují předškoláky i školáky se světem farmacie a bezpečným užíváním léčiv. Na jeden z nich se vydáme už za pár minut, ale ještě předtím popřejeme všem dnešním oslavencům a pokud vás zajímá, jaké bude dnes počasí, tak si počkejte na plzeňské meteorology. Je 6 hodin na 5 minut a páteční dobré ráno má pro vás písničky Co nestárnou od Michala Davida a Věry Špinarové, tak ať se máte s námi dobře.
6: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Za 2 minuty bude 6:45 a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Je pátek s datem 17. července a velkou gratulaci posíláme vám dnešním narozeninovým oslavencům. A ještě prozraďme, že český malíř Christian Codet oslaví dnes 78. narozeniny. Americký herec, zpěvák a režisér David Hasselhoff slaví 74. narozeniny. A 36. oslaví český zpěvák a herec Josef Wagner. Také připomeňme, že v tento den roku 1935 se narodil kanadský herec Donald Sutherland, který se dožil věku 88 let. A svátek dnes mají ženy a dívky jménem Martina. Toto jméno je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martina proto znamená volně interpretováno bojovná, válečnice, Martovi zasvěcená, Martovi odaná anebo Martovi náležející. Tak tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a NEP Dobré ráno, plné informací, písniček a dobré pohody. A teď ho vyplní také předpověď počasí, kterou nám ve čtvrt na 7:03 přináší meteorolog Martin Adamovský. Tak já vás zdravím do Plzně, hezké dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak řekněte, jak vypadá páteční ráno tady u nás v celém karlovarském regionu?
2: Tak zatím máme oblačnosti málo, ale noc byla teplá, teď máme teploty většinou kolem 17-18 stupňů.
1: Uh-huh. A jak se pak bude počasí vyvíjet přes den?
2: Tak ta zmenšená oblačnost bude spíš jenom záležitost těch ranních hodin, během dopoledne už té oblačnosti bude víc celkově, i hlavně odpoledne té oblačnosti bude hodně, přidají se k tomu nějaké přehánky, slabší déšť, výjimečná bouřka, spíš jenom z počátku těch bouřek asi tolik nebude vznikat nad naším územím, ale spíš dorazí potom až později odpoledne k večeru od západu z Bavorska, mohou být i silnější, hlavně z nárazy větru. Jinak teploty dnes docela vysoko, do nějakých 28 stupňů, 25 až 28, takže bude to docela teplý den. Na horách teploty do 23 a vítr od jeho západu, od západu samozřejmě v těch bouřkách bude případně zesilovat a v menší míře se můžou vyskytnout i nějaké přívalové srážky nebo malé kroupy.
1: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Martin Adamovský a já vám děkuji. Hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo

0: Ukázky nám hrály do noty, za 6 minut bude 6:30 a my vám přejeme příjemný den spolu s Českým rozhlasem. Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům, prevenci nemocí i práci farmaceutů. Projekt nazvaný Lékárnice maminky vymysleli sami lékárnice a teď objíždějí školky a mimo prázdniny i školy po celém Česku. Program přizpůsobují věku dětí. Nejmenší seznamují s bylinkami a bacily, starší s příbalovými informacemi a nebo vývojem léčiv.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo.
1: Hele, a co takhle jako jíst lízátko?
2: Ne. Jo, jo.
1: Prskat na sebe bacily?
2: Ne.
1: Jíst čokoládu?
2: Jo.
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
1: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ji ze školky?
4: No.
1: To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně.
4: Jo, to znám.
1: A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.
3: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak se děti zásady prevence naučí a zapamatují.

0: můžou vypadat jako spojený kamínky.
1: Super! Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
2: Takhle do ruky.
3: Nebo do kapesníku.
1: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
4: Ne!
5: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
6: Pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
5: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary pořizují IT vybavení do základní školy a základní umělecké školy ve Šmeralově ulici. Do budovy město investovalo v posledních dvou letech přes 40 milionů korun. V podkroví vzniklo 6 nových odborných učeben a nutná byla i oprava střechy. Dodavatele IT vybavení hledá město opakovaně. Karlovarský kraj rozdělí mezi ekologické projekty a cirkulární ekonomiku téměř 700 tisíc korun. Finančně podpoří Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů a taky vznik prvního regionálního cirkulárního centra textilu v kraji, které bude fungovat v Karlových Varech ve staré roli. Březová u Sokolova letos investuje do úprav městského hřbitova. Dělníci opraví cesty, schody i poškozené lavičky. Město zároveň řeší sesouvání svahu, které způsobilo posun části schodiště. Radnice taky zvažuje elektronické odemykání a zamykání vstupu. Na českých silnicích zemřelo za letošní půl rok 31 motorkářů. To je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Často je ale přehlednou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra, kterým se podle očekávání stal manažer Serhii Korecký. Poslanci odhlasovali také výměnu většiny ministrů až na 2 ministra zahraničí a obrany. Kvůli odchodu Michalia Fedorova z funkce ministra obrany protestovali po celé Ukrajině tisíce lidí. Argentina se probojovala do finále mistrovství světa ve fotbale. Nad Anglií vyhrála 2-1. Argentinu čeká v neděli v boji o obhajobu titulu. Zápas se Španělskem. Anglie se o bronz utká v sobotu s Francií. A dnes bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na Svatém kříži na Chebsku je z důvodu stavebních prací uzavřená část silnice číslo 214.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Právě skončily krátké zprávy s Lenkou Polákovou a dobrý den, dobré ráno vám přejeme v naší společnosti. Pátečním ránem vás provází rádio vašeho kraje a do vln dalšího hudebního proudu teď vplujeme s pěknou country písničkou. No a na programu také bude kalendárium očima Petra Jungmana, tak vstávejte a posnídejte s námi. Je 6:30.

0: Ostravská rodačka, zpěvačka, klavíristka, hudební skladatelka i textařka přezdívaná Lady Soul. Marie Rotrová nás právě teď potěšila svým hlasem a svou písničkou. No a vy posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, plný až po okraj nejen pěkných písniček, ale také plný zpráv a čerstvých informací z našeho regionu. A protože Bečovská botanická zahrada chystá o víkendu růžové slavnosti, tak vás tam na ně pozveme pár minut po 7 hodině. O této akci si totiž budu telefonicky povídat s jejím ředitelem Jiřím Šindelářem. Dozvíte se, co na návštěvníky čeká, jaký bude program i třeba nedělní snídaně v botanické. Tak si počkejte na podrobnosti krátce po 7:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a v Karlovarském kraji se aktuálně pohybují teploty kolem 17 stupňů Celsia a před námi je teplý den s možností silné bouřky. Po většinu dne čekejme převážně velkou oblačnost, a to zejména odpoledne a večer. Postupně během dopoledne a odpoledne se objeví místy přehánky nebo občasný déšť, jen výjimečně bouřka, a později odpoledne a k večeru pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně tedy s nárazy větru. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách naměříme 20 až 23 stupňů. Fouká pouze mírný jihozápadní vítr. Postupně to bude západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré. A biometeorologická předpověď, ta přináší nejvyšší třetí stupeň, tedy vysokou zátěž.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 81 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA-800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
3: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
2: Vám všem krásně.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Dětskou jednotku intenzivní péče v Karlových Varech čeká modernizace. Hvězdárna bude potřebovat nové brigádníky, vypíše proto stáže. Výkonná rada ODS by měla dnes rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidáce Filip Dvořák. A bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. V Karlových Varech začne rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče. Stát bude přes 31 milionů korun a práce potrvají od předání staveniště přibližně 7 měsíců. Součástí nebude jen obnova prostor a technologií, ale vytvoření zázemí, které odpovídá současným nárokům intenzivní medicíny. Vznikne tam i samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Podle krajského radního Erika Klimeše z Hnutí ANO bude dětská JIP po dobu rekonstrukce fungovat v jiných prostorách. Nemocnice.
6: Vždycky taková zásadní oddělení fungují v nějakém jiném režimu, nemůže se stát, že by nefungovalo. Bude to samozřejmě nově zrekonstruováno, ať to bude ta technická stránka té budovy nebo těch prostor, která není tak úplně vidět, ale bude to i vzhled té budovy, vybavení, přístroje a tak dále.
4: Dětská jednotka intenzivní péče v Karlových Varech je jediným specializovaným pracovištěm svého druhu v celém kraji. Pro studenty středních škol připravuje Hvězdárna v Karlových Varech stáže. Pilotní program se uskuteční od nového školního roku. Hvězdárna si tím chce zajistit budoucí brigádníky. Třeba průvodce, říká ředitel Hvězdárny Miroslav Spurný.
7: Takže chceme vlastně vypsat několik témat, které se pomaličku už objevují v podstatě i na internetu, kde si u nás vlastně dítě může vylepšit znalosti pomocí Hvězdárně, no a vlastně získat certifikát pracovníka Hvězdárny.
4: Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Jedním z témat bude i kandidatura Filipa Dvořáka na Praze 1. Podle předsednictva strany totiž dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho kvůli tomu minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Dvořák už dříve uvedl, že vždy postupoval v souladu se zákonem, není z ničeho obviněný a nikdo ho nevyšetřuje. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
8: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Sport. Tenisový turnaj mistrů bude pokračovat v Turíně minimálně do příštího roku. Italská tenisová federace a ATP prodloužili smlouvu. Letošní ročník se uskuteční od 15. do 22. listopadu. Titul bude obhajovat domácí světová jednička Jannik Sinner.
5: Počasí.
4: Dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť a bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Vane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, aby o zátěž vysoká na 3. stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Jáchymově jsou na kruhovém objezdu v ulici Karlovarská a třída Dukalských hrdinů z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy. Pro těžká nákladní vozidla je místo zcela uzavřené.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Bečovská botanická zahrada o víkendu ožije růžovými slavnostmi. Návštěvníky čeká například výstava řezaných růží, zkoumání růží pod mikroskopem anebo nedělní snídaně v botanické. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání krátce po 7:45, jen co se dozvíme od dětí, proč má nevěsta většinou bílé šaty. A dozvíme se to v ranní anketě Ahoj rádio hned po písničkách od Brontosauru a zpěvačky Alice Springs. Tak ať máte pěkný den, máme 7:05.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.
0: No tak pusu.

0: Proč má nevěsta většinou bílé šaty?
1: Protože přináší štěstí. A by na ní byla vidět špína. Protože není kominík.
2: Když se třeba nevěsta žení, tak má bílý šaty.
3: Aby jí ušlapaly konečky šatů.
4: Aby jí byly vidět kalhotky.

0: počasí.
1: Příjemné letní ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 7:45 a v našem regionu se aktuálně pohybují teploty kolem 17 stupňů Celsia a čeká nás teplý den s možností silné bouřky. Po většinu dne bude oblačno, a to zejména odpoledne a večer. Postupně během dopoledne a odpoledne se objeví místy přehánky nebo občasný déšť, jen výjimečně bouřka. Později odpoledne a k večeru pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 28 stupňů Celsia, na horách od 20 do 23 stupňů. Fouká jen mírný jihozápadní vítr, postupně to bude západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž, to je dnes vysoká na 3. stupni.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Společnost nám v dobrém ránu dělala zpěvačka Jitka Zelenková a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Za 10 minut bude 7:30. V Bečovské botanické zahradě se o víkendu uskuteční

0: ten a ta tradice sahá až do doby baroka, kde už se v Bečově opravdu sbírali růže a my jako Bečovská botanická zahrada v podstatě na to navazujeme a jsme moc hrdí, že máme dokonce i národní sbírku růží Jana Béma.
1: Mm-hmm. Můžete našim posluchačům prozradit, jaký konkrétní tedy program zaměřený přímo na růže na návštěvníky čeká?
0: Ty růžové slavnosti máme rozvrženy do dvou dnů, kdy i sobota, i neděle budou se trošku jako kopírovat, nicméně nejhlavnější program pak bude v neděli, nicméně pro všechny návštěvníky jsou připraveny výstavy řezaných růží, jsou připraveny komentované prohlídky, je připravena také výstava, že růže není jenom květ, aby se návštěvníci mohli podívat, jestli jaké ty růže mají ostny, jaké mají kořenový systém, jaké mají šípky a podobně. A máme samozřejmě připraveno i takové speciální růžové menu, takže všechny smysly budou určitě u nás ukojeny.
1: Součástí slavností je také doprovodný program. Co nabídne třeba i dětským návštěvníkům?
0: Bečovská botanická zahrada se dlouhodobě zaměřuje na dětské návštěvníky, takže ten program pro děti je nám velmi blízký. My jsme si pro ně připravili dílničky, kde budou moct děti vyrábět dokonce z růžového dřeva. Budou mít také možnost navštívit náš zážitkový vzdělávací program o růžích a v neděli bude připravena i pohádka, takže ta oslava těch růží bude, myslím si, i pro děti velmi zajímavá.
1: Tak vy jste zmínil, že ten hlavní program bude v neděli a v neděli tedy pořádáte snídani v Botanické, tak proč by měli přijít lidé posnídat právě k vám do zahrady?
0: Řeknu taky otázkou, kde jinde by měla být nedělní snídaně o prázdninách, o dovolený, než Bečovský botanický zahradě pod stoletými stromy. Je to tradiční akce a myslím si, že si to všichni užijí.
1: Říká v dobrém ránu ředitel Bečovské botanické zahrady Jiří Šindelář k růžovým slavnostem, které se uskuteční o víkendu od 9 do 19 hodin. Moc děkuji za dnešní pozvánku a mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou a těším se na návštěvu. Díky.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlových Varech začne rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče. Součástí nebude jen obnova prostor a technologií, ale vytvoření zázemí, které odpovídá současným nárokům intenzivní medicíny. Vznikne tam i samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Vodárny Sokolovsko otevřely zákaznické centrum na nové adrese. Přestěhovalo se do bývalé budovy městského úřadu v ulici Karla Hynka Máchy. Město na rekonstrukci objektu vynaložilo víc než 22 milionů korun. Dřív v budově sídlil sociální odbor. Hvězdárna v Karlových Varech pořádá i letos příměstské nebo pobytové tábory pro děti. Letošní motto je Karlovarská vesmírná odysea. V rámci programu si můžou děti vyzkoušet let do vesmíru v simulátoru kosmické lodi. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik střelných zbraní, které legálně vlastní. Francie podle prezidenta za posledních 80 let nikdy nečelila tolika silným požárům jako teď. Emmanuel Macron to řekl nedaleko lesů u Fontainebleau, kde se v uplynulých dnech šířily plameny. Spálily skoro 2000 hektarů z rezervace zapsané na seznamu UNESCO. Fotbalisté Sparty prohráli v přípravném utkání na novou sezonu Šance ligy s Bělostokem. Nový ročník Šance ligy začne příští víkend a v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval Hradec Králové 3-3 s Charkovem. A dnes bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky. Teploty do 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/21 v úseku Mariánské Lázně Vojtanov na Chebsku se provádí čištění vozovek. Zpevněná krajnice je uzavřená.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Páteční ráno, přesně podle vašich představ, přejeme malým i velkým, ať už nás posloucháte doma v práci, nebo někde u vody, na své vysněné dovolené, anebo na prázdninách u babičky. Je půl osmé a dvě minuty a já doufám, že vás teď potěší písničky od Václava Neckáře a slovenské skupiny Elán, po nichž prolistujeme regionální noviny a proto že je pátek, tak nám doktorka Kateřina Cajtamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině. Tak nás poslouchejte dál, přejeme všem hezké dobré ráno.

0: noviny.
1: Jsme rádi, že jste si nás vybrali za svého ranního společníka. Za 6 minut bude 7:45 a jako již tradičně i dnes nahlédneme do regionálních novin. O čem se v nich píše, tak to nám prozradí editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám ve studiu. Hezké ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak začneme nejprve regionálním deníkem, o čem píše.
2: Část rychlého občerstvení Kebab House ve Varšavské ulici v Karlových Varech uzavřeli v pondělí inspektoři státní zemědělské a potravinářské inspekce. Nalezli tam mimo jiné trus hlodavců. Podle zjištění regionálního deníku kontroloři mimo trusu hlodavců objevili, že provozovna není zabezpečená před pronikáním škůdců. Jsou v ní výrazně znečištěné prostory a nečistoty na podlaze. Uložili proto provozovateli zákaz užívání části provozovny, konkrétně prostor skladů a nápojů. Provozovna jakožto celek uzavřená nebyla.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Na začátku července byly při rekonstrukci střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni nalezeny dvě kovové schránky. Jak se můžete dočíst v dnešním deníku Právo, obsahovaly množství dobových novin. Drobné mince, turistické letáky, farní věstník nebo například i údaje o výši mzdy, cenách základních potravin, benzínu a jízdného v MHD. Všechny materiály jsou ze začátku 90. let 20. století. Schránky byly ve věžičce uloženy 30. září 1991. Na stejném místě se našla kovová schránka i při předchozích opravách. Nepodařilo se ale zjistit, co v ní bylo a z jaké byla doby. Na konci války v roce 1945 byla totiž prostřelena a zatékalo do ní, takže uložené materiály byly poškozené.
1: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes. Tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Město Aš má ambici stát se centrem subdodavatelů pro nový závod firmy Daimler Truck, který má vyrůst v Chebu. Připravuje proto Aš Gateway. V jehož rámci by měla na Ašsku vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Státní investiční a rozvojovou společnost, která společně s městem Cheb vstup společnosti Daimler Truck do chebského podnikatelského parku připravuje, zaujal plán natolik, že Ašským nabídla spolupráci. A jak se dále můžete dočíst v článku Mladé fronty, peníze by na to chtěla Aš získat z programu Spravedlivá transformace pro roky 2028 až 2034. Radnice počítá s investicemi téměř 500 000 000 korun.
1: Přehled regionálního tisku připravil Lukáš Staněk, kterému děkuji a přeje hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak před námi je teplý den s možností silné bouřky. Po většinu dne čekejme převážně velkou oblačnost, a to zejména odpoledne a večer. Postupně během dopoledne a odpoledne se objeví místy přehánky nebo občasný déšť, jen výjimečně bouřka. Později odpoledne a k večeru pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 20 stupňů. Fouká jen mírný jihozápadní vítr, postupně to bude západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rostlové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé. Později přes den ale budou dobré. Ale pozor, biozátěž, ta je dnes vysoká na 3. stupni.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Skupina Slza s Petrem Lexou a v doprovodu zpěvačky Celeste Buckingham na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dívám se na hodiny, už se k nám blíží 8. hodina raní, bude tu už za 9 minut, tak si počkejte na zprávy z regionu i ze světa, které pro vás chystá Lenka Poláková. A odpoledne nevynechejte po 13. hodině naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu spolu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Ti nás přichází teď pozdravit a já se ptám, jaké bude to dnešní téma?
1: Přejeme vám pěkný den.
2: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
1: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
2: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
1: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
2: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
1: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
2: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
1: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
2: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Chodově na Sokolovsku skončila oprava střechy kulturního a společenského střediska. Chomutov letos utratil zhruba 200 tisíc korun za dopouštění vody do Kamencového jezera. Šéfa sněmovny čeká v Číně jednání mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy. A dnes bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku opravilo střechu. Podle doporučení statiků bylo potřeba zpevnit nosnou konstrukci. Na střechu chce totiž organizace umístit fotovoltaiku, říká jednatel Jiří Zpěváček.
4: S tím, že do budoucna počítáme i s nějakou modernizací, kde bychom rádi umístili fotovoltaiku, tak aby jsme mohli využívat ty ploché střechy, které se k tomu úplně nabízí, aby jsme mohli využít energii ze slunce samozřejmě.
2: Chomutov letos musel už dvakrát dopouštět vodu z řeky Ohře do Kamencového jezera. Voda z řeky doplňuje i sousední Otvické jezero. Při vysokých letních teplotách a déle trvajícímu suchu se totiž voda z hladiny odpařuje rychleji. Město za udržování výšky hladiny Kamencového jezera platí stovky tisíc korun, říká náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
5: V dubnu to bylo nějakých 23 tisíc metrů krychlových, asi za 80 až 90 tisíc korun. V květnu asi 31 tisíc metrů krychlových za zhruba 110 tisíc, takže celkově to bylo nějakých 195 tisíc korun.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho o tom ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoct v případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně resort zahraničí.
6: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
7: Jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
6: Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
8: Tajvan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
6: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba.
3: Sport.
2: Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Vyhrál rovinatou 12. etapu. Pavel Bittner se do hromadného sportu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Český závodník finišoval na 87. příčce. Nejlepším z Čechů byl 83. Matias Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovinec Tadej Pogačar.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť a bouřky ujediněle silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Vane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 6 se v úseku Pomezíche provádí údržba a oprava mostů. Zpevněná krajnice je uzavřená.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Osm hodin a čtyři minuty skončily zprávy z regionu i ze světa a páteční dobré ráno pokračuje dál. A co vás čeká? Tak napadlo vás zamyslet se, z čeho všeho můžeme mít strach? Vzácným fobiím se bude věnovat dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli tedy s Martinem Písaříkem. A taky navštívíme Sokolovské muzeum, kde si v současnosti připomínají fenomén doby socialismu a sice Festival politické písně Sokolov. Tak i na to si počkejte a užijte si písničky, které vám po našich frekvencích posíláme od skupiny Buty a taky Pavla Bobka. Hezký den a hezké ráno.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: quem me lasca o braço. Jak žil bych rád.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás typuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov? Ten se trefil.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Právě teď nám v dobrém ránu anglicky dospívala německá zpěvačka Sandra a ve čtvrt na devět vítám mezi námi meteoroložku Petru Polívkovou. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké počasí nás čeká v poslední pracovní den tohoto týdne?
2: Tak bychom měli většinou převážně velkou oblačnost, a to zejména v odpoledních a večerních hodinách a již kolem poledne, potom během odpoledne se začnou objevovat místní přehánky nebo občasný déšť a ojediněly i bouřky. Potom ty bouřky by měly být i silnější, ale v tom pozdějším odpolední nebo večer, a silnější mohou být zejména v těch projevech, co se týče nárazu větru, v menší míře potom také se může objevit přívalový déšť nebo kroupy. Teploty na dnešní den mezi 25 až 28 stupni, na horách kolem 21 stupňů a vád by nám měl mírnýho západní, postupně západní vítr o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu, který může v těch bouřkách přechodně zesílit.
1: Mm-hmm. A ještě vás poprosím o výhled počasí na sobotu a neděli, jak bude?
2: Už se nám postupně bude ochlazovat, zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, během dne postupně spíše kupovitá oblačnost a mohou se objevit místní přehánky a může se nám vyskytnout i výjimečně i bouřka, ale k večeru už by měly srážky postupně slábnout, přechodně tedy jen a ustávat a částečně bude ubývat oblačnost. Teploty zítra ranní mezi 18 až 15 stupni a odpoledne tam by jsme se měli pohybovat někde kolem 24 stupňů Celsia a by nám měl mírnýho západní vítr o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu. A ještě se zmíním o neděli, tam té oblačnosti zpočátku bude více a očekáváme i srážky nějaký, na většině území přehánky nebo občasný déšť a může se vyskytnout i nějaká ta bouřka. Ty srážky by ale měly postupně slábnout během toho odpoledne a večera. Teploty, ty se nám v neděli ještě se nám více ochladí. V neděli bychom měli mít ty teploty někde kolem 20 stupňů Celsia, ráno někde kolem 15-16 stupňů.
1: Do předpovědi počasí jsme nahlédli spolu s meteoroložkou Petrou Polívkovou. Moc vám děkuji a přeji krásný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.

0: Náš redaktor Josef Šorfa s ředitelem Sokolovského muzea Michaelem Rundem.
1: Přijeli, aby v předvečer konání 26. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu vyslovili svou podporu komunistickým a dělnickým stranám celého světa.
2: Jdeme chronologicky, ukazujeme tady například gramofonové desky, které vycházely u příležitosti festivalu. Ukazujeme i třeba plakáty, fotografie, originální artefakty, jako jsou třeba lístky, anebo i takzvané kytarky.
3: Kytara byla symbolem Sokolovského festivalu. Ano, ano. Místo otvoru pod stronami byl název Sokolov a číslo ročníku festivalu. Ano. Místo hlavy byla zaťatá pěst.
2: Souvisí to s tím, že od roku 74, jinak ten samotný festival byl od roku 1973, nám sem začali jezdit Čilané a oni měli symbol boje proti těm pučistům zaťatou pěst.
3: Hlavní pořadatel je Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže a v souvislosti s tím, že tehdy tady byl komunistický režim, do podstatné míry šlo o propagandistickou akci.
2: Určitě, ale na druhou stranu je zapotřebí připomenout, že právě na úplném začátku tady máme vstupenky na portu.
3: U zrodu festivalu stojí jedna z osobností Sokolovská a především porty Jaroslav Studený. Snad s výjimkou Karla Gotta tady byl každý, na koho si z let 80. a konce 70. let vzpomeneme, včetně Pavla Nováka, Petra Nadě, kapely Olympic.
2: Třeba v roce 1984 cenu divácké poroty získala dětská skupina Faktor, ve který tady zpíval později známý zpěvák, sokolovský rodák Pavel Horňák. Konec konců o tom píšeme v knize a té knize, kromě historie nebo kromě třeba desek, které vyšly k festivalu, Aleš Palán tam měl několik zajímavých rozhovorů, mimo jiný třeba s Marií Rotrovou.
3: Říká spoluautor knihy Jen řekni Sokolov Michael Rund. Tím třetím autorem zmíněné publikace je ředitel Chebské galerie výtvarného umění Marcel Fischer. Festival měl i své zahraniční hosty, ať už šlo třeba o neznámé chilské muzikanty, tak o jednoho muzikanta z Ameriky poměrně známého.
2: Říká se s trochou nadsázky, že to je jediný Američan, který emigroval do východní Evropy, a byl to Dean Reed.
3: A jak to bylo s diváky?
2: V některých ročnících byla ta sportovní hala, kde probíhaly hlavní koncerty, poloprázdná, lístky se samozřejmě rozdávaly, ale potom třeba v těch posledních ročnících, kdy zde vystupovali i třeba zlatí slavíci jako Dalibor Janda a další, tak naopak se nedali ty lístky na koncerty sehnat.
3: Uzavírá pozvánkou do Sokolovského zámku na výstavu Jen řekni Sokolov ředitel Michael Rund.
1: Naši mladí si připomněli nejslavnější kapitoly z historie české a slovenské angažované písně.
3: Ze Sokolova Josef Šorfa, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary pořizují IT vybavení do základní školy a základní umělecké školy ve Šmeralově ulici. Do budovy město investovalo v posledních dvou letech přes 40 milionů korun. V podkroví vzniklo 6 nových odborných učeben a nutná byla i oprava střechy. Dodavatele IT vybavení hledá město opakovaně. Karlovarský kraj rozdělí mezi ekologické projekty a cirkulární ekonomiku téměř 700 tisíc korun. Finančně podpoří Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů a také vznik prvního regionálního cirkulárního centra textilu v kraji, které bude fungovat v Karlových Varech ve staré roli. Březová u Sokolova letos investuje do úprav městského hřbitova. Dělníci opraví cesty, schody i poškozené lavičky. Město zároveň řeší sesouvání svahu, které způsobilo posun části schodiště. Radnice taky zvažuje elektronické udemykání a zamykání vstupu. Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak budou ceny určovat jenom trh. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzskou Monetovou porazila ve dvou setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagirovou, Valentová přehrála Běloruskou Sasnovičovou také bez ztráty setu. A dnes bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 se v úseku Bošov Karlovy Vary provádí údržba povrchové kanalizace, zpevněná krajnice je uzavřená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Další letní ráno si užíváte ve společnosti Českého rozhlasu. Je 9:30. Dnes je pátek, 17. července. A komu popřejeme k svátku? Tak svátek mají ženy a dívky jménem Martina. Toto jméno je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martina proto znamená volně interpretováno jako bojovná, válečnice nebo Martovi zasvěcená, Martovi oddaná či Martovi náležející. Tak pro Martiny to máme písničku od Jiřího Korna. No a hned potom, co si osladíme kávu, budeme soutěžit, tak buďte s námi.

0: Rádiu vašeho kraje, jedna z pěkných písniček Karla Gotta, Kávu si osladím, a před námi soutěž. Na hodinách 8.39 a pokud byste dnes rádi udělali radost někomu anebo sobě pěknou kytičkou, tak jste ve správnou chvíli spolu s námi. Na telefonním čísle 221 55 37 37 můžete vyhrát pěkný puget, tak pojďte zkusit štěstí. Čerstvé letní květiny, jako například slunečnice, lilie, hortenzie nebo tematické kytice pro příjemnou letní atmosféru, nabízí společnost Florea. Květiny potěší jako dekorace do vašeho domova i jako krásný dárek. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 čerstvých květů, kterou si můžete vyzdobit domov anebo udělat někomu radost. Vyhrát ji můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak, telefonní linka už je obsazená. Kdo pak je na telefonu? Dobré ráno. Haló? Slyšíme se?
1: Haló?
0: Dobré ráno, slyšíme se?
1: Dobré ráno.
0: Tak, jsme ve vysílání, poprosím vás o vaše křestní jméno.
1: Jitka.
0: A odkud voláte, paní Jitko?
1: Z Otovic,
0: dobře. Tak dnešní soutěžní otázka se bude týkat levandule. Určitě tuto kytku bylinu znáte, viďte, paní Jitko?
1: No, ano, ano.
0: A budete vědět, z jakého důvodu dostala levandule svůj botanický název odvozený z latinského slova lavare? Vyberte z možností, zda za A kvůli jejímu potlačování škůdců, které odpuzovala ze zahrad, nebo za B kvůli starověkému zvyku přidávat ji do koupelí k provonění a očistě těla, a nebo za C kvůli jejím účinkům na strávení, protože takzvaně čistila žaludek.
1: No tak já samozřejmě nevím, ale tipla bych si to Bčko.
0: Prostřední variantu, myslíte, kvůli starověkému zvyku přidávat ji do koupelí k provonění a očistě těla, říkáte?
1: Ano.
0: A říkáte to dobře, trefila jste to.
1: Děkuju.
0: Tak, to byla fanfára pro vás. Je to tak, název levandule pochází z latinského slova lavare, což v překladu znamená mít či umývat se. Pojmenování odkazuje k tradici starých Římanů, kteří bylinku běžně přidávali do vonných lázní a používali ji k očistě těla. Takže květiny jsou vaše, paní Jitko, necháte si je nebo někomu je darujete? Prozraďte.
1: Nechám si je.
0: Tak si užijte kytičku, mějte se hezky a pěkný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 8:45 a po většinu dne čekejme převážně velkou oblačnost, a to zejména odpoledne a večer. Postupně během dopoledne a odpoledne se objeví místy přehánky a nebo občasný déšť, jen výjimečně bouřka. Později odpoledne a k večeru pak mohou být od západu bouřky pak četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia. Na horách naměříme 20 až 23 stupňů. Fouká pouze mírný jihozápadní vítr, postupně to bude západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré, ovšem pozor, biozátěž, ta je dnes na 3. stupni, tedy vysoká. Ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 17. července. Minimální teplota 1,8 stupňů Celsia byla naměřená v Šindelové v roce 2022, zatímco maximální teplotu 35,5 stupně zaznamenali v Chebu v roce 2015.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Láskou je nám líp, zpívala Lucie Vondráčková spolu s Josefem Wagnerem, který právě dnes slaví své 36. narozeniny. Tak mu tedy na dálku posíláme gratulaci a samozřejmě, že zdravíme i vás, kteří jste se také narodili v den 17. července. No ale dívám se na hodiny, blíží se k nám 9. hodina, bude to už za 10 minut, spolu s ní také zprávy s Lenkou Polákovou. No a hned po zprávách se dobré ráno přehoupne v dobré dopoledne a tím vás provede Michal Jánský. No a ještě připomenu, abyste nezapomněli na pravidelný prázdninový pořad Zámecké léto, v němž se spolu s Františkem Kinským můžete vydat na některý ze zajímavých zámků a s Pavlem Kudrnou si pak zasoutěžit. Tak tento pořad začíná v 9 hodin a 45 minut. Užijte si pátek i víkend podle svých představ a mějte se krásně, mějte se fajn, loučí se od mikrofonu a mixážního pultu Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Opozice v Mariánských Lázních chce zrušit zakázku na byty za 215 milionů korun. V Březové u Sokolova opraví cesty, schody i poškozené lavičky na hřbitově. V Dukovanské elektrárně začíná odstávka třetího bloku a dnes bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Kvůli výběrovému řízení na stavbu bytových domů Třešňovka za více než 215 milionů korun bude v Mariánských Lázních mimořádně jednat zastupitelstvo. Desítka opozičních zastupitelů v čele s bývalým místostarostou Samuelem Zabolotným z Naše Česko, Naše Mariánky usiluje o jeho zrušení. Jako důvod uvádí, že ho rada města vyhlásila bez schválení zastupitelstvem. Starosta Martin Horajčík z Hnutí ANO řekl, že zakázka je vypsaná podle všech pravidel a zcela v souladu se zákonem. Zastupitelé se sejdou v pondělí 20. července v 15 hodin. Březová u Sokolova letos investuje do úprav městského hřbitova. Dělníci opraví cesty, schody i poškozené lavičky. Město zároveň řeší sesouvání svahu, které způsobilo posun části schodiště. Radnice taky zvažuje elektronické odemykání a zamykání vstupu, říká nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
3: Je to v rámci běžné údržby, ale hřbitov sice je relativně nový, ale po těch 12-13 letech už se začínají projevovat věci, které je nutné prostě opravit a trošku se na to zaměřit.
2: Odstávka třetího bloku dnes začíná v jaderné elektrárně Dukovany. Energetici vymění část paliva a provedou nutné kontroly. Odstávka bude mimořádná i tím, že v srpnu elektrárna souběžně zhruba na měsíc odstaví i sousední čtvrtý blok kvůli pracem na společném zařízení. Podobná situace znovu nastane až v roce 2032. Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova Nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny.
4: Skleněnou vázu ve tvaru srdce předal Kirilovi generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Ocenil, jak ve svém díle dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci. Viktor Kirilov původem z Oděsy studoval v Moskvě, odkud utekl po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle Kirilova, který teď působí ve Francii, je Havlův boj za svobodu a demokracii stále aktuální. Ukrajinský dramatik bude moct strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Sport. Fotbalista Lukáš Vorlický přestoupil z mistrovské Slávie do Slovácka. Ofenzivní záložník a dvojnásobný mistr ligy podepsal s klubem z Uherského Hradiště tříletou smlouvu.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť a bouřky, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na D6 se v úseku Tisová Březová u Sokolova provádí údržba travních porostů. Odstavný pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré páteční dopoledne. Říká se, že láska prochází žaludkem, tak jsem sám zvědav, co dnes připravila na 17. červenec Mirka Kuncmanová. Dozvíme se to už za chvilku a my vám přejeme příjemné dopoledne a také hezký poslech rádia vašeho kraje. Teď Darina Rolincová.
1: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: Já už vám teď mohu prozradit, že za pár minut v našem vysílání bude pravidelná rubrika Úsměv, prosím. Miroslav Horníček bude vyprávět o člověčině Menšíkovi a Sovákovi. A protože je 9 hodin pryč, tak ve studiu vítám už Mirku Kuncmanovou, je tedy pátek. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak dneska si něco upečeme dobrého.
2: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
0: Ano, teď už je to správně, Mirko, vítejte.
1: Já jsem tam skočila do vysílání.
0: Ne, to je tím horkem.
1: To je tím horkem, ale tou klimatizací tady nic moc teda.
0: Mirko, co jste si pro nás dnes připravila?
1: No, dneska jsem si pro vás připravila něco dobrého, sladkého a přitom šťavnatého. Budou to buchty s meruňkami. Co asi pamatuju z mého dětství, nikdy se buchty s meruňkami u nás doma nepekly. Před více jak 40 lety jsme byli na dovolené u známých na Moravě. Meruněk bylo všude plno a dělalo se z nich všechno možné. Vařili jsme s paní domácí marmelády, kompoty a mimo jiných jídel a můčníků jsme pekli meruňkové buchty. No, pro nás Plzeňáky to bylo novum, ale tyhle buchty byly tak výborné, že je každoročně v meruňkovém čase alespoň jednou za sezónu peču. Nejenže si pochutnáváme, ale je to i čas vzpomínek a nostalgie na dobu téměř před půl stoletím.
0: Mirko, co tedy budeme potřebovat na buchty s meruňkami?
1: Tak si připravíme kynuté těsto, na které budeme potřebovat 350 gramů polohrubé mouky, 60 gramů moučkového cukru, 20 gramů droždí, 30 gramů vlahého másla, 30 gramů vlahého sádla, zhruba 200 ml vlažného mléka, jedno vejce, ale také strouhaný muškátový oříšek, citronovou kůru a samozřejmě sůl. No a také sádlo a máslo na pečení. Na náplň zhruba 10 kusů větších meruněk, trochu krystalového cukru na oslazení těch meruněk. To je všechno.
0: Tak já zopakuju suroviny, 350 gramů polohrubé mouky, 60 gramů moučkového cukru, 20 gramů droždí, 30 gramů vlahého másla, 30 gramů vlahého sádla, přibližně 200 ml vlažného mléka, jedno vejce, strouhaný muškátový oříšek, citronovou kůru, sůl, sádlo a máslo na pečení a na náplň přibližně 10 kusů větších meruněk, trochu krystalového cukru na oslazení meruněk. Tak pojďme na postup.
1: Z droždí, lžičky cukru, trošky mouky a několika lžic vlažného mléka připravíme kvásek. Do mísy prosejeme mouku, přidáme zbylý cukr, sůl, rozpuštěné máslo i sádlo, citronovou kůru a špetku nastrouhaného muškátového oříšku a vykynutý kvásek. Vlažným mlékem, do kterého jsme rozkvedlali vejce, zaděláme těsto, které řádně propracujeme, až se na jeho povrchu tvoří puchýřky. Povrch těsta poprášíme moukou a na teplém místě necháme vykynout. Vykynuté těsto rozdělíme na 15 až 20 stejných kousků, které na pomoučeném vále vytáhneme do tvaru placiček. Na každou položíme půlku vypeckované meruňky, trochu ji posypeme krystalovým cukrem a upravíme do tvaru buchtiček. V pekáči rozehřejeme sádlo s máslem a připravené buchty do něj naskládáme. Každou po stranách potřeme rozpuštěným tukem a ještě chvíli necháme kynout. Pečeme v dobře vyhřáté troubě při zhruba 160 stupních Celsia do červena. Řídíme se typem použité trouby. Upečené buchty přendáme na tác a pocukrujeme. Ta celková doba přípravy je zhruba 2 hodiny a z tohoto množství máme 15 až 20 kusů. Možná i méně než 2 hodiny, protože v tomto horkém počasí to těsto kyne úplně před očima.
0: A naše babi vždycky říkala, je špatný proud, málo to peče, anebo je hodně proudu, hodně to peče.
1: Jo.
0: Také to znáte.
1: Také to znám, také to samozřejmě. Znáte.
0: Tolik tedy buchty s meruňkami.
1: Přesně tak.
0: Tento recept už teď naleznete na stránkách Rádia vašeho kraje. Mirko, co příště?
1: No a tak já si zase říkám, že je to horko pořád takové velké, tak si dáme něco na schlazení, a nebo možná bychom zacestovali do některých teplejších krajů a udělali bychom si nějaké jídlo, teda třeba z Itálie.
0: Nebo.
1: A to nevím ještě.
0: Tak tam se dají zúročit třeba cukety. A jiné lilkovité dobroty.
1: To je pravda.
0: Takže ve studiu s námi byla Mirka Kuncmanová. Mirko, mějte se moc hezky, krásný víkend, pohodové léto a příští pátek naslyšenou.
1: Všem taky krásný víkend. Naslyšenou.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: No, mluvil jsem tady o svých láskách němého filmu a měl bych se taky zmínit o svých láskách současných, tedy myslím jaksi uměleckých. No, já bych jmenoval dva své kolegy, které mám nade všecko rád a na které, když se dívám na obrazovce, ve filmu, na divadle, tak mám pocit, vždycky jsem měl pocit, který jsem dlouho neuměl definovat. Až jsem si přečetl nejlepšího z našich kritiků, dědu Vševěda. Tam, kde říká svou slavnou větu, čichám, čichám člověčinu. A já tuto člověčinu čichám a nadšeně čichám, kdykoliv vidím právě tyto dva, Menšíka a Sováka. A říkám si, jak právě v nich dvou je ta zásobárna té člověčiny. S oběma jsem kamarád, léta se známe, ale Sováka navíc ještě léta studuju vědecky. My jsme se poznali, to je strašně let, na vojně, my jsme spolu sloužili dvakrát na vojně, to je tak strašně dávno, že tenkrát jsme ani netušili, že jsme herci. Tedy jeden o druhým, každý o sobě, jo, to jo. Už tenkrát byl vynikající a no předloni za mnou přišli z armádního vysílání naší televize a řekli mi, jestli prý bych pro vojenského Silvestra nevyprávěl před kamerou některé ty veselé příběhy se Sovákem z vojny. Já říkám, no tak to bych nevyprávěl, protože to ještě dneska trestní. Jak si rozhlížím, kde se právě v něm bere ten jeho specifický jedinečný talent, tak si říkám, no pramení to už v dětství. On už jako malý kluk vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ne. Jeho tatínek měl hospodu a vedl ho velice tvrdě od malička k fyzické práci. Takže jak Jirka sám říká, než jsem smělý ráno do školy, jsem musel vycídit nálevní pult. A to už tam přicházeli na snídani první notorici. Takový ti, co se po ránu ani nevobujou. A už bačkora honem. A tam chodil pravidelně jeden, který si denně dával dva velký rumy. Zapad za stůl a řekl rum. Malý Jirka vyjde na židli, sundal láhev, odšpuntoval na mu rum a říká mi, protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem si počkal, začne pít. A teprve, když začal pít, jsem tu láhev zašpuntoval, dával nahoru. A on nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě druhej a já, že to ukážu.

ten zase, než dostal od Jirky ten ranní rum, tak vzal šálu, zavázal si ruku, jakož máte zlomeninu. Závěs normální, že? Dostal rum, to celý takhle vypil. Jak říká Sovák, měl výtah na prcka.

0: Posloucháte náš dopolední program, program Rádia vašeho kraje a po písničce vám nabídneme tipy pro volný čas.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A ty přinášíme v 9 hodin a 30 minut. Na nádvoří plzeňského Prazdroje začíná 24. Mezinárodní svaz vozů Chevrolet. K vidění budou o 14 hodin desítky legendárních amerických sportovních aut všech generací. Chybět nebude ani spanilá jízda okolím Plzně. Akce potrvá až do neděle. V letní kině v Hrádku u Rokycan zahraje od 20 hodin skupina Činasky. Koncert se odehraje pod širým nebem a těšit se můžete na největší hity této kapely. Do Domažlic můžete vyrazit na koncert skupiny Buty. Na zahradě Chodského hradu zazní od 20 hodin písně jedné z nejoblíbenějších českých kapel. Hostouni na Domažlicku začínají pouťové svatojakubské slavnosti. Součástí je dnešní tradiční posezení na Perláku s večerním koncertem kapely Anonym Country, který začíná ve 20 hodin. V zahradě muzea je ve Sládka ve Zbyrohu zaspívá zpěvačka Radina Ahmedová s kontrabasistou Petrem Tichým v rámci svého projektu Hlas Kontrabas Duo. Spojení hlasu s kontrabasem a lupováním jednotlivých motivů na pomezí hudebních žánrů začíná v 19 hodin. Koncert česko-německého hudebního souboru Nache Strio se uskuteční o 19 hodin v horské synagoze v Hartmatnicích. Hudební uskupení se inspiruje židovskou hudbou, původem z východní Evropy. Tři instrumentalisté předávají posluchačům půvab a hravou lehkost lidových tanečních melodií, jejich pulzujících rytmů a snových fantazí. Přenese zpět do doby kazetových walkmanů, barevných legín a legendárních hitů můžete netradičně na zámku Kinžvar. Návštěvníky čeká od 16 do 23 hodin večer plný těch největších hitů 90. let, taneční parket pod hvězdami a drinky jako za starých časů. A milovníci rockové hudby si dnes přijdou na své v Lokeckém amfiteátru. Od 18 hodin se tam představí kapely Extra Band, Motor Band a legendární slovenská skupina Tublatanka. Tolik dnešní tipy, ať už jdete kamkoliv, příjemně se bavte. We'll be right back.

0: Petr Janů v dopoledním vysílání Rádia vašeho kraje. Už jsme si zvykli na klimatizované vlaky nebo autobusy veřejné dopravy. V horkých dnech ale může i moderní klimatizace vypovědět svou službu. Denně se o tom přesvědčují lidé na linkách veřejné autobusové dopravy v Plzeňském kraji. A víc řekneme po písničce kapely Olympik.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Tropické letní teploty prověřují výdrž klimatizací i v autobusech veřejné dopravy. V Plzeňském kraji vozí cestující zánovní autobusy s moderní automatickou klimatizací. Ta ale nevydržela nápor nedávných horkých dní. Krajský koordinátor veřejné dopravy proto dopravci udělil pokutu a pro cestující každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou na jejich linku bez klimatizace.
1: Jde to, je trošku horko, ale jde to.
2: Bere s úsměvem svoje cestování na lince z Horšovského Týna do Domažlic paní Helena. Linka 647 je jednou z těch, která je aktuálně označená na stránkách organizátora krajské veřejné dopravy jako spoj se sníženým komfortem, tedy nefunkční klimatizací.
3: No tak je to vedro, no. Tak je to blbý.
2: Většina ze zhruba 300 autobusů, které v Plzeňském kraji jezdí na základě 10leté smlouvy s dopravcem Arriva, má klimatizaci plně funkční, když se že nastává problém. Pokračuje koordinátor veřejné dopravy Plzeňského kraje Martin Fencl.
4: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, který by ten autobus měl jakoby dodržovat. Samozřejmě, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá.
2: Martin Fencl potvrzuje, že za nefunkční klimatizaci udělili firmě Arriva několik sankcí.
4: Vnímáme to jako samozřejmě nějaký problém a s dopravcem to řešíme. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročilo nějakou jako únosnou mez. Předpokládáme, že autobusy odstavuje na servis a nutíme ho tak, aby prostě ty autobusy byly opravené co nejkratší možné míře.
2: Dopravce se hájí tím, že jde o ojedinělé poruchy klimatizace, způsobené nedávným extrémním počasím.
5: Sankce od objednavatele uhradíme. Na klimatizaci jsou kladeny v posledním období enormní nároky.
2: Mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.
5: Bohužel občas některá službu vypoví. Jakmile je to provozně možné, autobus stahujeme z linky a míří okamžitě do servisního střediska na opravu.
4: Dopravce má za povinnost nám seznam předávat tak, aby prostě jsme mohli ty cestující informovat, protože samozřejmě pokud třeba na lince jezdí více rozpojů, ten cestující si může vybrat ten spoj, kde je ta klimatizace.
2: Podle organizátora dopravy v Plzeňském kraji se situace oproti minulému měsíci zlepšila a počet nahlášených spojů bez klimatizace výrazně klesl. Otázkou je, jak budou klimatizační jednotky reagovat na případné další extrémní teploty. A dřív jezdili karos bez klimatizace.
3: No, a taky jsme to museli vydržet.
6: Teď už tomu má být konec, ne?
3: Teď už bude svatá Anna, tak už to bude.
6: Myslíte?
2: No. Jak je to, ono se to rýmuje, ne? Svatá Anna?
3: Chladná rána.
2: Tak šťastnou cestu.
6: Děkuji.
2: Z Horšovského Týna na Domažlicku, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary.
0: Státní zámek v Červeném Poříčí zve návštěvníky na novou expozici Cestovní horečka. Co všechno výstava nabízí ke zhlédnutí a jaké jsou další zámecké plány, tak o tom si budeme povídat s naším hostem Marcelem Čermákem už po 10. hodině. No a blíží se nám 9:45 a bude tady další zámecké léto. Rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu. Tak zůstaňte s námi i nadále. Hezké dopoledne.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zámecké léto.
2: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
3: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
4: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
5: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století. Velmi kvalitní sbírka.
4: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
5: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
4: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
5: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
4: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
5: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
4: Co ty překrásné hodiny?
5: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
4: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
5: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
0: Zámecké léto.
3: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí. A právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže, a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už vím, že to bude dnes pánská jízda. Teď, kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z Jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL velké a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... Buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ten náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo, tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hvězdárna v Karlových Varech bude potřebovat nové brigádníky, vypíše proto stáže. Paliva v Karlovarském kraji od minulého týdne zdražila o desítky haléřů. Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky, na části území hrozí silná zátěž teplem a v regionu bude oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky teploty do 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Pro studenty středních škol připravuje Hvězdárna v Karlových Varech stáže. Pilotní program se uskuteční od nového školního roku. Hvězdárna si tím chce zajistit budoucí brigádníky. Třeba průvodce, říká ředitel Hvězdárny Miroslav Spurný.
2: Takže chceme vlastně vypsat několik témat, které se pomaličku už objevují v podstatě i na internetu, kde si u nás vlastně dítě může vylepšit znalosti pomocí Hvězdárně, no a vlastně získat certifikát pracovníka Hvězdárny.
0: Pohonné hmoty v Karlovarském kraji od minulého týdne zdražily o desítky haléřů. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 40 korun 8 haléřů. Před týdnem byl o 76 haléřů levnější. O korunu a 97 haléřů zdražila nafta. Za ní teď řidiči zaplatí průměrně 37 korun 56 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější paliva v kraji prodávají na Sokolovsku. Nejvíce zaplatí motoristé za benzín i naftu na Chebsku. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. A Francii se prohnaly silné bouřky, prudký vítr a krupobytí zkomplikovaly silniční i železniční dopravu. Bez proudu byly tisícovky domácností.
3: Nedaleko Lyonu natočili tornádo. Rotující sloupec vzduchu převrátil kamiony na dálnici, vyrval stromy a odnesl střechy. Bretaň i Alzasko zasáhly přívalové deště. Na některých místech padaly kroupy o velikosti golfových míčků, které ničily auta. V oblasti řeky Loary bylo bez proudu na 8 000 domácností. Bouřky přerušily železniční dopravu na trase Lyon-Rouen. Spoj mezi Toulouse a Paříží měl skoro 6-hodinové zpoždění kvůli spadlému stromu na trati. Bouřky postupně opouštějí Francii a tak meteorologická služba ruší svá varování. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť a bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Vane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod a v Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jiřího z Poděbrad. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je krátce po 10. hodině, my vám přejeme krásné dopoledne. Státní zámek v Červeném Poříčí zve návštěvníky na novou expozici cestovního horečka. Co všechno výstava nabízí ke zhlédnutí a jaké jsou další zámecké plány? Nejen o tom si budeme povídat s kastelánem Marcelem Čermákem už za několik minut. Tady je Hana Zagorová, tak to jsem já a také přání hezkého dopoledne.
1: Dobré dopoledne a

0: Náš dopolední program Rádia vašeho kraje pokračuje i krátce po 10. hodině. Zámek v Červeném Poříčí na Klatovsku stojí rozhodně za návštěvu. Ve studiu Českého rozhlasu vítám kastelána Marcela Čermáka. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den všem.
0: Pojďme našim posluchačům přiblížit historii a důležité milníky.
1: Tak milníků a historie samozřejmě hodně, nepřekotně. A můžeme třeba začít tím nejhlavnějším, a to, kdy byl zámek dostavěn. To bylo roku 1611. Stavěla ho česká šlechta Šicové z Drahenic a stavěli ho proto, že jim vlastně schořela tvrz, kterou na tom místě měli, kterou obývali, a byli de facto nuceni postavit si nové sídlo. Takže postavili sídlo moderní, postavili ho za 6 let, což v tehdejší době byla neuvěřitelná rychlost. A to sídlo si ale moc dlouho neužili, protože za několik let po bitvě na Bílé hoře přišli o polovinu majetku za sympatie s českými stavy a po české šlechtě, českých stavitelích, Šicích z Drahenic přichází už jenom šlechta německá. Do roku 1918, do vzniku českého státu, se na zámku prostřídává de facto několik šlechtických rodů, které přispívají k rozkvětu, k zániku, k devalvaci, k nádherným zahradám na druhé straně, anebo třeba i k moderním vymoženostem v zámku. A jsou to rody třeba Haubenů, Kronberků, Téringů z Jettenbachu. A kolem roku 1800 se pak zámek dostává i do habsburských rukou, vlastního nejprve habsburské, později i toskánské, italské větve. No a při vzniku českého státu 1918 Habsburkům jako vládnoucímu rodu v Čechách je majetek vyvlastněn a tak se stává státním majetkem.
0: K tomu se ještě určitě během našeho povídání vrátíme. Co tedy všechno k zámku patřilo a dnes patří?
1: Takže dneska zámecký areál má něco přes 4 hektary. Jsou to teda budovy, hlavní zámecká, budovy předzámčí, je to zámecká kaple, která stojí teda mimo areál, ale ještě ji spravujeme, a k tomu 3,5 hektarový zámecký park, o jehož obnovu se samozřejmě snažíme. Ale historicky v období renesance v 17. století k tomu patřilo několik podaných vsí, asi 7, které generovaly samozřejmě finanční prostředky na údržbu toho malého rodinného domečku. A tak, jak se měnila šlechta, měnil se ten rozvoj, měnily se ty moderní vymoženosti, tak se snažili získávat i více pozemků, více podaných, více těch okolních sídel. Takže za Téringů z Jettenbachu už k tomu patřilo 14 okolních vsí a za Habsburků pak 21. Bylo to teda od Červeného Poříčí směrem k Plzni, protože tam jsme to ovládali, tam jsme to vlastnili, a od Poříčí zase směrem ke Klatovům to patřilo dobově třeba Černínům, a to už bylo vlastně švihovské černínské panství.
0: Já jsem se dočet, a teď, aby to tedy nevyznělo, abych to neřekl špatně, o nějakém boji nebo s Chotěšovskými, tak tam bylo nějaké střetnutí?
1: Tak bylo to vlastně s Chotěšovským klášterem, že ta církev dobově ovládala, vlastně stála ještě nad veškerou šlechtou a mocensky ovládala vlastně veškeré to okolí, a ta šlechta se samozřejmě potřebovala z toho područí vymanit, takže vznikaly takové různé spíše hospodářské půtky o různé polnosti a tak dále, aby jste se dostali k těm nemovitostem, k těm financím, které ovládaly vlastně ten svět. Stejně tak jako dnes.
0: V těsné blízkosti zámku stojí zámecká kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Jaká je tedy její historie a proč byla postavena mimo zámecký areál?
1: Tak na zámku v hlavní budově byla takzvaná domácí zámecká kaple. Je to jenom výklenek ve zdi, kde stál nějaký malý oltářík. Bylo to v těch soukromých rodinných pokojích víceméně rychle dostupné na takové ty rituály denního života. Ale bylo zapotřebí se trošku také prezentovat, a tak Amálie Eleonora z Hauben, manželka generála, si nechala postavit návesní kapli roku 1713, kterou pak zpřístupnila vlastně i lidem z té vsi. Získalo se takzvané papežské bréve, mohly se sloužit veřejné bohoslužby, a tak od roku 1720 vlastně do té kaple kromě šlechty měli přístup i vlastně další podaní a mohli se tam scházet. Ta kaple už by se do toho areálu nevešla, takže vlastně byla postavena přes silnici přímo před zámeckou bránou a aby pro šlechtu, pro majitele byl ten vstup do té kaple pohodlný, tak se mohli ze zámecké budovy vypravit krytými chodbami, které vedly střešními plášti menších budov před zámčí, až vlastně k cestě, která byla před bránou. No a aby nějak překlenuli i tu cestu, tak se postavili zděné a dřevěné pilíře, na nich pak most, samozřejmě se střechou, aby na panstvo nepršelo, a tak se dalo dojít vlastně až na oratoř, na tu bohoslužbu, krytým vlastně mostem, prostorem.
0: Jelikož Červené Poříčí znám, tak si to úplně dnes neumím představit, že by tam takováto stavba, tedy ten most krytý, ještě v dnešní době byl. Ještě mám na vás jednu otázku. Zda se i v dnešní době v kapli konají bohoslužby?
1: Tak bohoslužby se konají, dělají se jenom pouťové, takže jednou za rok, ale bohužel před kaplem máme veliký strom, velikou lípu, která nám kořeny zasahuje do statiky té budovy, a tak dneska tam máme rozkopanou podlahu. Díky průzkumům probíhá ten proces velice pomalu, takže už třetím rokem teda je kaple zavřena, bohužel.
0: Naším hostem zůstává kastelán zámku Červené Poříčí Marcel Čermák a pokračovat v rozhovoru budeme po písničce a přejeme vám hezký den s rádiem vašeho kraje Českým rozhlasem.

0: Posloucháte vysílání Rádia vašeho kraje. Povídám si s dnešním hostem Marcelem Čermákem, kastelánem zámku Červené Poříčí nad Klatovsku. Pojďme teď od dávné historie k té soudobé. Jak dlouho jste kastelánem?
1: Tak já jsem kastelánem také už historicky od roku 21, takže už letos to bylo 25 let.
0: No, to je pěkná řádka let. Od roku 21?
1: Pardon, od roku 2001. Tak oni ty dvojky mi tam trošku hapují.
0: Já jsem si říkal, že by nám to nějak nesedělo počtově tedy potom. Ještě k té tedy soudobější historii, co bylo se zámkem dál po vzniku Československé republiky?
1: Tak po vzniku Československé republiky bylo spousta najednou opuštěných

0: zemědělská lesnická technika. Z hlavní zámecké budovy i z budov předzámčí se třeba dělaly kanceláře, skladovaly se tam různé dokumenty nebo formuláře, do kterých se vyplňovalo, kolik dřeva se smítilo v lese a tak dál. No a po druhé světové válce to vzalo pak už takový jako ráznější konec, kdy na zámku byly založeny lesy Československé socialistické republiky a ze zámku se stala vlastně bytovka pro zaměstnance. V hlavní budově se rozpříčkovaly ty veliké salony na menší pokoje, snížily se podhledy kvůli vytápění, takže stropy v místnostech byly nižší najednou třeba o 2-3 metry, takže z těch 5-metrových místností to byly třeba 2,20 m do výšky. Jednoduše proto, aby ty lidé nemuseli topit do těch vysokých stropů a bylo jim tam v zimě příjemněji.
1: A to znamená, že v každé místnosti byly kamínka?
0: Ano, v každé místnosti byly kamínka, ale protože krbových komínů na zámku je málo, je jich tam asi celkem 9, tak bylo zapotřebí se z těch jednotlivých místností prošťouchnout do těch komínů, což těmi valenými klembami a tlustými stropy nešlo. A tak se podezdívaly ještě kusy stropů, dělaly se takzvané valachy, kdo to zná. Jsou to vlastně vodorovné kouřovody, které přemosťovaly mezi jednotlivými kamny tím zděným potrubím až k tomu komínu, kudy odcházel ten kouř mimo budovu. Takže to všechno v zámku máme, máme tam hodně sazí, hodně očouzené rohy a různé zdi a tak se kolikrát i návštěvníci diví při kastelánských prohlídkách, co to vlastně je, co se tam dělo, jestli tam hořelo tak.
1: A určitě je také i typický zápach.
0: No, po těch letech už to není tak hrozný, ale ze začátku to samozřejmě bylo, když se to bouralo.
1: Velký zlom nastal v roce 1997, je to tak?
0: 1997, ano, to opět české lesy opouští, zámek Červené Poříčí, tu notně, já říkám, opotřebovanou budovu vrací zpátky českému státu, ať s ní nějak naloží a protože je to kulturní památka, tak přichází plzeňská zpráva památková, která zámek přebírá za nějakých symbolických 36 tisíc korun od českých lesů a vzniká vlastně postupná údržba, postupná stavební obnova, dělají se průzkumy zvenku, zvnější, abychom věděli, co ten zámek všechno skrývá, co budeme muset obnovit a jak s tím zámkem do budoucna naložit. No a my se od toho roku 97 snažíme teda postupnou stavební obnovou tomu dát zase ten původní punsk, lesk, krásu a slávu, aby jednou návštěvníci z toho měli takový ten ucelený zážitek.
1: Věděl byste, kolik má zámek přibližně místností?
0: No, přiznám se, že za těch 25 let to nemám spočítané.
1: A prošel jste je všechny?
0: No samozřejmě, že procházíte, kontrolujete, co kde opadává, nebo co kde je zapotřebí vylepšit. Ale teď v poslední době jsme kvůli špatnému stavu vstupních otvorů, to znamená oken a dveří, dělali pasport, který shrnuje v hlavní zámecké budově poškození a rozsah oprav vlastně všech oken a dveří a napočítali jsme něco přes 135 oken v hlavní budově. A samozřejmě k tomu patří pak ještě několik desítek oken v předzámčí, ale spousta z nich už je třeba opravená.
1: Pojďme teď od zámku k zámeckému parku. Jak náročné je starat se o tak velký park, kde jsou travnaté plochy, vzrostlé stromy, rybník a tak dále?
0: No tak představte si, že k tomu parku nemáte žádného zahradníka. Takže kdo má ruce a nohy, v zámku pracuje. Samozřejmě, jak obnovujeme i ty drobné zahradní stavby, ta náročnost té práce vzrůstá, hlavně časová náročnost, tak dneska už spoustu těch zahradnických prací řešíme subdodávkou. Takže máme třeba souseda, soukromého zemědělce, který nám seče ty velké travní plochy, sklíží seno, odváží ho. My mu za to platíme, samozřejmě tady ty práce soutěžíme každé 3 roky, takže kdo přijde s levnější nabídkou, ten u nás může pracovat. Děláme třeba i různé ošetření ovocných stromů, takže řez a další práce.
1: Říká dnešní host, kastelán zámku Červené Poříčí Marcel Čermák a i nadále přejeme hezký den.

0: Naším hostem ještě chvíli bude Marcel Čermák, kastelán zámku Červené Poříčí na Klatovsku. Marceli, nabízíte také ubytování na zámku?
1: Ubytování nenabízíme, zatím nemáme kde. Do budoucna možná spíše, ale jako rekreaci pro zaměstnance.
0: Pořádáte svatby či jiné eventové akce?
1: Svatby u nás pořádáme. Svatebčani si vlastně můžou vybrat z několika možností. Dokud byla přístupná zámecká kaple, tak jsme měli několik svadeb i tam. Největší zájem je ale o venkovní prostory, takže třeba na nádvoří nebo v zámeckém parku byly třeba i několikadenní svatby, že podnikatelé si třeba pronajali, postavili stany, přivezli catering, takže to opravdu bylo ve velkém stylu. A potom takové ty obyčejné svatební obřady, tak máme už i suchou variantu. Máme takový malý sálek, který má 63 metrů čtverečních, vejde se do něj zhruba 50 lidí. A tak v obnovených prostorách před zámčí, vlastně v hezkém prostředí, je možné uspořádat i drobný svatební obřad.
0: Jak už jsme zmínili, v předchozím vstupu k zámku patří také zámecký park. I tam návštěvníky zavedete během prohlídek?
1: Zavedeme, spíše jim ukážeme cestu, kudy jít, a oni sami svým tempem, v čase, s kterým hospodaří, můžou navštívit drobné zahradní stavby, a to je zámecký gloriet a zámecká oranžérie. V obou těchto stavbách, které se obnovily z prostředků Ministerstva kultury a Evropské unie, je dneska panelová výstava. No a v glorietu zajímavé o to, že u každého okna stojí panel, kde je podrobný popis, fotografie, plánky vlastně toho, co ten návštěvník z té kruhové stavby vidí z jednotlivých oken. Takže do jednotlivých částí parku, na jednotlivé zámecké objekty, ovšem se teda dozví, musí si to ale teda přečíst a prozkoumat sám, ale zase v tom altánu může za to, za odměnu zůstat, jak dlouho chce, třeba celou návštěvní dobu. A zrovna tak to organizujeme i v zámecké oranžérii.
0: Má zámek svoji turistickou známku nebo kartičku?
1: Turistickou známku máme, návštěvníci o ní mají nebývalý zájem, takže třeba včera jsem doobjednával další počty stovek kusů, abychom měli co prodávat v zámeckém suvenýr shopu.
0: Natáčely se také na zámku nějaké pohádky či filmy?
1: Zatím ne, přeci jenom nedaleký Švihovský hrad je zajímavější a poutavější, díky třeba i Popelce s Libuškou Šafránkovou, která se tam točila, takže se filmaři směřují spíše tímto směrem.
0: Švihovský hrad už jste zmínil, na jaké ještě další místa a památky byste naše posluchače pozval?
1: Tak určitě bych doporučil třeba nedaleký Černínský zámek v Chudenicích, nebo za kopcem, nebo za několika kopci třeba zámek Nebílovy, který určitě také stojí za to. Potom o něco vzdálenější třeba zámek Kozel, klášter Kladruby, klášter Plasy, Manetín, anebo třeba směrem na Šumavu, Rabí a Velhartice.
0: Mnozí si pamatují zimní bruslení na zámeckém rybníku. Je to ještě možné?
1: Tak možné to je. My jsme raději, když samozřejmě se na zámeckém rybníce nebruslí, nemáme s tím spojený provoz a nebo třeba i různé bezpečnostní kritéria. A na zámeckém rybníce se před 20 lety bruslilo hojně, bohužel děti z Červeného Poříčí už také odrostly a tak už mají svůj život a bruslit už nechodí. No a než budou mít ty další děti, tak to nějaký čas potrvá.
0: Já se ptám z toho důvodu, protože moje mami vlastně pamatuje a byla jednou z účastnic nebo z mnohých účastnic bruslení právě na zámeckém rybníku, ale moje mami už přece jenom je nějaký věk, nebudeme zmiňovat u žen, tak už doopravdy jenom vzpomíná. Pojďme posluchačům říci, jaké máte zámecké prohlídky, okruhy.
1: Tak my máme zámecké prohlídky, zámecké okruhy 2. Ten hlavní máme v budově předzámčí, je to expozice věnovaná cestování šlechty, jmenuje se to Cestovní horečka, když se šlechta vypravila do světa, a vlastně tam představujeme takové ty zážitky z cest, které šlechta zažívala na přelomu 19. a 20. století. Je tam spousta úžasných předmětů z našich depozitářů napříč památkovým ústavem. Ukazujeme různé suvenýry, ale i aspekty toho cestování, jako byly výlety za exotikou do Asie, na průmyslové výstavy, na lovy, se zbraněmi nebo i beze zbraní později, když už byla třeba fotografická technika. Ukazujeme tam úlovky v dámských buduárech, takže třeba kosmetiku, různé parfémy, šperky, máme i dobové, nebo třeba i různé drobné předměty z polodrahokamů, drahokamů a tak dále. Jsou tam ale třeba i různé kostýmy, které si ženy přivážely třeba z Řecka, z antiky, z Albánie a tak dále, protože to bylo inspirováno tím prostředím. Nesmí bych chybět ani třeba výbava cestovatele, takže jenom jednu velkou místnost věnujeme kufrům, zavazadlům, fotoaparátům, vlastně to, co šlechta sebou vozila, aby si zajistila to komfortní bydlení v těch obyčejných zájezdních hostincích. Druhou prohlídkovou trasu pak vedeme hlavní zámeckou budovou, ale to už jsou čistě jenom prohlídky se mnou, s kastelánem zámku a děláme jich jenom několik během letních měsíců, ale přesné informace o jejich pořádání a o těch dnech najdou na našich webových stránkách.
0: Jsou prohlídky vhodné i pro osoby se zdravotním handicapem pohybového aparátu? Je potřeba se tedy na prohlídky objednat i na tu, kterou jste před malou chvíli zmiňoval, tedy cestovní horečka?
1: Na cestovní horečku se objednávat nemusíte. Tam je vstup volný, to znamená bez průvodce, můžete tam strávit jak dlouho chcete. Můžete třeba zůstat i 20 minut v zámeckém kině, které nabízí filmy z přelomu 19. a 20. století na téma cestování. A opět jsou tam informace v textových popisech, takže u všech předmětů si můžou návštěvníci přečíst, ale mohou v této expozici získat i jiné zážitky, třeba smyslové, takže tam máme třeba i hudbu, abychom přiblížili Afriku nebo třeba Jižní Ameriku, takže jsou tam zvuky pralesa, stepí a pouští, nebo třeba orientální romantická hudba. A nebo na chodbě máme i čichací stolky s ingrediencemi, které se používaly k výrobě parfému, a nebo druhý stolek nabízí třeba cizokrajná koření, takže po zvednutí skleněného zvonu lze přičichnout.
0: Plánujete ještě nějaké další akce, třeba řemeslné trhy?
1: Řemeslné trhy zrovna ne, ale rádi děláme květinové výstavy, takže teďko budeme dělat v srpnu na letní téma, bude se to jmenovat Květy léta, spojíme to s Hradozámeckou nocí 22. srpna a pak děláme velký Hradozámecký advent, kdy v době adventu a mezi vánočními svátky děláme květinové výstavy a aranže na motivy vlastně adventu, zimy a Vánoc.
0: A poslední otázka, kde naši posluchači zámek najdou a jakou má otevírací dobu?
1: Takže návštěvníci zámek najdou 2 kilometry před městem Švihov, 1/4 hodiny od Klatov a nebo 30 kilometrů od Plzně. Takže když pojedete od Plzně směrem na Šumavu, na Červené Poříčí určitě natrefíte a dostanete se k nám každý den, kromě pondělí, kdy je zavírací den, od 10 hodin do 17.
0: Hostem Českého rozhlasu byl kastelán zámku Červené Poříčí na Klatovsku Marcel Čermák. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených návštěvníků a zase někdy naschledanou, anebo i naviděnou.
1: Děkuji za pozvání a naschledanou.

minuta po 10:45 posloucháte dopolední program Rádio vašeho kraje, to by byl Michal David. Na půlce těla mají srst černou, na druhé bílou a právě kvůli černobílému zbarvení se jim taky říká polomáčené. Řeče o kozách valsilerských, které se vrátily na svah u karlovarského hotelu Thermal, aby tam spásali náletové dřeviny. Víc vám povíme už za chvíli. Teď ABBA.

0: Vítězslav Vávra v dopoledním programu Rádia vašeho kraje. Stádo hnědobílých kos se vrátilo na svah u hotelu Termál v Karlových Varech. Pracovníci lázeňských lesů a parků je tam znovu vypustili, aby spásali náletové dřeviny. V těžko přístupném terénu je totiž jinak obtížné nálety likvidovat. Letos má stádo i nové přírostky.
1: Tady mají krmítko. Ty to tady neznáš, mladá.
2: Odborník lázeňských lesů a parků Roman Košata seznamuje s novým zázemím pod bazénem u hotelu Termál letošní bílohnědá kůzlata.
1: Zvedli jsme je z Drahovic, ze zimoviště, to je taková salaš pro ně tam udělaná, kde přezimujou, teďka jdou na léto prostě na výstavu, že jo, teď se jdou podívat zase na Karlovy Vary.
2: Pod námi je strmý svah.
1: Ten je chráněný tady v odsátě vlastně tím pletivem a nad tím pletivem máme natažený elektrický dráty, aby to právě nepřeskočili.
2: Co je to za kozy?
1: To je koza valiserská, švýcarský plemeno a je zvyklý líst po skalách, vyštipuje agáty, uživí se na těch kmínkách mladých, veškeré nálety zlikvidují tady z těch strání a prostě si tady pochutnají.
2: Procházeli jsme kolem bazénu, ano. Bylo tam spoustu nevěřících pohledů na nás.
1: Ale to je každý rok.
2: Z bazénu vyšla paní Michaela.
3: No je to zajímavý, no. Jako než se kačka, tak kozy. Je to dobrý.
2: Nad neobvyklou podívanou se podivuje i paní Kateřina.
4: A oni budou chodit jakoby okolo bazénu. Viděli jsme jenom nějaký malý, když jsme tady šli od hotelu, ale nevím, co, spásají trávu?
2: Se stěhováním koz pod bazén hotelu Termál pomáhal i mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
5: My jsme stěhovali celkem 6 koz, jedná se o 3 dospělé kozy a 3 kůzlata, která se nám letos narodila.
2: V minulých letech tady byly dříve.
5: Letos jsme sem dali později, právě kvůli těm kůzlatům. Ještě v minulém týdnu tady probíhal poměrně rušný mezinárodní filmový festival, tak aby si kůzlata pak na ten ruch města zvykli poměrně klidnějším prostředí, než právě ten festival nabízí tady v okolí hotelu Termál.
2: Proč je tady lázeňské lesy a parky umisťují?
5: Kozy se umisťujeme už 4. rokem. Je to především z toho důvodu, že ten svah, který je tady poměrně strmý a prudký, tak není úplně jednoduché sem bezpečně zajet s technikou a samozřejmě i s lidmi. Kozy tady ve většině spásejí akáta a další vlastně rostliny. Tam dole už se návštěvníci města kochají právě pohledem na naše kozy, takže po ní je takovou funkci estetickou, kdy baví návštěvníky.
2: Kozy valiserské zůstanou na svahu u hotelu Termál až do konce vegetační sezóny. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary.
7: Radioservis představuje
8: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
0: A blíží se nám 11. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu. Tak si na ně určitě počkejte do té doby. Vanessa Paradis.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Ostrově plánují přístavbu zimního stadionu. Ve výběhu v Srní aktuálně 10 vlků, postupně budou ubývat. Ceny průmyslových výrobců rostou. A dnes bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky. Teploty do 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Zimní stadion v Ostrově potřebuje přístavbu, k tomu je ale nutná změna územního plánu, na kterou radnice čeká řadu let. V objektu by bylo například zázemí pro sportovce. Jak říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, peníze zatím město z rozpočtu na stavbu vyčleňovat nebude.
2: Zatím s tím nepočítáme, protože dokud nemáme vlastně stavební povolení a změnu územního plánu číslo 2, tak to nemůžeme plánovat, ty peníze radši využijeme na projekty, které můžeme realizovat v tuto chvíli. Takže pokud se budeme blížit ke schválení té změny, tak určitě najdeme i peníze, ale to už bude po volbách a bude to pravděpodobně na nové zastupitelstvo.
0: Návštěvníci výběhu vlků v šumavském Srní můžou vidět až 10členou smečku. Aktuální počet vlků je tam na dlouhou dobu nejvyšší. V následujících letech se bude kvůli věku zvířat pouze snižovat. Upřesňuje mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
3: My vlastně do toho výběhu nemůžeme pustit úplně cizí vlky, nemůžeme jakoby doplnit tu smečku, protože to by určitě nedělalo dobrotu, prostě vznikly by tam velké boje mezi nima, zranění, možná prostě by tam se zabíjeli navzájem, čili my musíme opravdu počkat, až dožije úplně ten poslední vlk.
0: Lávka nad výběhem je po rekonstrukci ode dneška otevřená každý den. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou, oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíc zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny stouply. V pakistánském pohoří Karakom zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Bylo mu 46 let, Bánský byl v Pákistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy, Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Bia Cherdy 1 s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Bia Cherdy 2. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že velvyslanectví v Islamabadu je ve spojení s pákistánskou policií. Bánský je tento týden už třetím Čechem, který zemřel v horách v zahraničí.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť a bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Vane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 se v úseku Šabina u Sokolova Jesenice na Chebsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je po zprávách tedy 11 hodin a 4 minuty. Máte naladěné vysílání Českého rozhlasu a po písničce Pavla Bobka přidáme dnešní a víkendovou předpověď počasí. Teď Miroš Birka a přání hezkého dopoledne s rádiem vašeho kraje.
1: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: počasí.
1: A dnes bude teplý den s možností silné bouřky, po většinu dne bude převážně velká oblačnost, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřka, později odpoledne a večer pak mohou být od západu bouřky četnější a silnější, hlavně s nárazy větru. A nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů, v Karlovarském kraji bude 25 až 28 stupňů a na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní, postupně západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a bouřky mohou být doprovázeny hlavně výraznějšími nárazy větru až kolem 70 km za hodinu, v menší míře přívalovým deštěm nebo kroupami. Předpokládané množství srážek do 15 mm, v bouřkách ojediněle kolem 30 až 40 mm srážek. A rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. V sobotu bude už o něco chladněji, většinou bude velká oblačnost, během dne postupně skupovitou s většinou oblačností. Zpočátku se budou vyskytovat jen ojedinělé přehánky, během dne jich bude přibývat a očekáváme je místy. A může se objevit i bouřka, a to zejména v jižní polovině kraje. Večer budou srážky přechodně ustávat a bude částečně ubývat i oblačnost. A nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 a v Karlovarském kraji 23 až 26 stupňů a na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Předpokládané množství srážek do 10 mm, v bouřkách ojediněle 15 až 20 mm. A rozptylové podmínky v sobotu dobré až velmi dobré. A ještě předpověď na neděli, ta slibuje pokračující ochlazování, bude polojasno až oblačno, během dne přechodně i zataženo a místy přehánky nebo déšť. Ojediněle bouřky, večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. A nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. A předpokládané množství srážek v tomto období 10 až do 10 mm a v bouřce lokálně kolem 20 mm. Tolik tedy dnešní počasí na nadcházející dny a z playlistu vybírám Bonnie M a přeji vám hezké dopoledne s rádiem vašeho kraje, tedy Českým rozhlasem.

11 hodin 18 minut Rádio vašeho kraje. S naším seriálem Místopis západních Čech dnes zavítáme do obce Rovná na Sokolovsku. Obklopuje ji Slavkovský les a nachází se v ní jen několik málo budov, kterým dominují 4 vysoké panelové domy. A více už je za chvíli.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Obec Rovná na Sokolovsku leží v nadmořské výšce téměř 800 metrů ve Slavkovském lese nedaleko Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. To se promítlo i do znaku obce, která český název Rovná používá teprve od roku 1947. Původní německá ves byla po druhé světové válce prakticky srovnána se zemí a historické záznamy o ní se téměř nedochovaly. Více už nezávislý starosta Rovné Tomáš Vimr.
2: Víme, že se vesnice jmenovala Ebmet, patřila pod Vranov, který byl vlastně na druhé straně za letištěm. První zmínky z nějakého 1371, tak nějak jsou první zmínky tady v okolí hradu Plichtenštejn, který byl tady, kousek, tak to byly první zmínky o té vesnici tady.
3: Když se dívám na znak obce Rovná, vidím smrk, lva.
2: Je na něm český lev, jakože patříme pod české země. Mlýny, protože všude okolo vlastně jsou potoky, kde byly mlýny. Byla to taková vlastně zemědělská oblast tady. A ty lesy sem tak nějak patří.
3: My stojíme uprostřed nádherné krajiny Slavkovského lesa. A tady je sídliště. Jak se to stane?
2: No, stalo se to tak, že někdy v 60. letech plánovali postavit vlastně na místě staré vesnice, která tady byla v sudeckých a po sudeckých. A pak tady byl vlastně vojenský prostor. Tak se naplánovalo postavit tady vesnici městského typu, zemědělskou, která měla být vlastně soběstačná. Bylo tady zemědělství, bylo tady učiliště, byla tady škola v přírodě a veškeré zařízení, které mělo fungovat tak, aby tady vlastně všichni lidi, co tady budou bydlet, byli soběstační a stačilo jim žít vlastně tady a nemuseli nikam dojíždět.
3: Říká mi nezávislý starosta obce Rovné Tomáš Vimr. Když se řekne vesnice, člověk nečeká panelové domy. My se na ně díváme. Tak kolik jich tady vyrostlo?
2: Vyrostly tady 4. Podle původních plánů jich snad mělo být i víc. A celá vesnice měla být ještě mnohem větší. Měla se nacházet ještě směrem na Lobzi kus dál. A panelové domy proto, že to bylo plánované jako vesnice městského typu.
3: Mě, když jsem četla o Rovné, zaujala informace, že při první příležitosti lidé z Rovné utíkají. Tak vás se musím zeptat, proč jste do Rovný přišel před 18 lety?
2: Z jednoho prostého důvodu. Já jsem v té době vlastně

0: Sloužil u policie, měl jsem to tady na starosti a měl jsem dvě malé děti a bydlel jsem v Kraslicích, kde jsem měl být jedna jedna. A prostě jsem scháněl něco většího a tady se mi vlastně naskytla možnost si koupit větší byt. Takže za prvý z tohohle důvodu, no a pak už jsem tady nějak zůstal a už jsem si tady zvykl.
1: Kde těch 350 obyvatel nejčastěji pracuje, kam dojíždí za prací?
0: My jsme obec, kde žije převážná většina důchodců. Věkovej průměr je hodně přes 50 z těch, co jsou tady přihlášený. A ty lidi, co dojíždějí za prací, tak dojíždějí Cheb, Sokolov. Pár zaměstnanců máme jako tady přímo v obci, že jo, obecní zaměstnance, ale většina těch, co dojíždějí, tak dojíždějí opravdu mimo.
1: Kam přicházíme teď?
0: Přicházíme na hřiště na Malou Kopanou, který je vlastně nějakým kulturním centrem v letních měsících pro obec. Konají se tady letní slavnosti, pálení čarodějnic a veškerý takový ty menší oslavy dne dětí třeba a podobně.
1: V obci se nachází také mateřská a základní škola do třetí třídy, dětské nebo workoutové hřiště. Letos se tu bude konat už 12. ročník oblíbeného rockového festivalu a každoroční letní slavnosti, které pravidelně navštěvují stovky lidí. Zrovna na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Marie Rotrová, Petr Němec, ranní loučení, 11 hodin a 33 minut. Vy posloucháte dopolední program Rádia vašeho kraje Českého rozhlasu. Po 24. se do Plzně sjedou z několika zemí milovníci sportovních vozů Chevrolet Corvette. V plánu je spanilá jízda, ale i spoustu dalšího. Dozvíte se to od nás už za několik málo minut. Teď už Beatles. Hej!

0: Beatles, Hey Jude, rádio vašeho kraje, 11 hodin a 37 minut. Máte rádi rychlá sportovní auta? Pak se můžete vypravit do Plzně na 24. ročník mezinárodního setkání Corvette. V areálu plzeňského pivovaru začíná dnes a potrvá až do neděle. Další podrobnosti a hlavně zajímavosti teď probereme s jedním z pořadatelů, a to prezidentem Corvette klubu Praha Alešem Grňou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pro automobilové analfabety, zkuste prosím Corvety, tahle sportovní auta, trošku popsat. V čem jsou tyhle vozy výjimečné a také unikátní?
1: Tak je to americká sportovní ikona, toto auto. Vyrábí se od roku 1953. Vyznačuje se, že začínají modelama C1 až po současný poslední model C8. Je tam samozřejmě krásný výkon a poměrce na výkon tak ideální.
0: Setkání? Povídejte.
1: Pořádku.
0: Setkání Corvette v Plzni je tedy mezinárodní akcí, takže předpokládám, že sem na západ Čech dorazí i auta z jiných zemí. Odkud?
1: Ano, jezdí sem samozřejmě Česko, Polsko, Slovensko, Holandsko, Německo, Francie, Rakousko a i z USA nám sem jezdí každý rok jeden vůz.
0: Tak to není úplně zrovna krátká vzdálenost, že jo?
1: Ano, ano.
0: Do areálu plzeňského pivovaru se můžou zájemci přijít registrovat dnes od 14 do 20 hodin. Na dnešek také plánujete vědomostní kvíz věnovaný samozřejmě korvetám. Co se bude dít v sobotu a v neděli?
1: V sobotu a v neděli v podstatě ještě od rána od 8 do nějakých 11 hodin je další registrace, budeme pokračovat v tom. Ty, co najíždějí pouze na ten jeden den, na ten sobotní program. A od 1 hodiny bude spanilá jízda Plzní, zhruba hodinová, a bude končit zpátky v pivovaru, kde následně budeme mít v podstatě pro účastníky srazu gala večer, poháry a vlastně vyhodnocení aut, nejvzdálenější účastník, dámská posádka a vlastně od každého 3 místa, od C1 až po C8.
0: Uhum. A co poradit těm, kteří chtějí nablízkaná auta okukovat ze všech stran, kdy mohou mít podle vás tu nejlepší příležitost?
1: Nejlepší čas je na to určitě sobota dopoledne od těch 9 do 1 hodiny, kdy bude vlastně startovat spanilá jízda, a následně potom od 15. hodiny až do nedělního rána tu budou stát vystavené vozy vlastně celou dobu.
0: Říká Aleš Grňa, prezident Corvette klubu Praha, který nás pozval do Plzně na 24. ročník mezinárodního setkání Corvette Chevrolet. My moc děkujeme za pozvánku, ať se vám akce vydaří a zase někdy příště naslyšenou.
1: My taky moc děkujeme, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: K výrobě nugátu prý není nutné žádné velké cukrářské umění. Babské rady vás během minuty naučí, jak si tuto sladkou dobrotu vyrobit doma. Teď už Petr Rezek a přání hezkého dopoledne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Babské rady.
1: Nugát. Do blůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lísko-oříškového krému.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

A po Ivetě Bartošové mám pro vás dvě pozvánky na naše odpolední a také večerní vysílání. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu moderátor a herec Petr Jančařík. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Tolik tedy pozvánka na Humoriádu po 16. hodině. A noční linka po 23. hodině. Dnes je to přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na okruhu Sachsenring při Velké ceně Německa. Dodnes je to jediné české vítězství v této kategorii. Možná jste doma také měli plakát se zmíněným motocyklovým závodníkem a možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, fotbalisté, tenistky, lyžaři anebo závodníci Formule 1. Jaký sportovec vás ovlivnil? Na vaše příběhy a názory se v dnešní noční lince těší Borek Kapitančík. Začínáme po 23. hodině. A blíží se nám zprávy Českého rozhlasu. Za necelé 4 minuty tu bude 12. hodina a po 12. hodině pro vás chystáme písničky pro vás, tak si určitě nachystejte vaše vzkazy a i nadále vám přejeme hezký den.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově na Sokolovsku skončila oprava střechy kulturního a společenského střediska. V Drmoulu na Chebsku zítra pořádají charitativní turnaj v Malé Kopané. Stát dnes naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. A čekejte převážně oblačnost s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 28 stupňů. Dobré poledne přeje Hana Zubková. Kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku opravilo střechu. Podle doporučení statiků bylo potřeba zpevnit nosnou konstrukci. Na střechu chce totiž organizace umístit fotovoltaiku, říká jednatel Jiří Zpěváček.
2: S tím, že do budoucna počítáme i s nějakou modernizací, kde bychom rádi umístili fotovoltaiku, tak aby jsme mohli využívat ty ploché střechy, které se k tomu úplně nabízí, aby jsme mohli využít energii ze slunce samozřejmě.
0: Na fotbalovém hřišti v Drmoulu na Chebsku zítra nastoupí 23 týmů k 9. ročníku charitativního turnaje Trstěnice Open. Výtěžkem podpoří 3 nemocné dětské hrdiny z Karlovarského a Plzeňského kraje, pokračuje organizátor Marek Daneziev.
3: Těch turnajů určitě skvělých je spousta. To, co odlišuje podle mého názoru, je ten přesah. TO není jenom o fotbale, ale opravdu o pomoci, která cíleně pomáhá a je společenskou událostí úplně pro všechny, pro celé rodiny a nevíma je pro každého.
0: Akce začíná v 8 hodin ráno, kromě fotbalu nabídne i doprovodný program pro rodiny s dětmi, tombolu nebo dražbu sportovních dresů. Čerpací stanice dnes naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzín a naftu o následujícím víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček v raním interview Radiožurnálu řekl, že ceny nafty a benzínu v příštím týdnu stoupnou.
4: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhadují zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost obory Obelisk. Soukromá společnost nesouhlasila se zařazením svého pozemku do chráněné krajinné oblasti Soutok. Verdikt je zpřístupněný na úřední desce. Podle soudu se pozemek stal součástí Soutoku v souladu se zákonem. Připustil ale, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti přináší vlastníkům některá omezení. V případě komplikací při zemědělském hospodaření jim tak vzniká nárok na finanční kompenzaci. Společnost může ještě podat ústavní stížnost. Sport. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal za v přepočtu více než 100 milionů korun. Podle údajů aukční síně se jen jeden fotbalový dres prodal v minulosti dráž, a to ten, ve kterém Argentinec Diego Maradona skóroval boží rukou ve čtvrtfinále světového šampionátu 1986 proti Anglii. Před 4 lety se vydražil za více než 200 milionů korun.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť a bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vanemírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210 u Kraslic na Sokolovsku ve směru na Hraničnou havarovalo osobní auto a na silnici 198 u Bochova na Karlovarsku nedaleko Dlouhé Vsi se střetlo osobní auto se zvěří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: 12:04, slyšeli jste aktuální zprávy dnes odpoledne s Hanou Zubkovou. Jsou tu páteční písničky pro vás a na vaše přání se Zlatou Kinskou. Tak volejte do studia právě teď na číslo 221 55 37 37. Linka je totiž volná, připravená pro vás naše posluchače, rádia našeho vašeho kraje. Připravený je také e-mail studio.vary@rozhlas.cz, naše stránky vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré kontakty jako vždy. Tak mrkněte, pokud chcete s námi v této hodině si nechat zahrát tu vaši oblíbenou, anebo ji poslat někomu z vás, z nás, třeba i vašim blízkým, vašim přátelům, někomu, kdo je třeba na dovolený, potřebujete se s ním spojit i tímto způsobem. Myslím si, že to udělá často někomu z blízkých radost, že mu pošlete jeho oblíbenou písničku. Tak, jsou to písničky pro vás na vaše přání, jdeme je plnit.

0: Všechno nebo nic zpívala Eva Farná. My si dáme krásnou písničku, je už připravená. Na telefonní lince 221 55 37 37 čeká náš dnešní první volající a tím je Pepa Zorního-Slavková. Hezký den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, tady to bez dva rádio, vás obzvláště paní Kinská. A dneska si dáme Pavla Dobeša, Jarmilu. A bylo by to pro Standu, pro Jardu, pro Honziho, pro moje sestry, pro vás, pro celý váš kolektiv a zase někdy naslyšenou, ať se vám daří a mě zdraví.
0: I vám, Pepo. Díky moc. A tím, že vidím krásné jméno Jarmila v našem playlistu, kterou už pouštím tu písničku zároveň, tak chci připomenout, že dnes má svátek Martina. Krásný den všem. Naslyšenou.
2: Ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Posloucháte písničky pro vás a na vaše přání, které ladíte na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. I vy si můžete zavolat o vaši oblíbenou. Stačí vytočit číslo k nám do studia 221 55 37 37 nebo napsat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz, jako to dnes udělal Petr z Karlových Varů a napsal si o písničku Karavana mraku od Daniela Landy. Tak díky za výběr, moc hezká písnička, jdeme na to.
1: Zlatou skobou na obloze přibitý. Poslun jsem

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit paní Marcele Polákové, která nám píše dobrý den. Prosím o zahrání písničky Dnes od Tublatanky pro ty naše pracanty na zelený barák. Děkuji moc, Políska. Mějte se krásně, přejeme vám, ať vám dnešní odpoledne uteče s rádiem vašeho kraje, ať jste v klidu a v pohodě a uživíte si potom i následný víkend.

0: pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Zeithamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

To byla skupina Divoký byl a její hit Bazilišek. Divoký byl letos v létě vyrazil na 8 samostatných velkých venkovních koncertů do amfiteátrů, parků, zámeckých zahrad v rámci svého turné s názvem 8 divokých. Teď v sobotu 18. července vystoupí v amfiteátru v Lokti. Kdo vyráží, tak si to užijte, třeba se tam potkáme. My vyrážíme s kamarádkou, já osobně se už moc těším a taky se teď těším na další písničku Na přání. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro moji maminku Naděnku z Karlových Varů, Karla Gotta a Charlotu Elugotovou Srdce nehasnou. Děkuji a přeji všem krásný den. Natálie Tourková. Natálko, i my vám krásný den.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: co Bůh chystá.
1: Jo, co Bůh chystá, to málo kdo ví. Nikdo z nás neví, co bude zítra. Prostě tak to je. To je v životě hrozně důležité si zapamatovat. Já mám teď takové motto na mysli v rámci této písničky. Mně to napadlo. Vzpomněla jsem si na jedno moc hezké. Následuj srdce. Ono cestu zná. A srdce to nevzdává. To jen rozum. To vzdává dřív. Tak já vám přeji, ať jsme v tom životě nejenom rozumní, ale hlavně ať cítíme srdcem. Já teď budu plnit další písničku pro naši posluchačku Helenku, která se dnes napsala o tuto krásnou písničku. I já jí přeji moc hezký den a samozřejmě vzkazuji ano, e-mail došel a je úplně perfektní, stejně jako tato písnička. Tak si užijte, Helenko.

0: Perfektní písnička s názvem Perfect od Eda Sheerana na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary pro naši posluchačku Helču Schodova. Moc ji zdravím a také zdravím Standu z Dolců, který už čeká na telefonu se svým přáním. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko, já vás taky zdravím. Celý český váš rozhlas karlovarský, všechny posluchače a písničku, kterou jsem dneska vybral, je z důvodu toho, že se mi stejská na zahradě porose a Michal Tučný má jednu nádhernou písničku, kde se o rose zpívá. Takže bych si ji nechal rád zahrát, poslechnout. Je to i pro vás a pro všechny posluchače. Je to opravdu nádherná písnička, rád se brouzdám rosou. Mějte se hezky a zase někdy.
0: Jsem ráda, že myslíte srdcem. Protože přesně o tom to je. Rád se brouzdám rosou, Michal Tučný, na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, na vaše přání. Hezký den, Stando.
1: Díky moc, naslyšenou.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Bailando Luna na Českém rozhlase Karlové Vary. Já jdu plnit další přání, tentokrát písemné. Píše nám paní Jaroslava ze Sokolova. Hezký den, Jarko, vám přeji. A píšete nám, že na probíhajícím festivalu Colors of Ostrava vystoupí i Lenka Dusilová. Prosím o její písničku Holka Magor. Moc děkuji. Moc ráda si s vámi poslechnu, Lenku Dusilovou mám moc ráda. Zpěvačku jsme dokonce měli toto jaro jako hosta v našem vysílání. A trošku jsem jí prosila, jestli by nepřijela k nám do Karlovarského kraje, taky o nějaký koncert, abychom si s ní užili, aby se s námi podělila o svoji muziku. Slíbila, že jo, tak já doufám. Tak je tady Holka Magor, Dusilová Lenka na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary na přání Jarky ze Sokolova. Jaruš, zdravím vás.

Holka Magor, Lenka Dusilová na přání Jarky ze Sokolova. Ještě jednou přeji hezký den i do Sokolova. A i doplnit další přání také do Sokolova. Dobrý den v Českém rozhlase. Prosím vás o zahrání písničky pro moji maminku z Ostrova, Anču z Ostrova. Písnička je pro vás i pro naše věrné posluchače a byl by to Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. Děkuji moc, Míra ze Sokolova. Míro tady je, přeji vám krásný den a pohodový víkend.

Sneak Peek.

S Bohem lásko, já jedu dál, zpíval Josef Laufer na Českém rozhlase, Karlové Vary na vaše přání, konkrétně na přání Míry ze Sokolova. A píše nám dnes do písniček pro vás paní Dana Fialová. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Modlitba od Pavla Vítka pro všechny, kteří se těší na volno o víkendu a ti, co musí do práce, ať se jim daří a čas práce jim uteče. Přeji hezký den i my vám a tady je vaše vybraná písnička. Krásný den všem.

Karlovy Vary pořizují IT vybavení do základní školy a základní umělecké školy ve Šmeralově ulici. Podrobnější informace k této zprávě uslyšíte v celou už za 4,5 minuty. No a hned po té 13. hodině, protože je pátek, dnes připomínám s datem 17. července, nikdo jste nehrál Martinám, tak já jim za nás všechny přeji ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku a samozřejmě všem, co dnes slavíte své narozeniny nebo nějaké výročí, tak si ho užijte třeba i společně s námi. O víkendu si klidně můžete nechat zahrát od mých kolegů. A po té 13. hodině doplním, že vás čeká pořad o zdraví a zdravém životním stylu, kde se veselou formou dozvídáte více o našem zdraví a o tom, jak funguje naše lidské tělo. Dnes vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamovou a také Patrikem Rozehnalem na téma stres a kortizol. Hladina tohoto tajemného hormonu bude probírána po té 13. hodině. Tak určitě zůstaňte s námi, týká se to nejenom žen třeba v přechodu, ale také i mužů, protože stres se dnes týká úplně každého z nás. Já teď splním úplně poslední písničku. Krásný den, prosím, zahrajte písničku. Hráli jsme holkám od Extra Bandu pro všechny moje holky na zelený barák, abychom se trochu naladili i rozjeli na večerní koncert do Lokta. Děkuji moc, Maci. Tak holky, užijte si to, přejeme krásný večer, krásný víkend, samozřejmě vám všem, co dnes kamkoliv vyrážíte, užijte si to.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary pokračují v modernizaci základní školy a základní umělecké školy ve Šmeralově ulici. Do Lokte dorazí skupina Divokej Bill se svým turné 8 divokejch 2026. A dnes bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary pořizují IT vybavení do základní školy a základní umělecké školy ve Šmeralově ulici. Do budovy město investovalo v posledních 2 letech přes 40 milionů korun. V podkroví vzniklo 6 nových odborných učeben a nutná byla i oprava střechy. Podle náměstka primátorky Lubomíra Kováře z hnutí ANO dodavatele IT vybavení hledá město opakovaně.
2: Vyhlašujeme výběrové řízení na IT pomůcky a na IT vybavení za cirka 7 milionů korun. Zakázka na to IT už se vyhlašuje po třetí. Chtěli jsme to mít do konce června, v podstatě, aby na nový školní rok už bylo vše připraveno. Chtěli bychom někdy v polovině prvního pololetí mít všechno.
0: Lokecký amfiteátr bude zítra hostit hudební show. Se svým turné 8 divokejch 2026 se tam divákům představí skupina Divokej Bill. Jak za kapelu v tiskové zprávě informovala tisková mluvčí Larisa Kastnerová-Blichová, Loket je jednou ze zastávek ve speciální sérii 8 samostatných open air koncertů. Vstupenky jsou v prodeji na adrese www.divokejbill.cz a cenově se pohybují od 400 do 900 korun. Fanoušci se mohou těšit na více než dvouhodinový koncert a průřez celou tvorbou kapely. Turné je zároveň na delší dobu poslední možností vidět kapelu na samostatných koncertech v plnohodnotném koncertním formátu. V dalších letech se Divokej Bill plánuje soustředit především na festivalová vystoupení. 6 jednotek hasičů 9. den zasahuje u požárem zničené budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zaměřují se na vyhledávání a likvidaci skrytých ohnisek. Využívají k tomu vodu čerpanou z nedaleké řeky Dřevice, pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Hasiči měří pomocí dronu teploty na požářišti. Ty pomalu klesají, ale stále se na některých místech pohybují okolo 70 stupňů Celsia a v některých místech sem tam dochází i k rozhoření. Lze předpokládat, že obdobná činnost hasičů bude probíhat i v průběhu celého víkendu.
0: V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blume se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť a bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vanemírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210 u Kraslic na Sokolovsku ve směru na Hraničnou havarovalo osobní auto a na silnici 198 u Bochova na Karlovarsku nedaleko Dlouhé Vsi se střetlo osobní auto se zvěří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
4: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
5: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
4: Jak to?
5: Jmenuje se kortizol.
4: Kdo?
5: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte zkuste kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
4: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
5: Ano.
4: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zase tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí stávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně to v tu, ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: léta asi a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko víc, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíc, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako
2: do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřikovat, čet něco, jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkuď a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle mezi lidmi, popovídat si, ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy, tak plně toliko, co přišlo.
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Abych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká,

0: a že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšeným věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
1: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, dennodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, dennodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině, tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Ne? Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo? Ano, v okamžiku, ano. Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně
3: starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si
0: se,
1: že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolují a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
3: No.
1: Moc vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
4: Ano, hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: Mm. A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost
1: tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. Sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám to radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano? Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze no. Je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku, není ano. To tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě, kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě stát ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho celá hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary připravují stavbu nového objektu dětského táboru Studánka u Aše. V Šindelové na Sokolovsku dnes v historické huti zprovozní nové vodní kolo. V Národním parku Šumava hoří les, hasiči mají požár pod kontrolou. A zítra čekejte oblačnost s přeháňkami, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Dětský tábor Studánka u Aše zůstává i letos mimo provoz. Aby ho Karlovy Vary mohly obnovit, musí na místě postavit novou hlavní budovu. Stávající objekt před 2 lety uzavřel statik. K výstavbě je nutná změna územního plánu, o kterou město požádalo Aš. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka z hnutí Karlovaráci musí být území nově vymezené pro rekreaci a dětské tábory.
2: Studánka musela být uzavřená, protože budova, která tvořila zázemí pro tento tábor, už neodpovídala stavebně technickému stavu a statik nám nepovolil ji dál provozovat. Proto jsme se rozhodli řešit celou situaci v rámci změny územního plánu, protože ta budova byla vlastně vybudovaná na území zeleně.
0: Pokud se změnu územního plánu podaří schválit, může město začít s přípravou stavby nové budovy. V Šindelové na Sokolovsku se dnes roztočí nové vodní kolo historické hutě. Pořídil ho spolek za zachování hutě v Šindelové, který technickou památku před lety zachránil. Výroba kola stála přibližně 350 tisíc korun a přispěl na ní kraj, okolní obce a sponzoři. Podle předsedy spolku Jiřího Hruzy má kolo průměr 3,5 metru a jde o čtvrté největší vodní kolo v České republice. Jeho výroba nebyla jednoduchá.
3: Projektant zkreslit, stavební úřad, památkáři. No a potom byl dost jako složitý období najít výrobce. Ono jich moc není v České republice a pokud ano, tak opravdu to byly třeba ceny za 500 000. Takže jsem našel šikovného truháře pana Macháčka z Kinšperka, s kterým jsme to dali dohromady.
0: Setkání s uvedením kola do provozu začíná u hutě v Šindelové v 17 hodin. Jihočeští hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hoří ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasiči proto podle mluvčí Venduly Matějů vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
4: Požár, který je v kořenovém systému, se podle velitele zásahu daří držet na ploše 50x50 metrů bez dalšího šíření. Požáru ale není možné dojet cisternami, proto tvoříme dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Zasahují 2 profesionální jednotky z Českého Krumlova a Frimburku a 7 jednotek dobrovolných hasičů.
0: Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%. Snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostala po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1% a byla po Švédsku druhá nejnižší v EU. Naopak nejvyšší meziroční nárůst cen zaznamenaly v Rumunsku, Litvě a Bulharsku. Sport. 3 české tenistky dnes čeká čtvrtfinále turnaje v Aténách. Barbora Krejčíková se odpoledne střetne s Číňankou Cheng, Tereza Valentová s Ruskou Kornějevovou a Sára Bejlek s Dánkou Tausonovou. Počasí. V noci a zítra čekejte oblačnost, zpočátku jen ojediněle přehánky, které budou během dne přibývat. Objevit se může i bouřka, večer ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210 u Kraslic na Sokolovsku ve směru na Hraničnou havarovalo osobní auto. V Karlových Varech staré roli v Rolavské ulici počítejte se zdržením kvůli porouchanému vozidlu. A se zdržením počítejte taky na silnici 6 na průtahu Karlovými Vary na úrovni Teska ve směru na Cheb.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách pokračuje páteční dobré odpoledne s datem 17. července, je přesně 14 hodin a 5 minut a než vám pustím první porci písniček, které nestárnou, tak vám připomenu, co vás dnes čeká v rámci našeho vysílání, pokud tedy nekoukáte na náš web vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré informace. Víkend je za dveřmi a vy už možná teď přemýšlíte o tom, kam vyrazit na výlet. Tak jednu možnost vám už za chvíli nabídne naše zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským. No a dnešní turistický tip nás společně zavede na Chebsko, nedaleko vrchu Dyleň v obci Vysoká na pomezí Českého a Slavkovského lesa. Tam totiž stojí pozůstatky kostela svatého Jana Křtitele. Kdo ještě nebyl, tak určitě dobře poslouchejte, je to hezký a zajímavý tip na výlet. Teď tedy na slibovanou hudbu a ještě připomínám, že v této hodině budeme společně nakupovat a prodávat. Tak inzerujte 221 55 37 37 telefon, který budete potřebovat.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Tak to byl jeden ze starších hitů Václava Neckáře s názvem Má něco s jedním pánem. Že je Česko opravdu bohaté na památky, o tom svědčí i naše zámecké léto. Po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich krásných zámků. Výjimkou není ani dnešek. Jaký zámek to bude tentokrát, nám právě teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál, kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji, tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století, ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
3: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pro

pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Otec a syn Pavel Bobek na Českém rozhlase Karlové Vary. Třeba nějaký otec a syn dnes vyráží do Lokte na super koncert. Pojďme se podívat, co se dnes kde děje v Karlovarském kraji.
1: Tipy pro volný čas.
0: V muzeu Karlovy Vary vás může teď aktuálně zaujmout jedna výstava s názvem Historické plovárny a oděvní design. Na zájemci si mohou prohlédnout pestrobarevné plavky různých barev a střihů i to, jak se měnila jejich podoba v minulém století. Zájemci o komentovanou prohlídku Šlikovy věže v Jáchymově mohou dnes využít velkou příležitost. Dominanta lázeňského a hornického města bude zpřístupněná do 15 hodin a pak se můžete mrknout na stránky, od kdy do kdy je tato úžasná věž otevřená. Je to jedinečná věž u nás v Karlovarském kraji, tak si ji také nenechte ujít, pokud jste v Karlovarském kraji na výletě nebo na dovolené. Město aktuálně Kinžvart nabízí také svoji legendární prohlídku. Přenese zpět do doby kazetových walkmanů, barevný chlegín a legendární hitů. Můžete netradičně právě na zámku Kinžvart návštěvní

tě čeká od 16 do 23 hodin. Dnes večer plný těch největších hitů 90. let. Taneční parket pod hvězdami a drinky jako za starých časů. Milovníci rockové hudby si dnes přijdou na své v Lokeckém amfiteátru. Jak už jsem zmínila, od 18 hodin se tam představí kapely Extra Band, Motor Band a legendární slovenská skupina Tublatanka. I tyto kapely jsme dnes hráli v písničkách pro vás a na vaše přání. Večer plný nejslavnějších filmových melodií nabídne dnes od 19 hodin a 30 minut společenský dům Kasino v Mariánských Lázních. Záporočeský symfonický orchestr zahraje melodie z filmů a seriálů, jako jsou Pán prstenů, Titanic, Gladiátor, Forrest Gump nebo Piráti z Karibiku. A co vím, tak jsme společně v odpoledním vysílání soutěžili a naši dnešní výherci nebo výherci soutěže Českého rozhlasu Karlovy Vary jsou dnešními hosty právě tohoto koncertu. Tak přeji příjemný poslech. Chebská galerie 4 vás aktuálně zve na výstavu fotografií herce Hynka Čermáka. Tak nejenom herec, ale i fotograf. Ústřední inspirací jeho díla je ženská postava a ženský akt. Právě ty uvidí návštěvníci galerie v autorových cyklech s názvem Žena bohyně, světlo stín a femina dea lucis umbra. No a ještě jedna pozvánka na závěr bude na hrad Zéberk v Poušce na Chebsku. V 21 hodin tam začíná noční prohlídka s kastelánem. Tak ať už dnes vyrážíte kamkoliv, odpoledne nebo večer a budete třeba i v noci na prohlídce s kastelánem, tak si to užijte. Český rozhlas Karlovy Vary vám bude rád dělat i nadále společnost, bude vám hrát, bude vás bavit a samozřejmě informovat. Teď jsou tu písničky, které nestárnou, Ricky Martin a Mea.

0: Nekonečná Iveta Bartošová na Českém rozhlase Karlova Vary. Mimochodem Nekonečná, romantická píseň a stejnojmenný hudební klip této české zpěvačky vyšel v roce 1998 na zpěvaččině albu s názvem Ve jménu lásky. A Ve jménu lásky a požehnání zaznělo i v konci textu této zpěvačky. A to často zní i v kostelech. Největší dominantou vysoké nedaleko Mariánských lázní na Chebsku je také moc krásný kostel svatého Jana Křtitele. Po druhé světové válce, kdy se obec ocitla v pohraničním pásmu, byl opuštěný kostel ponechaný svému osudu a začal chátrat. Zlom přišel až v 90. letech minulého století, kdy se o záchranu památky začal tehdy zasazovat jeden z původních obyvatel a spolu s dobrovolníky ruiny postupně vyklidili a zpřístupnili. Janu Strejčkovou ke zřícenině kostela zavedl administrátor farnosti Mariánské lázně Řehoř Pavel Urban.
1: Původně tady vlastně na tomto místě byla láska, nějaké opevnění, zřejmě nějaká první kaple, okolo které se začalo rozvíjet pár chalupek ke konci 14. století, někdy 1390, kde je první zmínka o obci, ne už teda o nějakém opevnění, ale o obci Mariansgrund, čili teď se to nazývá Vysoká, ale vlastně předtím se to jmenalo takto.
2: Všude na mapách najdeme ruiny kostela, ale já si ruiny představuju poněkud jinak. Tohle je vysoká, pětimetrová, krásně zakončená zeď a v podstatě to místo nemá jenom střechu.
1: Tak dalo by se to tak říct, ano, je to kostel bez střechy.
2: Takže vidíme do nebe.
1: Máme krásné nebe nad hlavou. Ošetřilo se vlastně zakončení těch obodových zdí, že se zastřešili, aby ze zhora na to nepršelo a nezatýkalo dovnitř do těch stěn. Takže se zakonzervoval vlastně ten kostel, ty je to o tom obodový zdi, o tímto způsobem.
2: A kromě těch obvodových zdí mě zajímá prostor před námi, to je kostelní věž.
1: To je vlastně ta nejstarší část tady toho kostela, která vlastně v té spodní části je nejstarší, sahá teda do toho 14. století. Je to kostelní věž, která teda se dochovala až doteď, no, takže ta není nějakým způsobem opravovaná.
2: No a když sem vstoupíme, tak tady vidíme mnoho fotografií.
1: A tady můžeme vidět i právě ještě původní gotický okna. Teda jenom samozřejmě ne ty skla, ale samotný ty průhledy. A jsou tady samozřejmě zahalá vzpomínky, fotografie, jak ten kostel vypadal. Takže tady můžeme vidět ještě fotografie třeba z roku 1908, jak kostel vypadal, jak vypadal interiér ještě v 67. roce. Jsou tady i třeba z plánky, jak vypadala ta obec do toho roku 46.
2: Čemu se to místo vlastně využívá?
1: No, kromě tedy každoroční poutní mše, která je tady právě na narození svatého Jana Křtitele kolem 25. června, tak se tady začaly dělat různé aktivity. Jedna z úplně z nejprvnějších aktivit tak bylo žehnání vína na svatého Jana Evangelistu, což je tedy ne zrovna příjemným čase, nebo krásným čase, ale počasí ne vždycky je příjemné 27. prosince. To je zvyk, vlastně starodávný zvyk, kdy se žehná víno, a pak žehnání bylin, což je kolem 15. zase srpna, kdy se právě kolem Nanebevzetí Panny Marie žehnají květiny, byliny a tak dále. Je to vlastně ta připomínka zaprvé léčivých darů bylin, ale především taky toho Nanebevzetí Panny Marie.
3: Pozůstatky kostela svatého Jana Křtitele jsou pro turisty i poutníky volně přístupné. Vede k ním hned několik oblíbených tras, například od pramene Kosího potoka nebo přes hřeben vrchu Dyleň. Z Vysoké na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: 3:45 a 4 minuty přesně právě teď v tomto čase s námi můžete jako každý všední den nakupovat a prodávat. Tak připomenu na úvod telefon sem k nám do karlovarského studia 221 55 37 37 a při té příležitosti samozřejmě také i kontakty na nás včetně e-mailu studio.vary@rozhlas.cz, e-mail do studia a stránky vary.rozhlas.cz a v kontaktu můžete být s námi také i na Facebooku a Instagramu. Rozhlasová inzerce je ideální pro prodej zboží, denní potřeby, služeb, automobilů, nemovitostí. Skvěle funguje také pro lokální inzerce, jako jsou sezónní nabídky nebo soukromou inzerci. Nic z toho, co s námi budete nakupovat nebo prodávat, nesmí souviset s vašimi obchodními aktivitami, tak na to myslete. A samozřejmě v rámci jedné inzerce myslete také na to, že maximálně 3 nabídky nebo poptávky najednou a mělo by vás být maximálně 1 u telefonu a mělo by vám být maximálně 18 let, pardon, minimálně 18 let, takhle to správně. Tak já už vítám ve vysílání našeho dnešního prvního inzerenta, to je tak, když koukáte na rádiový pult a koukáte zároveň i na telefon, koukáte na čas i do papíru, co jste chtěl říct, tak se to někdy tak stává, že člověk řekne úplný nesmysl. Nicméně, já už vítám našeho dnešního prvního inzerenta volající hezký den.
3: Dobrý den. My bychom chtěli prodat kulatý stůl, materiál Sonoma, 80 cm je průměr a 3 k tomu židle toho samého materiálu i se stříbrnýma nožičkama. Potom bychom chtěli prodat polštář 70x90, novej, ušitej. Původní cena je 599, účtenkou je zabalený. A co ještě jsme to chtěli? No, tak teď si ho nespomenu. Necháme něco na zítra, že bych si vzpomněla. Tak jo, telefonní číslo vám dám.
2: Jsem připravená.
3: 606.
2: 606.
3: 543.
2: 543.
3: 707. Chodov u Karlových Varů.
2: Jste z Chodova u Karlových Varů. Váš telefon je 606. 543. 707.
3: Ano, děkujeme. Zatím naschánou.
2: Ještě než položíte, já vás upozorním, zítra je sobota, tak máme víkend.
3: A jo, vlastně až příští týden.
2: A vy máte v klidu a v pohodě 2 dny na to si vzpomenout, co jste chtěla prodat jako tu třetí věc. Takže úplně v klidu. Budu se na vás těšit po víkendu. Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Dobře, děkujeme, naschánou.
2: Tak naše posluchačka Schodová 606 543 707. Další volající už je na telefonu. Hezký den.
4: Jo, dobrý den, paní redaktorko, měla bych gramofonové desky velké, je to rocková hudba, populární hudba, jako je Beatles, ABBA, Bonnie M a další, jako je country, desky jsou zabalené ještě v igelitu, nejsou používané, je jich asi 400. Jo, a je to, prosím vás, po sběrateli, jo, po strýci z dědictví. Desky budou ledně na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji, 722 249 923. Děkuji za zprostředkování, nashledanou.
2: Mějte se hezký víkend.
4: Vy taky, naschle.
2: Tak naší posluchačce, pokud byste chtěli volat o desky 722 249 923. Ve vysílání s vámi stále Zlata Kinská a budu až do 16. hodiny. Teď vám připomenu, že nás společně čekají další zprávy s Hanou Zubkovou přesně za 6,5 minuty. Tak zůstaňte s námi, ať o nic nepřijdete, co se týče informací z našeho regionu. Samozřejmě přinášíme i předpověď počasí a hlídáme také i dopravu v Karlovarském kraji, konkrétně situaci, kde to jede, nejede, abyste věděli, kde vás případně něco může zdržet teď, když třeba vyrážíte právě odpoledne z práce domů anebo někam na víkend. Užijte si ho, mějte se krásně, zůstaňte s námi, my s vámi rádi zůstáváme, jsme pro vás rádio vašeho kraje, informujeme vás, hrajeme vám, bavíme vás a jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nířanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Zákaznické centrum vodáren Sokolovsko je otevřené na nové adrese. Svah u karlovarského hotelu Thermal znovu spásá stádo koz. Evropská komise vyjádřila obavu ohledně návrhu na zrušení veřejnoprávních poplatků v Česku. A zítra čekejte oblačnost s přeháňkami, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Vodárny Sokolovsko otevřely zákaznické centrum na nové adrese. Přestěhovalo se do bývalé budovy městského úřadu v ulici Karla Hynka Máchy. Město na rekonstrukci objektu vynaložilo více než 22 milionů korun. Dřív v budově sídlil sociální odbor, říká starostka Renata Oulehlová z Hnutí ANO.
2: Občané našeho města budou mít lepší přístup ke službám, protože to v docházkové vzdálenosti jak autobusu, tak k vlaku a je to v centru města.
0: Stádo valiserských koz se vrátilo na svah nad hotelem Thermal v Karlových Varech. Pracovníci lázeňských lesů a parků ho tam vypustilo, aby znovu spásalo náletové dřeviny. Ve stádu jsou letos i tři kůzlata, kvůli kterým se s jejich návratem čekalo až na skončení Mezinárodního filmového festivalu, kdy je v místě výrazně klidněji. Pokračuje mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
3: Kozy se umisťujeme už čtvrtým rokem, je to především z toho důvodu, že ten svah, který je tady poměrně strmý a prudký, tak není úplně jednoduché sem bezpečně zajet s technikou a samozřejmě i s lidmi. Kozy tady ve většině spásejí akát a další vlastně rostliny.
0: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká také nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země po dvou letech končí. Odchod zdůvodnil sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy hlavní priority patří zlepšení péče o nemocné a staré.
4: Musíme mít odvahu napravit velké věci, které politika zanedbávala. Jako třeba sociální péči. Musíme mít přesvědčení společně bojovat za naše řešení.
0: Sport. Fotbalisté pražské Sparty podlehli v přípravě s rakouskou dánskému Nordjyllandu v 1-5. Po dvou výhrách tak Pražané před začátkem ligové sezóny po druhé v řadě prohráli. Počasí. V noci a zítra čekejte oblačno, zpočátku jen ojediněle přeháňky, které budou během dne přibývat. Objevit se může i bouřka, večer ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V mezirolí u nové role na Karlovarsku nedaleko mateřské školy Šikulka havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Slyšeli jste čerstvé informace ze zpravodajství dnes odpoledne s Hanou Zubkovou. Je 15 hodin a 4 minuty, pokračuje teď po zprávách. Páteční dobré odpoledne s datem 17. července se Zlatou Kinskou. No a jak jste mohli slyšet už od Hanky ve zprávách, svah nad karlovarským hotelem Thermal znovu spásá stádo koz a jsou mezi nimi letos i tři kůzlátka. Více vám k tomu poví náš redaktor Václav Malý. No a protože je před námi víkend, tak já vám zase povím, co nás čeká v neděli. Další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let, nabídneme vám nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů. Tentokrát nám ho připraví porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. Více se tomu budeme věnovat už za chvíli, teď si na úvod dáme písničky, které nestárnou a v této hodině společně připomínám, budeme soutěžit. Tak zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Letošní rok je už 50. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubila spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude dělat krokety s houbami, zelím a slaninou od Márie Křížkové z Valašského Meziříčí, nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů, herečka Naďa Konvalinková. No a jak zjistil Patrik Rozehnal, přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude vlastně vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem, mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slanin, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Tak jak jste mohli slyšet od Nadě Konvalinkové, nejenom, že se na vás těší, ale v módě je asymetrie a Patrik se směje nakřivo. Já myslím, že asymetrie bude i na talíři, i když jídlo určitě bude vyvážené. Krokety v podobě palačinek plněných houbami, zelím a slaninou nás Naďa Konvalinková naučí ráda už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, tak zůstaňte s námi a poslouchejte. Ale recept, jestli chcete, tak ten najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později pak i na stránce www.vary.rozhlas.cz nebo na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní krokety s houbami od Márie Křížkové budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak soutěžte s námi a samozřejmě vařte a pečte s námi.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mých

0: Americké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za minutu bude 15:30, pojďme soutěžit. Připomínám telefon do studia 221 55 37 37, stále ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, který pro vás dnes má cenu v podobě knížky. Spisovatel Antoine de Saint-Exupéry napsal v roce 1941 v exilu ve Spojených státech knihu Válečný letec. Vydal tak svědectví nejen o průzkumném letu dne 23. května 1940 na sever Francie, ale také o hrdinském životě příslušníků druhé letky 33. eskadry. Románové vyprávění o průběhu nebezpečného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem Ará ve francouzštině, my ho říkáme v češtině Aras, nabízíme jako audioknihu pro radioservisy Načetl známý herec Igor Bareš. Tak kdo má rád takovouto literaturu, tak teď volá do studia na číslo 221 55 37 37 a já zvednu našeho dnešního prvního volajícího. A tím je kdo? Hezký den.
1: Dobrý den, Martina.
0: Krásný den, Martino. Tak slyšela jste, o co dnes soutěžíme?
1: Slyšela, určitě, ano.
0: A máte komu knížku dát, nebo budete číst sama takovýto román?
1: Já se docela o to zajímám, takže bych určitě já dostala.
0: Vy sama. Tak nám pak dáte vědět, jak se vám kniha líbila, jo?
1: Určitě, doufám, že jo.
0: Je vaše, protože dnes jsem se rozhodla, že vezmu prvního volajícího a tím jste byla vy. Tak krásný den, zůstaňte mi na telefonu, já vám gratuluji, hezké čtení a je to úplně všechno. Já vám přeji krásný den a krásný víkend, naslyšenou.
1: A krásný svátek, já mám i dneska svátek.
0: No jo, vlastně, Martiny jsou. Tak krásný svátek, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, klidu, pohody, přesně tak. Tak všechno nejlepší. Dobře, dojďte, vy někde cestujete, vidíte?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak šťastnou cestu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: To byl Kufr a skupina Olympic na Českém rozhlase Karlovy Vary. Tak kdo z vás teď aktuálně balí kufr, tak na nic nezapomeňte. Užijte si dovolenou, přejeme vám šťastnou cestu, Český rozhlas Karlovy Vary. No a kdo zůstává s námi, tak teď s námi vyráží do Karlových Varů. Obratně se pohybují po strmých svazích, nepotřebují přístřešek a na přední polovině těla mají srst černou, na zadní bílou. Tak vypadají kozy valiserské, které se vrátily na svah nad hotelem Termál v Karlových Varech. Spásají tam vegetaci, kterou kvůli špatně přístupnému terénu není možné zlikvidovat technikou. Letos má stádo 3 nové přírostky.
1: Tady mají krmítko. Ty to tady neznáš, mladá.
2: Oborník lázeňských lesů a parků Roman Košata seznamuje s novým zázemím pod bazénem u hotelu Termál letošní bílohnědá kůž zlata.
1: Zvedli jsme je z Drahovic, ze zimoviště. To je taková salaš pro ně tam udělaná, kde přezimujou. Teďka jdou na léto prostě na výstavu, že jo? Teď se jdou podívat zase na Karlovy Vary.
2: Jsme na krásném místě s výhledem na Dvořákovy sady. Tady mají tedy zázemí, vidím tu nějaká korýtka, krmelec.
1: Tady se jim pěkně zrno, se jim dneska dostanou za odměnu a trochu prvního chleba. Tam se jim naleje voda, tady na tohle jenom si zobnou a půjdu si štípat svoje.
2: Pod námi je strmý svah.
1: Ten je chráněný tady v odsátě vlastně tím pletivem a nad tím pletivem máme natažený elektrický dráty, aby to právě nepřeskočili.
2: Co je to za kozy?
1: To je koza valiserská, švýcarský plemeno. A je zvyklý líst po skalách, vyštipuje agáty, uživí se na těch kmínkách mladých, veškeré nálety zlikvidují tady z těch strání a prostě si tady pochutnají.
2: Procházeli jsme kolem bazénu, ano. Bylo tam spoustu nevěřících pohledů na nás.
1: Ale to je každý rok.
2: Z bazénu vyšla paní Michaela.
3: No je to zajímavý, no. Jako než sekačka, tak kozy. Je to dobrý.
2: Nad neobvyklou podívanou se podivuje i paní Kateřina.
4: A oni budou chodit jakoby okolo bazénu. Viděli jsme jenom nějaký malý, když jsme tady šli od hotelu, ale nevím, co, spásají trávu?
2: Se stěhováním koz pod bazén hotelu Termál pomáhal i mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
5: My jsme stěhovali celkem 6 koz, jedná se o 3 dospělé kozy a 3 kůzlata, která se nám letos narodila.
2: V minulých letech tady byly dříve.
5: Letos jsme sem dali později, právě kvůli těm kůzlatům. Ještě v minulém týdnu tady probíhal poměrně rušný mezinárodní filmový festival, tak aby si kůzlata pak na ten ruch města zvykli poměrně klidnějším prostředí, než právě ten festival nabízí tady v okolí hotelu Termál.
2: Proč je tady lázeňské lesy a parky umisťují?
5: Kozy se umisťujeme už 4. rokem. Je to především z toho důvodu, že ten svah, který je tady poměrně strmý a prudký, tak není úplně jednoduché sem bezpečně zajet s technikou a samozřejmě i s lidmi. Kozy tady ve většině spásají akát a další vlastně rostliny, které ostatní hospodářská zvířata by tady nespásala a navíc je to pro ně takové přirozené prostředí. Tam dole už se návštěvníci města kochají právě pohledem na naše kozy, takže po ní je takovou funkci estetickou, kdy baví návštěvníky.
2: Kozy valiserské zůstanou na svahu u hotelu Termál až do konce vegetační sezóny. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Radio Gaga, skupina Queen, na rádio vašeho kraje. Obec Senišov na Karlovarsku připravuje obnovu nádrže Oáza a v Ostrově zase musí opravit střechu na budově ekocentra. Více o obou zprávách z Karlovarska uslyšíte v celou od Hanky Zubkové, ve kterých vás čekají samozřejmě i informace o cenách paliv, ale i předpověď počasí na noc a zítřek a aktuální informace z dopravy ze silnic Karlovarského kraje. My jsme rádio vašeho kraje, Český rozhlas Karlovy Vary, které vás baví. Teď vás pobaví krátce ti nejmenší a po 16. hodině vás čeká humoriáda. Tak příjemný poslech, krásný zbytek pátečního dne s datem 17. července. Dnes vyhrála Martina, dnes mají svátek Martiny, tak naší výherkyni ještě jednou vše nejlepší, samozřejmě i oslavenkyním, všem přejeme krásný den a také i oslavencům, co dnes slaví nějaké narozeniny nebo výročí. Zůstávejte s námi, s vámi rádio vašeho kraje, bude i o víkendu, tak si třeba můžete přát písničky na vaše přání zítra na čísle 221 55 37 37 s mými kolegy. Hezký zbytek dne vám přeje Zlata Kinská, budu se na vás těšit po víkendu, naslyšenou.
1: Čím se zabývá právník?
2: Zabývá se tím, že když někdo třeba něco ukradne, tak ho jako mu ten trest jako vymyslí nebo tak nějak.
3: Říká třeba, na co má ten člověk práva. Hádají se spolu u soudu.
4: Když někdo udělá nějaký trestný čin, tak se snaží, aby ho nedali do vězení.
5: Ten právník mu v tom pomáhá, aby se do toho vězení nedostal podobně.
6: Právník, ten mluví k soudci za toho obžalovaného.
7: A

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Jenišov u Karlových Varů chystá revitalizaci nádrže Oáza. Hlavní budova ekocentra v Ostrově bude mít novou střechu. Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou, stát je dnes určil naposledy. A zítra čekejte oblačnost s přeháňkami, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Obec Jenišov na Karlovarsku připravuje obnovu nádrže Oáza. Dřív zachytávala znečištěné podzemní vody z dolů. V jejich sedimentech proto dodnes zůstávají například zbytky arzenu. Projekt počítá s náklady přes 130 milionů korun. Peníze mají pokrýt státní finance určené na odstraňování ekologických škod, říká nezávislý starosta Jiří Stehlík.
2: Chceme, aby celý projekt řídilo ministerstvo financí. Z naší strany byly splněny všechny podmínky pro postoupení projektu do další fáze, a to je mezirezortní komise, která bude rozhodovat podle mých informací v září nebo v říjnu, a tam by mělo padnout definitivní rozhodnutí, zda ten projekt nebude puštěný dál.
0: Ostrově musí opravit střechu na hlavní a nízké budově ekocentra. Město teď ekocentrum opravuje a součástí rekonstrukce je taky instalace fotovoltaiky. Střecha ale není v dobrém stavu. Vybraná firma ji proto opraví za necelé 3 miliony korun. Vše by se mělo stihnout v termínu, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
3: S firmou, která pro nás tu zakázku dneska dělá, tak jsme se domluvili, že oni uvolnili nějaký svůj jiný projekt, který nebudou realizovat, a protože vysoutěžili podle ceny tu zakázku, tak ty síly vrhnou sem právě na to ekocentrum. Střecha bude hotová v srpnu, protože na konci srpna se bude už pokládat fotovoltaika.
0: Oprava areálu ekocentra by měla skončit v příštím roce. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů více než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Izrael změnil status krokodýlů nilských. To umožní využití těchto plazů na ochranu věznic s Palestinci. Podle serveru Jerusalem Post už vězeňská služba připravuje pilotní projekt nasazení krokodýlů ve vězeňských areálech. S nápadem přišel krajně pravicový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Politik dlouhodobě prosazuje zpřísňování podmínek pro Palestince v izraelských věznicích. Izrael kvůli špatnému zacházení a nelegálnímu zadržování Palestinců čelí mezinárodní kritice.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte oblačnost, zpočátku jen ojediněle přehánky, které budou během dne přibývat. Objevit se může i bouřka, večer ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210 u Jindřichovic na Sokolovsku ve směru na Dolní Nivy bourala dvě vozidla a na silnici 220 v Mezirolí u Nové Role na Karlovarsku nedaleko mateřské školy Šikulka havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
5: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo
4: ne. Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
5: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
4: Se rozpohybuje mozek. Jako.
5: Ano, ano, ano.
4: Tak dobrou zábavu vám všem.
1: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchne smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou a pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že právě tady u nás dneska je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka,
1: jo,
0: že Jirka byl
1: výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování. Proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma. Humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zedník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, jenom Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
3: Konečně jsem se zvolal. Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A můžu být Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano,
5: den.
3: Jste to vy.
5: Tak koho?
7: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl se ptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskyňka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten hrozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Dobrý vás, Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A přeji si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít. Jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad Černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítila jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř potrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem s silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naďa Konvalinková. Ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou udělá radost
5: ano,
3: nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
3: A ty tam stojíš
5: a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlase celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
10: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v karlovarském pupu jednou, když jsem tam už nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, jestli to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom
5: vysněl. Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu.

0: Mnozí už jsou na odchodu.
1: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec, na zadek mě po...

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: A i když přesto... Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Petr Jemčařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, ne, daně třeba, daně, že ne. Budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. To normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš.
4: No. S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, on maloval ty kresbičky, mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát, říkám, co je, no běž se podívat, jak se tam vešel do té šatny a on byl

0: Jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo? On si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let. Jo? A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech. Jo? Úžasný, opravdu nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všechno znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i král Miroslav.
1: No, král Miroslav.
0: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice. Oni šli s nesvatbou, z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu, asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek, nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. A odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmerovi, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To
3: a
2: je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemmer umí všechny. Ten uměl celou hru. Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No, jasně.
4: No, jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím paradního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád když jsi uváděl, jestli Magion anebo Vegu?
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky, to, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem se přidal s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světla Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mirek donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, protože on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisér, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo. Až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí a já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli, já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty, jak si třeba? Jako,
4: ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik, že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím, 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 809. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych měl říct jenom, že ty zdonky jsou u Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko.
1: Ačko, Tomáš Sláma.
4: Tady je to blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přijdu a přijdu si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží, k té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Olympiáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík, jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte, já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Nejmenší děti z rodin, které potřebují větší podporu, dostanou pomoc přímo doma. Rodičům ve vyloučených lokalitách budou pomáhat vyškolené komunitní pracovnice, takzvané omamy. Lávka nad Vývěhem vlků v Srní je ode dneška opět přístupná. Zpěvák a DJ Moby dnes vystoupí na Colors of Ostrava. A zítra čekejte oblačno s přeháňkami, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Dalším rodinám s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách budou pomáhat vyškolené komunitní pracovnice. Nově budou docházet přímo do rodin i v Ústeckém a Karlovarském kraji. Od příštího roku tam organizace Cestavon.cz, která už pomáhá v Moravskoslezském kraji, rozšíří program Omama. To umožní nadace The Kellner Family Foundation, která během 3 let věnuje 40 milionů korun. Pokračuje ředitelka organizace Cestavon.cz Svatava Plachá.
4: Základ naší práce jsou romské peer pracovnice, které buď pochází z dané lokality, ve které pracují, nebo jsou vlastně v té lokalitě známé, nebo v ní už pracovali v nějaké bývalé práci. Takže je to vztahová práce, že chodí přímo k maminkám domů, ale vlastně většina jakoby těch našich omám zažila tak nějaké vyloučení, nějakou chudobu a už jsou trošku jinde.
3: Ode dneška můžou v Srní lidé opět pozorovat vlky z lávky nad Vývěhem. Správci Národního parku Šumava ji otevřeli po kompletní rekonstrukci. Během prázdnin je přístupná denně od 8.30 do 17 hodin. Zavřená zůstává pouze její poslední rozšířená část, pokračuje mluvčí parku Jan Dvořák.
5: Pořád tady máme těch 10 vlků, ta smečka je bezproblémová, funguje. Uvidíme, jak to bude dál, protože vlastně někteří vlci už jsou věkově třeba přes 10 let. A samozřejmě pomaličku budou odcházet. A předpokládáme, že někdy v tom roce 32 už tady bude třeba pouze 1-2 vlci, ale uvidíme, jak to bude probíhat, to nedokážeme odhadnout.
3: Třetím dnem pokračuje festival Colors of Ostrava. Dnes na něm vystoupí jako hlavní hvězda Moby. Legenda elektronické soulové muziky se do Česka vrací po 17 letech.
6: Moby si první fanoušky získala na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play, na které je i hit Porcelain. Je to jeden ze songů, který zazní i na Colors of Ostrava. Moby ale zahraje i novinky. Páteční hudební program nabízí i vystoupení folk popové zpěvačky Paris Palomy a Chorvat Baby Lasagna zase přiveze současný zvuk balkánské scény. Jiří Štefl, Český rozhlas.
3: Japonsko přijalo kontroverzní zákon trestající veřejné poškození nebo zneuctění státní vlajky, informovala o tom agentura AP. Zákon postihuje ničení, strhávání nebo znehodnocování vlajky, pokud to vyvolá silný odpor u ostatních lidí. Pachatelům hrozí pokuta v přepočtu do 26 tisíc korun nebo 2 roky vězení. Změna vyvolala kritiku opozice i právních expertů, kteří varují před možným omezením svobody projevu. Japonská vláda uvedla, že se zákonem snaží chránit respekt k národnímu symbolu. Sport. Fotbalový obránce Tomáš Vlček prodloužil smlouvu v pražské Slávii. 25-letý odchovanec klubu podepsal nový kontrakt do června roku 2030. Úřadující čeští šampioni to uvedli na webu. Počasí. Zítra čekejte oblačno, zpočátku jen ojedinělé přeháňky, které budou během dne přibývat. Objevit se může i bouřka, večer ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: U Poustky na Chebsku havarovala 2 osobní auta a na silnici 210 u Jindřichovic na Sokolovsku ve směru na Dolní Nivy bourala 2 vozidla. Silnice je dočasně uzavřená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Je právě 17 hodin a 4 minuty a začíná Den v kraji. Co nového se dnes stalo u vás doma, v ulicích měst i v okolních obcích, přinášíme aktuální informace, zajímavé hosty, ale i témata, která se dotýkají každodenního života. V našem regionu od mikrofonu vás vítá i dnes David Forst. Na půlce těla mají srst černou, na druhé bílou, právě kvůli černobílému zbarvení se jim říká taky polomáčené. Řeč je o kozách valiserských, které se vrátily na svah u karlovarského hotelu Thermal, aby tam spásali náletové dřeviny. Více za chvíli. V Bečově se o víkendu uskuteční růžové slavnosti. Jestli bude vše zahaleno růžovou barvou, se zajděte určitě podívat sami. My vám v téhle hodině prozradíme alespoň kdy a kde je navštívit a na co všechno se můžete těšit. O geoparku Egeria, rozkládajícím se v Karlovarském kraji, si v našem karlovarském studiu povídala s historikem a badatelem Alešem Česalem moderátorka Tereza Švecová. No a do Mariánských Lázní se také podíváme. Tam dnes se sjeli zástupci regionálních pivovarů. My vám podrobnosti přineseme ve Dni v kraji od naší regionální stopařky.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: viac moc.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hvězdárna v Karlových Varech připravuje pro studenty středních škol stáže. Pilotní program se uskuteční od nového školního roku. Hvězdárna si tím chce zajistit budoucí brigádníky, třeba průvodce, říká ředitel hvězdárny Miroslav Spurný.
3: Chceme vlastně vypsat několik témat, kde si u nás vlastně dítě může vylepšit znalosti pomocí hvězdárně, no a vlastně získat certifikát pracovníka hvězdárny.
2: Stádo balisérských kos se vrátilo na svah nad hotelem Thermal v Karlových Varech. Pracovníci lázeňských lesů a parků ho tam vypustilo, aby znovu spásalo náletové dřeviny. Ve stádu jsou letos i 3 kůzlata. K tématu se vrátíme už za pár minut. Kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku opravilo střechu. Podle doporučení statiků bylo potřeba zpevnit nosnou konstrukci. Na střechu chce totiž organizace umístit fotovoltaiku, říká jednatel Jiří Zpěváček.
4: S tím, že do budoucna počítáme i s nějakou modernizací, kde bychom rádi umístili fotovoltaiku, tak aby jsme mohli využívat ty ploché střechy, které se k tomu úplně nabízí.
2: Dětský tábor Studánka u Aše zůstává i letos mimo provoz. Aby ho Karlovy Vary mohly obnovit, musí na místě postavit novou hlavní budovu. Stávající objekt před 2 lety uzavřel statik. K výstavbě je nutná změna územního plánu, o kterou město požádalo Aš. Území musí být nově vymezené pro rekreaci a dětské tábory. V bečovské botanické zahradě se o víkendu uskuteční růžové slavnosti a snídaně v botanické. Akce nabídne bohatý program od výstav řezaných růží přes tvořivé dílny až po hudební vystoupení. Bližší informace o akci uslyšíte před 17:30.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Můj svět a kapela Činasky, 17 hodin, téměř 15 minut. Přejeme dobré odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary a posloucháte pravidelný servis informací, které se udály právě dnes v našem regionu. Pořad s názvem Den v kraji. Tady je další téma. Stádo hnědobílých kos se vrátilo na svah u hotelu Termál v Karlových Varech. Pracovníci lázeňských lesů a parků je tam znovu vypustili, aby spásali náletové dřeviny. Ve velmi těžko přístupném terénu je totiž obtížné nálety samo o sobě likvidovat. Letos má stádo dokonce i nové přírůstky.
1: Tady mají krmítko. Ty to tady neznáš, mladá.
2: Oborník lázeňských lesů a parků Roman Košata seznamuje s novým zázemím pod bazénem u hotelu Termál letošní bílohnědá kůz zlata.
1: Zvedli jsme je z Drahovic, ze zimoviště. To je taková salaš pro ně tam udělaná, kde přezimujou. Teďka jdou na léto prostě na výstavu, že jo? Teď se jdou podívat zase na Karlovy Vary.
2: Pod námi je strmý svah.
1: Ten je chráněný tady v podstatě vlastně tím pletivem a nad tím pletivem máme natažený elektrický dráty, aby to právě nepřeskočili.
2: Co je to za kozy?
1: To je koza valiserská, švýcarský plemeno a je zvyklý líst po skalách, vyštipuje agáty, uživí se na těch kmínkách mladých, veškeré nálety zlikvidují tady z těch strání a prostě si tady pochutnají.
2: Procházeli jsme kolem bazénu, ano. Bylo tam spoustu nevěřících pohledů na nás.
1: Ale to je každý rok.
2: Z bazénu vyšla paní Michaela.
3: No je to zajímavý, no. Jako než se kačka, tak kozy. Je to dobrý.
2: Nad neobvyklou podívanou se podivuje i paní Kateřina.
4: A oni budou chodit jakoby okolo bazénu? Viděli jsme jenom nějaký malý, když jsme tady šli od hotelu, ale nevím, co, spásají trávu?
2: Se stěhováním kos pod bazén hotelu Termál pomáhal i mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
5: My jsme stěhovali celkem 6 kos, jedná se o 3 dospělé kozy a 3 kůzlata, která se nám letos narodila.
2: V minulých letech tady byly dříve.
5: Letos jsme sem dali později, právě kvůli těm kůzlatům. Ještě v minulém týdnu tady probíhal poměrně rušný mezinárodní filmový festival, tak aby si kůzlata pak na ten ruch města zvykli poměrně klidnějším prostředí, než právě ten festival nabízí tady v okolí hotelu Termál.
2: Proč je tady lázeňské lesy a parky umisťují?
5: Kozy se umisťujeme už 4. rokem. Je to především z toho důvodu, že ten svah, který je tady poměrně strmý a prudký, tak není úplně jednoduché sem bezpečně zajet s technikou a samozřejmě i s lidmi. Kozy tady ve většině spásají akát a další vlastně rostliny. Tam dole už se návštěvníci města kochají právě pohledem na naše kozy, takže po ní je takovou funkci estetickou, kdy baví návštěvníky.
2: Kozy valiserské zůstanou na svahu u hotelu Termál až do konce vegetační sezóny. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: Legendární Roxette se svojí písničkou Sleeping in my car na vlnách rádia vašeho kraje 9 minut před 17:30. Hrajeme vám do páteční odpolední pohody a písničky, které nestárnou, a třeba i písničky, které si společně s námi můžete zaspívat. Beťovská botanická zahrada přichystala na nadcházející víkend akci s názvem Růžové slavnosti a snídaně v botanické. Nejen růže si tak zájemci můžou přijít prohlédnout v sobotu i v neděli od 9 do 19 hodin. Tradiční snídaně v botanické se pak uskuteční v neděli od 9 hodin. O akci si v našem vysílání povídal společně s Jitkou Broškovou ředitel Bečovské botanické zahrady Jiří Šindelář.
1: Proč jste se rozhodli věnovat slavnosti právě růžím?
2: Ono je potřeba říct, že Bečov má velmi starou zahradnickou tradici a ta tradice sahá až do doby baroka, kdy už se v Bečově opravdu růže a my jako Bečovská botanická zahrada v podstatě na to navazujeme a jsme moc hrdí, že máme dokonce i národní sbírku růží Jana Béma.
1: Jaký konkrétní tedy program zaměřený přímo na růže na návštěvníky čeká?
2: Ty růžové slavnosti máme rozvrženy do 2 dnů, kdy i sobota, i neděle budou se trošku jako kopírovat. Nejhlavnější program pak bude v neděli. Nicméně pro všechny návštěvníky jsou připraveny výstavy řezaných růží, jsou připraveny komentované prohlídky. Je připravena také výstava, že růže není jenom květ, aby se návštěvníci mohli podívat, jaké ty růže mají ostny, kořenový systém a podobně. A máme samozřejmě připraveno i takové speciální růžové menu, takže všechny smysly budou určitě u nás ukojené.
1: Součástí slavností je také doprovodný program. Co nabídne třeba i dětským návštěvníkům?
2: My jsme si pro ně připravili dílničky, kde budou moct děti vyrábět dokonce z růžového dřeva. Budou mít také možnost navštívit náš zážitkový vzdělávací program o růžích a v neděli bude připravena i pohádka, takže ta oslava těch růží bude, myslím si, i pro děti velmi zajímavá.
1: Ten hlavní program bude v neděli a v neděli tedy pořádáte snídani v botanické, tak proč by měli přijít lidé posnídat právě k vám do zahrady?
2: Kde jinde by měla být nedělní snídaně o prázdninách, o dovolených, než Bečovský botanický zahradě pod stoletými stromy. Je to tradiční akce a myslím si, že si to všichni užijí.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Je přesně 17:30 a vy posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, posloucháte Den v kraji s Davidem Forstem. Víte, co je to geopark a už jste slyšeli o geoparku Egeria a najdete ho v Karlovarském kraji a jde o významné území, které je součástí národních geoparků České republiky. O zajímavé lokalitě a především jejím přínosu pro náš region si se spisovatelem, historikem a také badatelem Alešem Česalem ze Sokolovského muzea povídala moderátorka Tereza Švecová.
1: Zeptám se na začátek, co to přesně znamená ten pojem geopark.
2: Je to vlastně takové specifické území, jak naznačuje ten název. Je tam zajímavá jako geologie, hlavně příroda, neživá. Ten náš národní geopark Egeria tak zabírá prostor, řekněme, Karlovarského kraje a velice úzce spolupracujeme i s Bavorským geoparkem, takže je tam taková jakoby přeshraniční spolupráce. Je tam spousta velice zajímavých míst, nejen pro vědce, ale i třeba pro turisty. Na tom území toho geoparku jsou samozřejmě historické památky, technické památky, ale my se zaměřujeme právě na ty přírodní památky, jo? Takže jsou to třeba Vyklan u Šindelové, prostě tyhle ty záležitosti, výchozy různých hornin, anebo třeba stopy pohornické činnosti, jo? Takže těch věcí opravdu celá řada.
1: Jak je starý?

0: Ten náš geopark.
1: Od roku 2004.
0: V čem je přesně významný tenhle ten náš geopark?
1: Těch geoparků je celá řada na území jak naší republiky. My tady máme zajímavou mineralogii, my tady máme zajímavou paleontologii, my tady máme zajímavé hornictví, my tady máme zajímavé historické památky, my tady máme stopy Johana Wolfganga von Goethe, který zde působil. Jo? A ještě ta blízkost k tomu Bavorsku, kde skutečně s nimi spolupracujeme na různých projektech. Takže v tom my jsme významní, že my nemáme jenom jednu tu věc. My máme poměrně nový web, kde jsou vlastně všechna ta místa a všechny ty věci uvedené.
0: Takže třeba zajímavé výletní typy.
1: Určitě a ještě vás to navede takovou různou trasu, jak říkám, geologie, památky, máme to různě rozsortírované, takže jako si můžete vybrat nebo namíchat tu trasu podle své chuti.
0: Jaká ta oblast tady z toho našeho kraje je vlastně úplně asi nejvýznamnější v rámci toho geoparku?
1: Můžeme říct, že konkrétně centrum je v Sokolovském muzeu toho geoparku, tak skutečně to Sokolovsko je asi jako jednou z nejvýznamnějších těch oblastí, kde jsou stopy po té hornické činnosti, historické horní památky, zajímavá paleontologie, jo, ale v podstatě celý ten Karlovarský kraj je nabitý tu tím, jo, a je to možná i trošku opomenuté a možná i k tomu slouží ten geopark, aby to těm lidem jako připomněl, kteří nejsou třeba z našeho regionu a zamysleli se, řekli si, aha, tak to jsem nevěděl, to je tady, jo.
2: Den v kraji. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Se mnou ve studiu je teď naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucie, ty pro nás mapuješ Craft Beer Festival v Mariánských Lázních. Ale já o tobě vím, že pivo vlastně vůbec nepiješ. Jak tě kolegové přemluvili k tomu, aby ses zaměřila právě na tenhle pivní festival?
2: To máš pravdu, já pivo normálně nepiju a obecně vůbec nevyhledávám hořké věci. Jenže když jsem začala tak pátrat a hledat informace, zjistila jsem, že program v Mariánkách už není jen o hořkém pivu v plastovém kelímku, které bychom pili na stojáka nebo na piknikové dece. Sládci slibují, že nás naučí pít piva, která chutnají jako mangový sorbet nebo ledová káva, a to mě jako ženu už zaujalo.
1: Návštěvníci tedy nemají čekat plastové kelímky někde na louce? Kde se tedy festival vlastně koná?
2: Určitě ne. Sama jsem měla představu louky v obležení stánku, kde starší vousatí sládci točí pivo do plastových kelímků a sedíme pod slunečníkem všichni. Ale festival se koná, Davide, přímo na kolonádě.
1: Není to pro Mariánky tak trošku kulturní šok, když se lázeňští hosté loudají po kolonádě s oplatkami a teď tam probíhá vlastně takovýhle festival?
2: Ne, vůbec. Naopak, parádně to funguje. Regionální kraftové pivovary totiž mají jedinečnou možnost na úrovni prezentovat své řemeslo. Právě kraftování je opakem masivního průmyslového pivovarství. Pivo se zde degustuje z třetinkových skleniček na nožičce, žádné plastové půl litry s klobásou na tácku. Dokonce jsem se setkala se situací, kdy starší německý pár, kdy se vybavoval s mladým sládkem a postupně spolu rozebírali tradice jejich pivovaru.
1: Skleničky na nožičce pro naše posluchačky a návštěvnice naznačují úroveň, aby mohli přijít v šatech, ale co ty klobásy s hořticí a chlebem? Asi nemůžeme očekávat úplně michelinskou kuchyni a klavírního virtuóza, je to tak?
2: To máš pravdu, ale součástí pivního festivalu je i Street Food Festival, kde si návštěvníci pochutnají na široké škále všemožných kuchyní. Připravený je i bohatý doprovodný program, jako koncerty Dirty Way, Fiaska a večer vlastně zakončí DJ. Ráda bych zmínila, že celý festival je zdarma, proto ho může navštívit opravdu kdokoliv. Pokud by ale někdo z návštěvníků chtěl degustovat, musí si zakoupit degustační skleničku právě na nožičce za 130 korun. Kompletní program najdete na webu Craft Beer Festu 2020. Čest pro Mariánské Lázně.
1: Říká kolegyně Lucie Chládková, naše regionální stopařka. Lucko, díky za informace, hezký víkend a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Je 17 hodin 49 minut, v tuhle chvíli se nad Karlovými Vary prohnala docela slušná dešťová přeháňka. Tak jaké bude počasí v dalších hodinách, to nám prozradí Petra Polívková z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Petro, vítejte ve vysílání, dobrý den, tak pojďte nám prozradit počasí na ty následující hodiny, jak už jsem zmínil.
2: Dobrý den, tak večer musíme ještě stále počítat s těmi přeháňkami nebo bouřkami, bude převážně velká oblačnost a na mnoha místech se budou vyskytovat přeháňky nebo občasný déšť, anebo i bouřky, které mohou být ještě silnějšího charakteru, ještě stále v té první polovině noci, ale během pozdějšího večera a spíše té první polovině noci budou už ty srážky postupně ustávat a začne i ubývat oblačnost a teploty nám během noci klesnou na hodnoty někde kolem 15 stupňů Celsia.
1: Tak to je počasí, které nás čeká dnes večer a zítra. Podíváme se i na výhled na zítřejší den.
2: Určitě zítra už se bude pomalu ochlazovat, ale opět se lokálně objeví slabší srážky. Zítra očekáváme opět většinou velkou oblačnost. Zpočátku se budou vyskytovat jen ondělné přeháňky, během nich bude trošičku přibývat a očekáváme místy a může se objevit i bouřka. A zejména večer pak budou srážky ale přechodně opět ustávat a bude se částečně i protrhávat oblačnost. Zítřejší teploty budou mezi 23 a 26 stupni, na horách někdy kolem 20 stupňů a vát nám bude mírnýho západní vítr o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu.
1: Tak teplo stále bude, to je důležité a ty dešťové přeháňky snad nějak přežijeme. Petro, díky za předpověď počasí, mějte se fajn, hezký víkend a naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ostrov u Karlových Varů dokončuje parkoviště v ulici U nemocnice. Svatava u Sokolova připravuje stavbu nové cyklostezky. Výroba osobních aut v Česku v pololetí meziročně vzrostla. A zítra čekejte oblačno s přeháňkami, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ostrově na Karlovarsku finišuje stavba parkoviště v ulici U nemocnice. Součástí projektu není jen vznik nových stání, ale taky vybudování odpočinkové zóny. Chybět nebude altán, informační tabule i stojany pro jízdní kola. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: Ještě tam bude potřeba dosadit na konci srpna stromy podél chodníku a podél toho parkoviště. Součástí toho turistického cíle samozřejmě je i to, že u toho altánu bude nějaká informace o tom, že se blíž Boreckých rybníků, významného krajinného prvku, který tam máme, kde je spousta zajímavé fauny a flory.
1: Město za celý projekt zaplatí téměř 7 milionů korun. Větší část ale pokryje evropská dotace. Nová cyklostezka propojí Svatavu se Sokolovem. Městy teď řeší výkupy a další majetkové záležitosti, aby mohla připravit projekt. Trasa bude měřit necelé 2 kilometry. Ve Svatavě naváže na stezku, kterou Sokolov právě staví od soutoku řeky Svatavy a Ohře. Pokračuje nezávislý starosta městysu Radek Burda.
3: Cyklostezka by měla vést do Sokolova, podél řeky Svatavy až do ulice Zelená a Táborská. Je tam taková pěšina podél řeky a je připravená studie, jak by to mohlo vypadat.
1: České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na více než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty. Hyundai naopak o desetinu klesla. Americký prezident Donald Trump pohrozil odebráním licencí několika televizním stanicím. Vadí mu, že v hlavním vysílacím čase neodvysílali jeho projev. Podle Trumpova tvrzení se televize ABC, NBC a CNN podíleli na spiknutí. Agentura Reuters s odvoláním na odborníky uvedla, že americké televizní stanice mají široká práva garantovaná prvním dodatkem ústavy. Sami tak můžou rozhodovat o tom, co budou vysílat. Historicky ale americké televize prezidentské projevy většinou přednášely s tím, že jde o informace podléhající veřejnému zájmu. Trumpův projev se zaměřil na bezpečnost voleb. Podle něj je ohrožují mimo jiné cizinci v seznamech voličů, čínští hekři nebo hlasovací stroje z Venezuely. Prezident argumentoval odtajněnými dokumenty, které ale tyto informace nepotvrdily. Sport. Na úvod přípravy na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari Louise Hamiltona a Charlesa Leclerca. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zajel 6. nejlepší čas. Počasí. Zítra čekejte oblačno, zpočátku jen ojediněle přeháňky, které budou během dne přibývat. Objevit se může i bouřka, večer ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Počítejte se zdržením na dálnici D6 u Březové na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary kvůli porouchanému vozidlu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
4: Dobrý podvečer na vlnách Českého rozhlasu. V dnešním pořadu Muziky muziky jsme pro vás již po třetí připravili půlhodinovku s dechovkou z hudebního archivu Českého rozhlasu Plzeň, který jsme nazvali Šumavské noty. Hraje pošumavská dechová muzika Lesanka Václava Palečka, plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského a pošumavská dechovka Štěpánka se svými zpěváky. Příjemný poslech vám všem přeje Antonín Bulka.

Mužská část pěveckého sboru Česká píseň otevřela dnešní muziky lidovou polkou Když jsem já šel včera večer. Natočena byla v plzeňském rozhlase v roce 1981. Snad nejslavnější lidová písnička opěvující krásy Šumavy, která se hraje na obou stranách česko-bavorské hranice, je Valčík v krásné zelené Šumavě in Grüne Schöne Bämmerwald. Plzeňská dvanáctka a zpěvák Jiří Langmajer ji natočili v roce 2009. Mezi nahrávkami těchto písniček uplynulo 28 let. Za povšimnutí stojí, jak se spolu s vývojem nahrávací techniky měnil výsledný zvuk nahrávky.

Vraťme se opět trochu do historie, do roku 1991, kdy Gerta Ledínská s Jiřím Langmajerem za doprovodu Lesanky naspívali mu Grauerovku Sluníčko zapadá za ty hory.

Lesanku vystřídá pošumovská dechovka Štěpánka a ta nám zahraje dvě lidové písničky z kraje pod Svatoborem. Nejprve si poslechneme v podání Hani Krauzové a Evy Soukupové Valčíkovou píseň Nad rozsedly je háj.

K Haně Krausové a Evě Soukupové se připojí zpěváci Pavel Ložek a Jiří Pfeffer, aby zaspívali polku Hrádecký panenky Hezký oči máte. Pošumavská dechovka Štěpánka natočila v roce 1999 CDčko s lidovými písněmi z oblasti Sušice. Toto CD, Já jsem holka Just, bylo reminiscencí na Karla Polatu a jeho Šumavanku.

Závěrem pořadu Muziky muziky, ve kterém jsme již po třetí pokračovali v cyklu lidových písniček z hudebního archivu, který jsme nazvali Šumavské noty, si poslechneme směs Páni muzikanti, vemte instrumenty. Tato směs byla nahrána v roce 1978. Zpívají Gerta Ledínská, Jana Kopřivová, Jitka Koutecká, Karla Blahníková, Jiří Langmajer, Jiří Bárta, Jiří Mígl, Jaromír Horák, František Ledínský a Ladislav Buďárek. Naslyšenou z pořadu Muziky muziky Českého rozhlasu se těší Antonín Bulka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Pěkný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. Naše dnešní folklorní půlhodinka bude tak trochu hravá. Zaměříme se v ní totiž na dětské hry, respektive dětská rozpočítávadla, která se dochovala a kterými se v minulosti bavili děti na Plzeňsku. Nenáhodou proto také dnes bude hrát i dětská muzika, konkrétně Úsměváček Střemošné. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Dětská říkadla a rozpočítávadla jsou roztomilým dokladem lidové, tedy dětské tvořivosti. Patrně každý z nás v dětství nějaká rozpočítávadla používal. Jak se v minulosti rozpočítávali děti na Plzeňsku? V dnešním špalíčku připomeneme některá rozpočítávadla, která v roce 1935 schromáždil, utřídil a ve sborníku Plzeňsku publikoval novinář a učitel Frank Wenig. Sám Wenig k dětským říkadlům z Plzeňska poznamenává, že je zajímavé, že mnohá z nich vyznívají satirickou pointou, nebo alespoň posměškem. A tedy se i v dětských říkadlech objevuje tón příbuzný škádlivému v lidových písních. A také, že je zřejmé, že dětská rozpočítávadla nejsou nijak mrtvým útvarem. Naopak, dětská tvořivost dává vzniknout stále novým a novým variantám i novým motivům. Dětská říkadla s takzvaným epickým jádrem Frank Wenig utřídil podle toho, kdo v nich vystupuje. První oddíl tvoří říkadla, kde jsou v hlavní roli lidé. No a tady už jsou konkrétní ukázky. Tak tedy, jedna matka zlá, troje děti má. Jedno chodí do školy, druhý šije bačkory. Třetí sedí na kamínkách, má housličky na ramínkách, hrá, vodu nabírá. Tohle říkadlo prý bývalo časté v Černicích. A nebo následující rozpočítávadlo, které se objevovalo v Doudlevcích. Šel chlapeček na dvoreček, postavil tam práporeček. Na praporku slova, kdy zas bude škola? A odpovíli se například, ve středu rozpočítává se pak dál, tedy neděle, pondělí, úterý, středa, ven.

dnešním špalíčku nám hraje dětská muzika Usměváček z Třemošné a věnujeme se dětským říkadlům a rozpočítávadlům z Plzeňska. Další oddíl tvoří říkadla, ve kterých jsou v hlavní roli zvířátka. Tak například, leze had z díry, nese sebou kníry. Bába se ho lekla, na kolena klekla. Jen se, bábo, nelekej, na kolena neklekej. A nebo běžela liška po ledu, ztratila klíč od medu. Kdo ho má, ať ho dá, ať ho liška nehledá. A v Doudlevcích a na Doubravce prý děti pak často přidávali ještě tento dodatek. Pověsti mě, liško, pravdu, který má z nás hezčí barvu. Ten nebo ten, to se ví, že tuhle ten. A velmi časté bylo také následující rozpočítávadlo. Stejně jako ostatní rozpočítávadla, se v něm musel dávat důraz na každou slabiku. Tak tedy, byla ryba u potoka, měla v hubě klíč, než tam přišla paní máma, byla ryba pryč.

Na vlnách Českého rozhlasu nám dnes hraje dětská lidová muzika Střemošné a povídáme si o dětských rozpočítávadlech a říkadlech, kterými se v minulosti bavili děti na Plzeňsku. Velmi častým motivem v rozpočítávadlech byl motiv N. Pen a nebo Eniky. Tak například tohle rozpočítávadlo je z Doubravky. N. ten táje stavěli jsme máje. U svatého Františka stála jedna jeptiška. Jeptiško, jak se máš, přejde na tě Mikuláš. Svalí na tě kámen, sekula, sekula, amen. V Černicích pak bylo rozšířeno třeba tohle rozpočítávadlo. Eniky, beniky, maštěný knedlíky, sekirou do hlavy, bum.

V dnešní folklorní půlhodince nám hrají a zpívají děti, konkrétně dětská lidová muzika Usměváček, která svého času působila v Třemošné. A také si připomínáme některé půvabné projevy lidové dětské tvořivosti, které se dochovaly v dětských rozpočítávadlech z Plzeňska. Oblíbené bývaly v říkadlech číselné řady, objevovaly se v mnoha rozmanitých formách a variantách. Tak například 1-2 Honza D, 3-4 z hospody, 5-6 nemá čest, 7-8 nemá rozum, 9-10 bude viset, 11-12 jako paňác. Zvláštní skupinou jsou pak rozpočítávadla, ve kterých děti používaly svoji vymyšlenou tajnou řeč. Třeba tohle pochází z Černic. Jengo, dvongo, tringo, čtyrgo, págo, lágo. Ičman, čičman, tělala. A nebo anda, dvanda, trinda, čtvrnda, pádi, ládě, souka, bouka, doklobouka, čtyři oči ven. No, aby jsme se dopočítali až na konec dnešní půlhodinky. Možná se vám také připomněla některá říkadla, která jste jako děti používali. Tak třeba nám o nich do redakce můžete dát vědět. Pro dnešek se s vámi loučí a krásný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hvězdárna v Karlových Varech bude vypisovat stáže pro středoškoláky. V Bečovské botanické zahradě pořádají o víkendu růžové slavnosti. A zítra čekejte oblačno s přeháňkami teploty do 26 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Hvězdárna v Karlových Varech bude potřebovat nové brigádníky. Město totiž připravuje výstavbu nového zázemí. Pomoc má dotace z česko-bavorského programu. Po rozšíření prostor budou zapotřebí například průvodci a ty chce Hvězdárna získat třeba z řad středoškoláků. Pro zájemce proto připravuje stáž, říká ředitel Hvězdárny Miroslav Spurný.
2: Které ta škola jim umožní něco jako předmět nepovinný a oni vlastně od nás na konci roku po absolvování vlastně celé té stáže a zkoušky, tak vlastně budou mít možnost na to navázat, pokud jim už bylo 14 let, brigádou, kdy nám tady budou moci pomáhat.
0: V Bečovské botanické zahradě připravili na víkend růžové slavnosti. Pro návštěvníky jsou připravené výstavy řezaných růží, komentované prohlídky zahrady nebo speciální tematické menu. V neděli ráno pak můžou lidé posnídat přímo mezi rozkvetlými záhony růží. Ředitel botanické zahrady Jiří Šindelář vysvětluje, proč zahrada pořádá právě růžové slavnosti.
3: Bečov má velmi starou zahradnickou tradici a ta tradice sahá až do doby baroka, kdy už se v Bečově opravdu sbíraly růže a my jako Bečovská botanická zahrada v podstatě na to navazujeme a jsme moc hrdí, že máme dokonce i národní sbírku růží Jana Béma.
0: Růžové slavnosti nabízí po oba víkendové dny program od 9 do 19 hodin. Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Unie. Obavy podle ní vyvolává i plán vlády ANO, SPD a motoristů financovat od příštího roku Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu místo dosavadního systému poplatků. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. Kabinet kvůli dokumentu kritizuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
4: Je to bohužel zásadní kritika vlády Andreje Babiše, znamená jednoznačně, že Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
0: Silné zemětřesení o síle 7,3 stupně zasáhlo pobřeží mexického státu Chiapas na jihu země. Otřesy cítili i obyvatelé sousední Guatemaly a Salvadoru, kde se podle svědků otřásaly budovy. Úřady zatím nehlásí žádné vážné škody ani ztráty na životech. Vydali ale varování před vlnou tsunami.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte oblačno, zpočátku jen ojedinělé přeháňky, které budou během dne přibývat. Objevit se může i bouřka, večer ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210 u Dolních Niv na Sokolovsku se z důvodu nehody dvou vozidel jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem. A na silnici 6 u Olšových Vrat na Karlovarsku bouralo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste lingvistka, a to skvělá lingvistka.
2: O, děkuju, myslím, že je to trošku přehnané.
1: Vy jste lingvistka, a sice skvělá lingvistka. A zase je to přehnané.
2: Zase je to přehnané, a kdybyste byl trochu mladší, tak řeknete, a to sice skvělá lingvistka.
1: No, a já jsem řekl, a to skvělá lingvistka, a sice skvělá lingvistka, což je správně.
2: Ano.
1: A to sice skvělá lingvistka, to je taky správně?
2: No, to je, jako kdybychom řekli, dárek zdarma, mít svůj vlastní názor. Je to zkrátka nadbytečné, protože máme to spojení a to, nebo máme k dispozici spojení a sice, a když to dáme dohromady, tak je tam něco navíc. Ale je to velmi oblíbené, zvláště mladí lidé, když píšou nějaké odborné texty, tak mají pocit, že to bude ještě odbornější, když ta dvě spojení spojí.
1: A to sice je ale někdy přípustné.
2: No dobře, tak třeba Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, ti to používali, ovšem v beletrii, a nebyl to jediný znak jejich geniality literární. Takže pokud budeme tak skvělí jako tihle spisovatelé, tak proti tomu asi nemusíme nic namítat.
1: A co takové sic?
2: No, sic už je taky z 19. století a můj muž to třeba používá, ale to pak doma všichni ležíme smíchy na zemi.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně to místo, kde by se mohl nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje tráť, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná jako vždycky doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a sniž kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého cocker spaniela, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo, zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí stávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: léta si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás křivdu. Naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct. Vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo? Tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, takže pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřikovat, čet něco, jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkuď a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy, tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit.
0: Ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé.
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho.

0: Tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
1: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině, tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Ne? Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo? Ano, v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jací. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme také říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Já jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně
3: starat o něj,
1: no,
3: ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku. V chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si
0: se,
1: že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolují a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
3: No.
1: Moc
0: takto
1: vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: Mm. A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Uh-huh. Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. To víš, byl...

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: den. Já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost
1: tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. Sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš více méně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano. Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prosím třeba ten, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo. Tak to je ano, dobře. Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak my říkáme, na příjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: tělo. Možná
1: jsou
0: tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no a s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5C na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: Teda, jdeme. Pan Šula, dobrý den. No, vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rádia, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
6: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
6: Že? No jsou to léta. Jež, tak moc děkuji, moc. Já si ji usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
6: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
6: Ale to nemusím. Děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom, já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No a
4: to jste tak scháněla odvoz, anebo?
6: Ne, on se nabít, měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná, bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo, jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku, nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku. Co to bylo?
6: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, když byly v nedělu, bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový. No, prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo. Rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný. Jde svoho kopce, svoho kopce. No a na poutě jsme tak jezdili a takový různý akce, no co byli, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
3: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva. Ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodná. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom a ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
6: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemí, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
4: Jak se to dozvěděli tedy rodiče už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
6: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že, no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je, no a tak oni to moc nechtěli. abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo. No ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili, pak byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako, anebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek, já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínal, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
1: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství, a tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
0: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
6: Šaty mě krásný ušila, bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no, kolice se šlem ráno, no.
3: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
4: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
6: Autobusem, no tak já pak 80 auto, lidí a auta ne. Kdo pak měl auto? Že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus. No a všichni se naložili do autobusu a zavedli se do kostela. To dřív byla svatba v kostele.
4: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich? Nevěsta vzadu?
3: Ne, v obráceně. Tam byla vepředu a myslím...
6: Ty jsi byl vzadu, no. A to ještě ten autobus nevěl, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevěl s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
4: Tam jste drkotali zuby, ne?
6: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
4: Co jste měli?
3: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
6: No a ty jsi mě krmil?
3: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
6: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny ho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
4: Jak vypadal ten váš první tanec?
6: Ježiš,
3: to byl ploužák. Asi tělo na tělo, líčko na líčko.
6: To nebylo tak v té době vůbec, to by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastný, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
3: No a ještě vám řeknu, no. Že to je zhoda jmén, já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
4: Ne.
6: No. Mm-hmm. No.
4: S tím za vámi přišel.
6: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím i problémy, když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. A oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No jsme spolu 50 let, Šulovi, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. 2 týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak žijeme, ale máme smolu, jednu jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaků. A začal problém, začala pít a stupňovalo se to, až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic, no ale ona měla dobrý úmysl nechat ju tam porodit a nechat ju tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: A pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už.
4: Myslíte tam manžela?
3: Protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako jaká si toto. No taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože, já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let. A tak tu holku jako porodila a nám zavolala, že už udala pryč hned. A když jsem to slyšela, víte, co to pro mě jako takový děvčátko tam nechat? To mě tady sousedka vždycky říkala, ta je zdravotní sestro, říkala, Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít rok, dva, ty řekneš, a už by měla 3, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju, já říkám, Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, ježiš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to, no.
5: No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ji budeme vychovávat. Jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v Kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
3: Že říkal přece první vnučku a nenecháme ji tam, že? No tak jsme ji vzali.
5: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ji jako dali, ona to musela zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené. No ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
3: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale všechno jsem musela dělat já, no ale moc se jí nevěňovala, že v noci se musela stávat já, když jsem ráno musela stávat po 5:30 do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce, jsem přišla dom, ona 2x v týdnu to využila, ona utekla, říkám, nechotní, kde máš tu děcko? Ona ujela, přišla, třeba druhý den napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula, abych už byla zase doma a mohla být s něho, že žádný spolek na ňu nebyl. Když odešla třeba 3 dny, se nevrátila, když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětskem ti měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty 2 roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřeju. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
4: Vlastní dcera?
3: Vlastní dcera otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám ložnicu, že jo? Ale ona měla malo na vrchu. A já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, bije s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. To máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Neděle to, měj to děvčátko ráda. Nemá taty, že? Mě ju ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká. No 1,60 kg, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla: tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ju odtahli. A říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte, že? A ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano, a tak ho odvezli na záchytku tam.

0: a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
1: Já jsem byla s nervama úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma, ten, a ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo, já říkám, vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko, pojď, půjdem se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde. My jsme s něho ty karnevály dětsky, všecko. My jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnýmu vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno a půjde dál na vysokou, chce být učitelko. No. No a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve si teďka tak žijeme tak krásně, nemusíte se bát, já jsem myslím nehlý a to jste furt, už jde, už to, co my jsme u ní byli úplná hadra.
2: Zlatá láska, dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A stodno to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on

0: Nemocněl, to ještě se stala chyba. Ono nemocněl, on měl rakovinu, takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zůstaly mu ruce 3 měsíce, takhle.
1: Svěšené.
0: No a on se nevoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. Oni znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
1: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
2: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
0: Teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musel dát do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte koupání, to máte všechno, nechci stříhání, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
1: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
2: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám, no prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
1: Ale... I vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
2: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jak je chalupa, je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
1: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
0: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s tou dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo. No, má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžký chvíle.
1: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to
0: já
1: dobře dopadne.
0: Já jsem věřila, že ona si dá říct. To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policii, nech to být, ona si třeba dá říct.
1: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
0: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera. No ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu k soudu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhuju, že jo, protože říkám, ta se nezlepší, že.
1: Čestmíre, občas jste přišel a třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
2: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
0: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra, jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že byla malá, to jsme mu nenechali nikdy samotnou doma, ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No už měla v červnu 18, že? No a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takové klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemáme strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle. Ještě bych chtěla tu ráda být a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že necili mi. No ale teď teprve máme pěkný život.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.
0: Překvapme je a potěšme.
2: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
3: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
4: Co teda z toho nadšení?
2: No. Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
4: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
3: A ještě kafe k tomu.
2: No jasně.
3: No jo, to je ono. Ježiš, dej mě pusu toto, ať mě raní.
5: Byla sladká?
3: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde.
4: Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
3: No právě, je to složitý, není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
3: No, tak to předveďte. No tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu. Třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy. Můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
3: Jo, až na čaj.
2: Samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
3: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
3: No.
4: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
3: No.
2: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
4: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. No. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
3: A moc vám děkujem.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co, ježiš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítá tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on mě řekne, to on zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No, protože ví, že jdu s ňou vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit, co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tato.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: On zapomíná hodně a já taky, no.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem, co vám tak udělá radost?
5: Kytičky. Já zahrada kytky se zadívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má Květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, no, a já mu ještě třeba řeknu, děti už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřek?
5: Ne, neřeknám. To mě neřekne. Vím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme. No a i tvář, jako, že i když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no to, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To vám řeknu a to je pravda. Když oni pěkně hrajou takový tango, polku, valčí, znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat. Tak já vyletím noční košulu s vám. Vidíte na živo. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám si tady, no. No tak si tady zarazíme křeslo a tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
3: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký,
5: no,
3: prostorný.
5: No, no to máme pro sebe na tanec. A to zapomeneme úplně na všechno.
3: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
4: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nešvar, že jo, proto říkáme takových jako lidi, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
3: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena. Někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
4: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebe mě snesl to nejšťastnější na světě.
3: To je ale hezké slyšet, Květo.
5: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
3: A vy jeho?
5: Taky, taky. Proto jsme spolu. Jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak si říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že toto je pravda. No, a to už je moc nazlobí, ví?
3: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si ji dáváte?
5: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamu, přijde do kuchyně a už jsou oblečená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec. Je? No tak asi blbne muž tam stáří.
3: Ne, užíváte si tu lásku.
5: Tu teď lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
4: No, je to tak.
3: Je třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
4: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, ta, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, anebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
3: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
4: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
3: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
5: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto, kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat, no to, za to jsem mu vděčná, v jídle nevybaruje, co uvařím to s ní, jako za tu opravdu a mě rád, on je dobrák, to jako, no. Takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, a proto tak žijeme, jak vidíte, no.
3: A milujete ho pořád?
5: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, bečím zase.
1: Květoslava a Čestmíru Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
2: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
1: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
2: Usilovat za ní budou i dál Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS. Rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, bit.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda Správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí Správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala Správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno. Ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takové to pam pam pam pa-da-da-da-dam, pam pam pam pa-da-da-da-dam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si, na jaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba jsi se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jenom to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem se viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, až jsem neviděl žádný film o automechanicích, tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal perl se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prej, že diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si. Já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vějte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně. A teď on stál tím předkem takhle proti zdi. Já jsem říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul. To koukal okolo do toho okýnka. Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost. Tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Říkám, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co? Říkám, co je? Já jsem říkám, no co já vím, prostě jsem si já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je? Dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu. Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti do zádu, jednu dopředu. To je on vytřešně, co s tím budu dělat, říkám, máte nejlepší auťa. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku? Nikdo, takhle rychle v této republice nikdo necouval ještě. Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tady, aby vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, přijde na jedničku, odskáčete pryč. Bezvadně, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Jsem říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to, táháme tadyhle, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber, ale hlavy pořád nešly dolů. A přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí. Kačoveče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Jsme říkali, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána, letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rozšvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, jsem říkal, Krist, co jsi dělal? Říkal, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říkal, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkal jsem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsiš na to připraven, ale nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učňovskými v uvozovkách, začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu. No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, jo, tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jak jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. To je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco pro tamto, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tadyhle, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili to, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak příběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle ta hrůza, my jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitz Leute. Jako Dort, Leutova žena měla mejda nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A říkal, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šluz taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskové do Lika, budeme hrát. Říká, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si spíkra k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam došlo lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, No co Janka, no běž na jeviště, tak já jsem přišel Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
3: To je výborné, to je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký bobleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Janka. A teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, přišel Janka. My už nic a Uršula říká, neumíme, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt.
2: Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržíme. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potles skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna.
2: Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu, ale už mě poce hrnul, počme, už mi to stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem. A tu vodu jsem takhle vystříkal snad, takhle jsem si představoval velrybu já. Teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiš tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa. A to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, který zaštěkal. Jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načiž Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.
1: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže se měj moc hezky a ahoj a děkujeme.
2: Díky, nashledanou.
4: Divadlo pro vaše uši.
2: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
5: Já to nevím.
2: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
5: Když mě to Pepiku připadá takový textově jako slabší.
2: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkuš toho.
5: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
2: Pojďme.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořád. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání.
2: Kromě toho,
3: když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuto otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest nejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám Listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A

0: Protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí. Ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že jo? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
1: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
0: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhej. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
1: Ano.
0: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
1: Já vám hned řeknu, jak se jmenuje.
0: To je jedno.
1: To je jedno, no. To je jedno.
0: To je jedno, protože to je masový hnutí.
1: Ano.
0: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
1: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je tam tečka zatím je.
0: To je Josef.
1: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel.
0: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
1: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
0: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
1: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
0: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
1: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
0: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
1: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
0: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
1: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
0: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
1: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
0: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
1: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
0: Rodina Johnny Cashe.

when you're down and out. When you're on the streets,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přesně Alexander Eckstein Band. Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal z těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo třeba už za 50 lirů se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on in here, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hranice, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě, co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, teď víte, že by se měli, já myslím, že by se mělo. Já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se
3: teda...
2: jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, tačích, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba... Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem a... My jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, i když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, až tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, až to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád a my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor, nehádejte se prosím vás.
6: Nehádejte se prosím vás.
7: Nehádejte se prosím vás teď. Bu bu bu, kdo se hádá?
5: Já to nejsem. Dejte pokoj nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
6: Přes zubu.
5: Kdo tam půjde?
6: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
6: A tam jde on.
5: No tak budeš nebo nepůjdeš?
6: Nebudu.
5: No tak páni, tak se o tom dohodneme.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás. Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
1: Já to

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano. Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takový, jaký je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu kladitu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomně už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačili, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlí, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí osádla.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc říct kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo, že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ano, u nás vaří, moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím, ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gourmet. Tak my jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové. Budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Aj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak tam i ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně. Výborně. Brejchová je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci. Jedině, kdyby byli. A přitom je moc hezká. Ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrál.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám porád celý život svůj, mám psy. Teď mám porád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký Josefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď, pak jsem měl psa Lasa. To se takového dojemnošastnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jmenil. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů. Ale je to roztomilý, že vy to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Juminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat se do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasnýho něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak on nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Ano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krastobruslení, tak Hanna Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je to úžas. A hrdá, hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráč a prostě tohle, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, to prostě to.
0: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při poslechu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Ok, to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a dobrou
1: taky,
0: noc.
1: Taky, mějte se moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz/Linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala z Myšlína, přeji zdraví a štěstí, jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup, to byl 80. že, když jsme hráli s Itálií, nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuji za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič,
0: ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl. On věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky. Vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam... Ani se o tom moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo prostě vyhlášení to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlý takový a Pepa Němec taky, to byly všecko, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tímhletím, že jste dal tohleto téma opravdu. To je něco o sportu a to je moje parketa. Opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto Borku, opravdu.
0: Františku, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc. To, jak s postupem času se... No, řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Jasně, ano, Kubánec.
0: Tak, v 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později Usain Bolt. Ano. Jak se nám proměňují ty idoly třeba
1: to
0: i v takto hovorové řeči?
1: Opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal, no možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása.
1: A díváte se
0: na současný šampionát.
1: Chtěl bych vám ještě říct, my jsme tady měli v Kralupech, jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkal Rohovnici.
0: Ano,
1: to
0: ano.
1: Teď se říká boxer, že jo? Dřív to bylo Rohování, se říkalo.
0: Ano.
1: A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, to není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, či výsás tam bylo, tak on z toho měl radost. To byl člověk, který proto žil, Jaroš Froněk. No to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všechno teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten vaše kterový, jak jsem říkal, ten spirač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Syrový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo? A teď jsme viděli, Vašek tam byli, ona byla plná chodba, ohromný chlap. A teďko jsem viděl ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. To by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové, jako je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadný. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal v barvách, barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějakého olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl pověšený terč, jo, teď chodil, my mu říkali tichej blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát, prostě trénoval. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůvek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. Hmm. To byly příběhy. Ono někdo je nadanej třeba nějakému sportovité, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadanej a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky opravdu teda.
0: Františku, Já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělal se mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 2 minuty bude 11:30, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluju přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem a i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jehličková, s tou jsem dokonce trénovala.

0: jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 a 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na vševeškerý sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a který jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď, nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou, aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a často a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje a že dneska leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
1: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá ano, mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
0: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
1: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
0: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
1: Děkuju vám. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům Noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník, 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat, a to jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, noblesní. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který byl pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalu u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku. Když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold,
1: akorát,
0: nestál se moto.
1: Madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc ne, já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: Každý máme nějaké záliby. Já už jsem říkal, že se sportem nejsme příliš velcí kamarádi. Jednou, když jsem moderoval na brněnském stadionu na Srbské nějakou akci v přestávkovém programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No, nedal.
1: Nedal.
0: Nedal. Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
1: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince. Prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na blízku.
1: Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. A on pochází z Panenského Týnce, takže tam vlastně to bylo jako strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, střílel na skýt, jak se říká lidově, na holuby. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žadce, no a zase, protože už teda získával úspěchy, dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety, no a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byli blízko a jezdili tam rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo z dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. A ten, kdo vyhrál, ten Drake, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
1: To je poklona.
2: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost člověka jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tak bývá, tak prostě on mu strašně fandil, on s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně byli šokovaní s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel tohle to bylo takové ty sportovní, bychom řekli smutné, no pak vlastně začal pomalu ta forma odcházela, přestal posidnit, přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začal mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera asi 21letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion, udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista. Tak,
1: no on byl, tak, pardon, že vás přerušil, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
2: No to vám chci říct, to jsem vám teď chtěla říct.
1: Ano.
2: A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák a vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
1: No tak pravý křídlo, to je jasný.
2: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zavzpomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky.
1: Mm-hmm.
2: Takže, no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivý měsíc, jsem opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
1: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii na hesle Bronislav Bechyňský. Znovu opakuju, doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit dvě krávy.
2: Ano, to jsem já nechtěla říct.
1: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova,
2: ano.
1: Tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
2: Vám taky děkuji, nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme jej při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na Velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně jako 15-letou puberťačku nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci, tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joinerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hrály obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruslení, byl Tomáš Werner. Teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda. Teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pošeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, vaše, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, jo, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižení plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to při plavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou. A vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na
0: Karolina
1: to jméno.
0: Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu. A na to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. I ta druhá, ta jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborné jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, to bylo vnucováno, tam to bylo.
0: No, no, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších.
1: Šmída, Lendl, Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak to je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Poplať pambu, že ho máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeju hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituju to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že ji před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

hvězda, že chtěl bych jenom jít.

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů Rudé hvězdy, Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě, to bylo v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady z Vrovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem ho měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do, tuším, Velkých Němčic, do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem si chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československo jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže Vlasta byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dávno.
1: A já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. A to bylo fantasticky, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak, Oldo.
1: Ale už mají na co navazovat, že jo?
0: No, samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, no. No a vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřel.
0: Tak to byla musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. No. Myslím, že to bylo, že? Ale Oldo, děkuju i za ty vaše vzpomínky a za výjmenování vašich sportovních vzorů, idolů a legend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně, podobně jako Hanka, Brňačka, která napsala, cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno a než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer,
1: hezké ráno. Já jsem na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec Věry Čáslavské pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Tak jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s Korbidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené. Na Mánesovce do dneška, na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že já bych se přímo jako nějak, že byla

0: dívám, tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
1: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybaví jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
0: No nenechávejte to na mě, prosím.
1: Ne, to si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu a tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
0: co to je ražoňka?
1: No prostě nepárala se s ničím.
0: Jo, ráska, jo.
1: Tehdy se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo nejenom on, jak, ona, ale jako i jiní učitelé tehdy, chceš poznámku nebo facku.
0: Jo, rozumím vám.
1: Jaký tím asi držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No,
0: vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobný, jako kdybych já mluvil o pospecech.
1: Baťovský rybníček.
0: Ano.
1: Jinak si přihřeju polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké.
0: No,
1: v Olomouci.
0: Máte doma pohár?
1: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím má kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem byla, jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku. Za Brněnský kraj, za Jihomoravskou.
0: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
0: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec, automobilový závodník. A v podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledgehokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že Jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic. Tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehda Spartakiáda. To bylo umění. To, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu, jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Jibačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam na hromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co cvičili, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl s tím sklepě. No, teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky jako negramotňákej. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná. Tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení. Nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehda 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
0: No a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem, abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
1: Já jsem byla levá na sport.
0: Ne, vy ne. Minulo vás to.
1: Úplně.
0: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuji za důvěru, paní Staňko, a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám je hezký do Brna tam.
0: Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená. Ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. Mm-hmm. A za druhé, teda fotbal to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji. Ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula. Ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu Soukalovou, ale to není jenom ona, to je pan Krčmář, tak je to Markétka Davidová, slečna Voborníková, tak to teda opravdu, jak říkám, nechám těsto těstem, brambory bramborama, ale jinak jsem ještě chtěla říct, to jsou všechny sporty, které já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví a to jsou mistryně světa v nohejbalu. Aneta Fojtíková už byly dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, takže tam skvěle někam podívejte. O tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před 3 lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
0: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
1: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
0: No, tak tady mám mezeru.
1: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já jí znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
0: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji moc krát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistrně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
1: Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takovej pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
0: Děkuju.
1: Dokud ještě můžete.
0: Dokud ještě můžete.
1: No, až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
0: Mějte se hezky. Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
1: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky.
0: Zdravím na dobříž. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta 1 hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
0: Dobrý večer, Jardo, zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně se omlíval Frandu Veselýho.
0: Takže fotbal.
2: Fotbal. Mm-hmm. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
0: Teď se mi trošku ztrácíte, Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: No.
0: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě v 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
0: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
0: Jo, aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
0: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
0: Klasika. Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta jejich počátek?
2: No, jsem byl ještě mladý kluk, nebo malej.
0: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: No, tak masky už měli.
0: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bál, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
0: No. No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty, mě teda ano. Jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti za poslední stáně. Je to šíleně zrychlený.
0: Zdá se to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo. Byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
2: Tak dobrá, mějte se.
0: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše, nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit. Ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková. A tématem jejího povídání s vámi bude léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra, z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš Jim.
1: Můj Jim?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo...

0: pa-da-pa. Pan-pau.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
3: Pojďte, tady máme volno.
4: Fajn.
3: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, v Těšíně.
4: Prosím, pánové.
3: Děkuji vám.
4: Jedno kafíčko, promíček, druhé kafíčko.
3: Děkuji, pánové. K rodičům? Nebo za manželkou?
5: Ne, jim něco zařídit. A pak domů. A vy?
3: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě. Ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
2: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou se myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
6: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
7: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
6: Já bych potřeboval vidět, kdo to je.
7: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte. Ale je to ta a ten trouba, tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůvě jak pomoct.
6: Ne, už si to nemyslí.
8: Co? Jak je to?
6: Hleď.
8: Takže ne,
6: jak je to?
8: Je to tak.
6: Počkej, ne, no tak zmůž se, no tak mi blázni, jak že ne.
7: Tak lokál je plnej lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
9: Všech dobrý večer a prosil bych jedno velký studený
7: pivo. Jděte domů, opilcům nenalejváme.
9: Já, že jsem opilec?
6: No proč?
9: Já, že jsem...
6: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde no, o to.
2: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
10: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí, přemýšlí a najednou vidí stopy bez sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a teď, teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsané. Scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tadyhle máme planinu, mrzlo prostě, aby promrzlo na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá, já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šíry, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150, 180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl rákně, dvoranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, že on říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5krát se volí, než jak ti řeknu, volíne a utíkáš, utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty věci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždíjen! Nebo si připravili? Jo, co je? Co je drážděn? Co? Hele, neblbni, hele, klapka, 551, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já učíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si hodil, hodinám, padám, zvedám. Nic, pozor, tečko, bufur vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste. Já letím, letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavila těžký.
11: Franto, Žardo,
10: že jsi mi člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty jsi vypadal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy, ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem, Išo, k noze, Išane, počkej!
10: Čerpé, sám, ukaž se!
11: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
11: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byli na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, se Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
12: Plha. Skladník.
13: Děkuji, Roubíček.
12: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
13: Nerůž.
12: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
13: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
12: Ale děti se zase neholí.
13: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
12: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
13: Ano, to se týká taky dětí.
12: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
13: Ale...
12: A taková dlouhá cesta.
13: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
12: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
14: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
12: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
15: No.
12: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
15: Století páry?
12: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
15: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
16: Kdo tam?
17: Tady X.
16: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
17: Jasný.
16: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
17: No jo, držet spolu. Ale proč?
16: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
17: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
16: Neochořel. Utek.
17: Chyba.
16: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
17: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
16: Naopak. Musí.
17: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
18: Jak to víte?
17: Já nevím. Já něco viděl.
18: Co jste viděl?
17: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhoty.
19: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
17: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštěli, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: A smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víš?
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval na Volnout, pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Dva!

0: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmerer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmerer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmerer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmerer, co by Bohouš Císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i Osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
1: Co to bylo?
2: No jak, ty k tomu mám...
1: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
3: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
1: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, oborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
2: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
3: Jo, to je fakt, proč?
1: Co proč odešel?
2: No proč oborník jako Mercier odešel k soudu?
1: Co oborník odešel?
2: No ty to tam říkáte, že...
3: Že
2: tím odešel do, k soudu Mercier, teda oborník.
1: No.
2: A proč?
1: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
4: U not?
1: U not!
4: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
1: Co, jaký cizí slovo?
4: No u not!
1: U not, no noty, noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš noty, máš krám s notama, prodáváš noty.
4: Jo.
3: Počkejte, k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďovi, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
1: co?
3: Ten Mercier,
1: no.
3: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
2: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
3: No, to je fakt.
1: Ale
2: tam šel sám?
1: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
3: Já jsem Matilda.
1: Co, jaká Matilda?
3: No Matilda, tady, no Matilda.
1: Jo, tom, Matilda Šmauzová.
5: Ona je to dřina, to divadlo bouží, viď?
1: To je rasový, no.
5: Vydrž.
1: Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
3: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
1: Co?
3: No.
1: Co se
3: mohla by se jmenovat jinak.
1: A jak?
3: No já, třeba Jarča Mladějovská.
1: A proč?
3: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová.
5: No,
1: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
3: Jak to?
1: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
3: Jo.
1: Přece.
2: No ty přemýšlí o co
1: no,
2: píšeš.
1: No to je jasný.
4: No to je stará hra,
1: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus.
4: No, tak já nechci vstupovat do děje.
1: Ale ne, jenom to čtí, jak ti jenom hlásí.
4: No ne, abych tě nestrémoval. Major Šmaus, a čím on je?
1: On je major, no. Má šavly, že jo. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
4: Já jsem ani nechtěl.
1: Tak moment, já ti zazvoním. Cililink.
4: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout.
1: Sedni si. Slyšeli jste.
4: No, dobře, ale...
1: Počkej, slyšeli jste.
4: No dobře, no voják to jde,
1: počkej, no. Voják to jde, ale jak to řekl? Podívej, on si stoupne a řekne, jsem...

0: Major Schmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl: dobrý den, jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený. Tak buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
1: Ne, Láďa je přece Kasáro.
0: Das.
1: Tak Dasáro.
0: Aničko.
1: Láďa je Dasáro.
0: Aničko.
2: Já ho obdivuju.
0: Aničko.
1: Ne.
0: Vy jako Anička víte, že on je Dasáro.
1: Ne.
0: Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě.
1: Úplně pitomá.
0: Ale proč?
1: Kde pitomá,
0: ale ty ženy vypadaly před 100 lety jinak.
1: Je úplně pitomá, pane, ty se pochopte to. No tak. Ona normálně teda jako já, jako no, Matilda, no, přijdu do krámu,
0: no,
1: no, a tady
0: no.
1: Láďovi teda tomu Kasárovi.
0: Dasárovi,
1: to je jedno.
0: No, no,
1: no tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
0: ale
1: to je úplně pitomá.
0: Ne, ani ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
1: No to je to samý, ne?
0: Ale není to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je Valčík, no ty na klavír.
3: Hello.
4: To je ten omyl toho.
0: Ne omyl.
1: Ne, no, ne, já už tomu rozumím.
0: Je.
1: Ne, jasný, no. Já vám řeknu. To je výborný
0: ten,
1: kde jste tu hru našli, pane.
5: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
0: To je autor.
1: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
0: Co fika nemyslíte?
1: No jistě.
0: A jak to z
1: no
0: čeho?
1: No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
0: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku.
2: Ano.
0: A co udělá on?
2: Ano.
0: No to, co udělá každý normální
2: ano.
0: mužský.
2: Ano. Ano.
1: Teda to je výborně vymyšlený.
2: No.
0: Jasný.
1: Jasný.
0: Chcete ještě další
1: vysvětlení? Dobrý.
0: Další dotazy.
4: No já mám z toho trochu strach.
0: A z čeho?
4: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
1: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No herečky ve filmu, no. Ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
2: Tohle to se bude líbit.
5: Myslíš?
2: Uvidíte.
6: Skalupáři, teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmel pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí Drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu?
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
4: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
6: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
7: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci. Pojďte se mnou, pane.
2: Nemá fát.
7: No, her, gol,
2: fakra.
7: Mě tady nebude.
2: Fakra,
7: hodně potřebuje dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej fem ten fek. Pofti, vem si. Ten fek fem vek.
6: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej fem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to znamená?
4: Div.
2: On to fefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A to je pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
8: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
9: Proč barometr?
8: No on jak je vráždí, rozbije, všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crrrr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
10: No, se máte čím chlubit.
8: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
10: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
8: Kluk má o mě péči, no. Bílej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
9: Jak to potom končí, taková legrace?
8: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
11: Tvoje starost, moje radost.
8: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, ta... Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No, on zas měl radost, že nás tak převez.
9: Co si myslíte o těch dveřích?
8: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
10: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
3: Bez dveří.
10: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
3: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
12: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pan, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný oznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmiláři,

0: čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.